0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: To je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
1: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
0: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
1: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistuju ve svým brožovaném životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
0: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
2: To věřím, já tě budu bavit tady.
1: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
0: Například?
1: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
0: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
1: To nebyl strýc, to byl ras.
0: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
1: Mění v tom bylo.
2: To uznávám, to je potom tragédie.
1: Tragédie. Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotový námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
0: No, kerej.
1: No, kerej, třeba takovej Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
0: Balžám?
2: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
0: Co napsal, prosím tě, Balžám?
2: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
0: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Honoré de blamáš. Ano,
2: možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
0: Vy kdo?
2: Lingvisti, to slyšíš taky prvně.
0: Ano, lingvisti.
2: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
0: Víš, jak to vyslovujete?
2: Ano.
0: Dost blbě.
2: Ale nebudeme se přijít, ano, je to prosím, trapný. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
0: Ono je debem, můžeme říkat ještě.
1: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
0: Prosím.
1: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
0: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
1: No, ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
0: No. Když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
1: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
0: Narozeniny ve 3, 9?
1: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
0: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
1: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
0: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
1: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
0: Ano.
1: Tak já sedím takhle na zahradě ve Slivenci.
0: Pod pupenci?
1: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci a vedle...
0: Co oběšenci nebyli?
1: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
0: Jetel.
1: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
0: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
1: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
0: Ne, pardon, vrať se do Slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
1: Naposled to říkám.
0: Ano.
1: Sedím na zahradě ve Slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
0: A krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívám.
1: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
0: Počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
1: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
0: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde, takhle ne?
1: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
0: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
1: Kdo nám psal?
0: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo.
1: A je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovou.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert, že?
1: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No tak mluv,
0: koncert je terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího.
1: No.
0: A nakonec jsme, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšel s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii.
0: Ne, tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No.
0: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Vždycky mě to mluvilo k duši,
1: duši jsem řekl.
0: Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, tvrdím, já jsem milovný hudby.
1: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče, když se otvírají Petr Klíč a kdy Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu a ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
0: Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhej má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně naklonil a povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale on musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí, jo. Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá.

0: postupy se má.
1: A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
0: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho si dali. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejívají některý muzikanti, nehrajou.
0: Nehráli, já se si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu.
0: Ano.
1: Ale pojďte, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
0: na práci, ano, zrovna tak,
1: ano, no.
0: Který si nevrz za celý večer tam, seděl.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, anebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
0: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
0: Jo.
1: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro...
0: koncert
1: pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
0: no,
1: nebo
0: počkej,
1: čelo,
0: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lév a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiče, jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
0: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená, v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
0: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
0: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
0: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mně to bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
0: Jak vynášeli.

když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším. Když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte?
0: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No ne. A jo, kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dové?
1: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pak by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. To jako já taky.
1: Taky jo, no jo. No jo.
0: A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Ano. Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, ano. Počkejte. Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No jo. Já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo.
0: Taky, no jo.
1: Živý ho, jo.
0: No přece nechcíplý ho.
1: No jo, je, no, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo, no já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo.
0: Jo.
1: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: No jo.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak... Vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, no, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohl.
0: No ovšem.
1: Aha, no.
0: No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chtěli.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
0: Pro Krista pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška?
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc? No všem. Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to teda ten papoušek neřekneš, než samozřejmě.
0: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
1: Tučňák patagonský?
0: Jo.

0: ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
1: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
0: No, no tak aspoň to.
1: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
1: Jo, zajíc,
0: no,
1: jo.
0: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
1: Ne, to není zvíře no. Domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlavšek, snad zaječí hony, ne?
1: A nebo zaječí hony, no, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
1: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, když se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, když se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
1: No jo.
0: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
0: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Tak to jako... si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
1: O velbloudech něco zajímavého?
0: Jo.
1: No tak to vím například bezpečně... To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
0: No tak to vím. To
1: ano,
0: vím.
1: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
0: ano.
1: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
0: No
1: víte?
0: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
1: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
0: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
1: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud.
0: Jo.
1: No jo. A když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tak.
0: Takže je to takový jako všežravec.
1: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
0: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
1: Co jestli je?
0: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
1: Jestli to někomu přežvíkává?
0: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
1: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
0: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
1: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
0: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
1: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo. Přece se nedělá.
0: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
1: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
0: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
1: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolít, tak
0: no jo,
1: naschle,
0: no.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárovy kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bérem. Zvopáknu ti bubny, a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stáhlo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já jsem byl s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě poznám podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bear.

0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Včera jsem se vracel

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlavutí. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat dobutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Léto je v plném proudu a během vlny veder se nabízí jít k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků je v Česku na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. A i když je stav hladiny jen těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky a jezy umí být zrádné. Například takový herbertovský jez si může vyžádat drobné materiální ztráty na lodích. Je tedy třeba předvídat a na vodě jako vždy s velkou opatrností. Srpen začal rekordní vlnou veder a podle dlouhodobých předpovědí počasí to vypadá, že by nadprůměrně vysoké teploty měly vydržet po většinu měsíce. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek, což může ještě více prohloubit problémy se suchem. Vody je stále málo. Problému se věnuje Luděk Savana Urbánek.
2: Řeku Dřevnici jde na některých místech ve Zlíně téměř přeskočit. Vody v ní teče málo. Je to důsledek nedostatku srážek a velmi vysokých teplot. Téměř žádná voda není v nižších partiích potoků tekoucí z Klečůvky, Jaroslavic, Malenovic či Želechovických pasek. O něco lepší stav je v Hostýnských vrších. Otázkou je, jak dlouho. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Současná vedra mají vliv i na návštěvnost památek.
3: Tropická vedra posledních dní se podepisují také na návštěvnosti některých památek. Například na zámek Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku míří v těchto dnech lidí méně, i když na zdejším okruhu v Kapli je příjemných 21 stupňů. Na všech 12 památek, které ve středních Čechách spravuje Národní památkový ústav, zavítalo v červenci 97 434 lidí. Honza Navrátil, střední Čechy.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odvěta je na programu za týden v Istanbulu. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání konferenční ligy Rigu doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. I tady je odvěta na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Vykaltuční skupina Greenhorse, to jsme navštívili legendu. Bitva u Waterloo, ano, Waterloo se jmenovala ta předcházející píseň, dozněla nám 5. minutu po 6. hodině raní. A sláva pro mnohé, co se těšíte na víkend, je tu pátek. Kačenka volá hurá.
1: Oh, hurá, já volám hurá a můj mikrofon nechce, abych volala hurá. Tak máme tady pátek, ano, Waterloo, tak možná, že jste byli u toho památníku Waterloo, ano, se tomu říkalo, alespoň tedy ze mých mladých let, a vede tam spoustu schodů. Víš, jak vypadá ten...
0: Vím, byl jsem tam samozřejmě také a
1: ty
0: vede
1: jsi,
0: tam
1: ty
0: jsi
1: se
0: schodů.
1: Dostal tak vysoko, jo?
0: Ne, já jsem zůstal dole.
1: Já to si myslím.
0: Já jsem si to nechal vyprávět.
1: Je to v podstatě taková pyramida, na kterou vyjdete a je tam opravdu tolik schodů, že všichni tam chodí vlastně po 4 nahoru. Je to strašně vysoko, ale je to moc pěkné a je tam nádherný výhled. Tak možná takový tip na nějaký letní další výlet.
0: Tak výborně, v tomto vedru, které nás dnes čeká, bych to nedoporučoval, i když oproti předcházejícím dnům bychom se měli dnes dočkat nižších teplot, zaplať pánbůh za to.
1: No kolem 30 nebo 28, no tak to je 30. Paráda, hurá, konečně se ochladíme.
0: Přesně tak. Kačka s Láďou vám přeji krásné dobré ráno, o muziku se v nejbližších chvílích postará Johnny Cash nebo také Ivan Mládek, no a svátek ten neslaví Lada.
1: Jo, princezna. Lada. Takže 7. srpna, pátek, zdraví vás Kačka s Láďou, přejeme vám krásný den.

0: Tak to byl Country Boy v podání Pavla Bobka a Jiřího Brabce. Tak v 6 hodin a 13 minut dívám se z okna, paráda, paráda. Zatím je to ideální, ale bude se to zhoršovat. Teploty na západě kolem 12-14 stupňů, takže docela nízko. Ale čím víc jdeme na východ, tak tím jsou ty teploty vyšší. To je 18, 20, 21 i na Moravě.
1: Stručná informace z dopravy, D46 z Vyškova do Olomouce na 33. a půltém kilometru, je to sjezd na Brodex, udála srážka vozidla se zvěří, takže počítejte s tím, že by to tady mohlo být trošku nebezpečné, ale jak to vypadá v tuto chvíli, už by to mělo být v pořádku, takže v každém případě přejeme šťastnou cestu.
0: No a kdybyste narazili i vy na nějakou komplikaci, tak nám o ní dejte vědět na 210 323 333.
1: No a teď už Jelen a Rozlučková, my se v žádném případě neloučíme, za chvilku si počasí vememe podrobněji.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak sluníčko, kde seš? Jo, tamhle, jo, ty si vlastně vstávalo v 5.38 a do Hajan? Do Hajan půjdeš, až mi ti řeknem.
2: Ne. Dobře, už aby to bylo.
1: Ne, tak samozřejmě bude si to určovat zase samo, ostatně jako každý ano. Jiný den. Bude to dneska 8:03.
2: No, opálit nám rozhodně nebude, jako v těch předcházejících dnech, k tomu se dostaneme, ale ještě tu máme rekordní teploty z Klementina. Nejchladněji bylo v roce 1987, 7,1 stupeň Celsia, 630,3 pro změnu v roce 2015.
1: Mrkneme se, jak to bude vypadat přes den. Nejvyšší denní teploty 24 až 28. Čekáme jasno až polojasno. Na jihu Moravy ale počítejte místy s 30.
2: A v sobotu 26 až 30 bude jasno až polojasno. To znamená, že ty teploty budou velmi podobné. Co neděle?
1: Neděle, tam se nám začnou teploty zase malinko zvyšovat. Čeká nás oteplení. Bude jasno až polojasno. Teploty až 32 stupňů Celsia.
2: Hřímá-li v srpnu, lze očekávat 8. dne opět pouřku. Univerzální pranostika právě k tomu dnešnímu dni.
1: No tak 8. dne to nás čeká zítra, tak uvidíme. Ano. Ale já myslím, že to nevíde. Ty pranostiky už jako vždycky tak úplně nesedí.
2: Ale jsou fajn.
1: Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. Ten kraj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak je tu avizovaná doprava, začínáme na kolejích, Olomouc, Senice na Hané, Doudloby nad Orlicí, Letohrad, anebo také Ostroměř, Stará Paka. To jsou ty krátkodobější vlakové výluky, se kterými se setkáte určitě dnes. No a dnes se také můžete setkat s nějakými problémy, ku příkladu nehodami. Jedna z nich se stala ve Vsetíně v ulici Generála Klapálka. Další dopravní nehoda, tak to je hlášená z Tábora, nebo respektive z D3 exit 79, což je u Tábora ve směru na Prahu, zde došlo k dopravní nehodě. Ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po zprávách se podíváme na dnešní oslavenkyně. Šťastnou cestu!
2: Country rádio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždy to říkám.
3: Aha.
2: Country rádio.
5: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
6: Vypartu.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tu a

0: Moravskou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Nejvýrazněji v červenci meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,7%. Největší zlevnění Český statistický úřad zaznamenal u potravin a nealkoholických nápojů. Jejich ceny klesly o 3,1%. V Praze letos výrazně přibylo žloutenky typu C. Za první pololetí lékaři zaznamenali 952 případů, nejvíc za posledních 10 let. Pozor na to, že nemoc často probíhá bez příznaků. Německá obchodní skupina Schwarz, pod kterou patří řetězce prodejen Lidl a Kaufland, působící také v Česku, vyřadila v Německu plně elektrická auta z objednávek služebních vozů. Důvodem je podle firmy nejistá situace na automobilovém trhu a změny v regulaci. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Musím říct, že včera, když jsem koukala do kalendáře, tak jsem si myslela, že tam je napsáno Láďa.
2: Jo. Tak, ale má zase velkou hlavu.
1: Nepsá se Láďa, samozřejmě ani nemůže být vepsán v kalendáři, jo, to je Ladislav.
2: Přesně tak.
1: Dneska tam je Lada. Tak ženské křestní jméno je domácí podobou jména Ladislava. Mužským protějškem by pak bylo jméno Ladislav. Jméno se užívá jako Laděna, Laďka, Laduš, Laduška anebo Ladula. Pozor, i tady ještě lady. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině, také v ruštině nebo v bulharštině. Řeckou podobou jména je Léda. A těch lad máme v Česku, to je teda pro mě překvapivé, to se nepočítá na desítky ani stovky, ale na tisíce, máme jich přes 5000.
2: No tak je to veskrze, alespoň patrnost té číslovky, velmi oblíbené jméno. A já se ani nedivím, proč Lada evokuje princeznu, konec konců známe z pohádky. No a když jsme u těch pohádkových jmen, tak dnes je v kalendáři vepsána i Arabella. Ano, jméno, které určitě znáte ze stejnojmenného televizního seriálu. Jedná se o křestní jméno nejasného původu, patrně odvozeno z latinského slova orabilis a vykládá se jako věnující se modlitbě či nádherný oltář. No a podle jiného výkladu pochází ze španělštiny a znamená malou Arabku.
1: Malou Arabku.
2: Malou Arabku, takovou no. Malinkou úplně.
1: Prosím tě, Arabella, normálně ta Arabella z pohádek, prostě to nebyla žádná Arabka.
2: No, podle jiného výkladu ze španělštiny, ale je to krásné jméno, taktéž samozřejmě a nádherný oltář, nebo věnující se modlitbě, svědčí o úžasném jménu.
1: Dobře, no tak pěkný výklad. Podíváme se za Kajetány, protože to je mužské křestní jméno latinského původu a pocházící z italského města Gaeta, což se překládá, takhle se překládá jako Kajetán, jako Gaeta.
2: Ano.
1: Tak aby jsme věděli ten původ, tak je to podle italského města.
2: Pobřeží Slonoviny, tam slaví Den nezávislosti, no a jak to vypadá, tak my už pojedeme dál společně s Karlem Gottem, stejnojmenná píseň Ráno jedu dál. 6 hodin 37 minut.
1: Přejeme vám pěkný den.

0: vámi je Country Radio, přiblížila se 6:45, tak Vláďo, co to počasí, řekni nám.
1: Počasí bude o něco chladněji, než tomu bylo včera, což je pozitivní informace, zvláště pro ty z nás, kteří nemáme rádi ta úporná vedra. 24 až 28 stupňů Celsia, velmi příjemné, teď po ránu jsou teploty kolem 20, jak se tady dívám na mapu České republiky. Sluníčko na Moravě, na Ostravsku, na Olomoucku by mělo v tuto chvíli pršet, je tam zataženo, takže zaplať pánbu za to, alespoň v té severovýchodní části naší země.
0: Prosím tě, ano, zataženo a
1: dešť. Zataženo a kapičky tady vidím.
0: Kapičky tam, dejte nám vědět, jestli nás posloucháte na Moravě, jakože my víme, že nás posloucháte, jestli u vás skutečně padají kapky, anebo u vás svítí sluníčko, jestli Vláďa si tady nepopletl mráčky se sluníčky. Já, nějak se mi to nepozdává teda. Dneska ty teploty by měly být opravdu docela vysoko. No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích, tak za mě to vypadá celkem dobře. Musím říct, že tady nevidím žádné zásadní dopravní kolize. Pozor si pouze dávejte tady v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most, tak tam se tady bouralo, respektive je tam jedno porouchané vozidlo odstavené, ale není to asi nic zásadního, co by vás mělo extra zdržet.
1: Tak určitě, my si dáme nějakou muziku a za chviličku někoho z vás budeme ve vysílání Country Rádia probouzet.
0: Ano, je tady probouzecí píseň připravena, tak snad se dovoláme.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Dnes při pátku 7.8. bude probuzen Brďa.
2: Ano, ty Brďo, hlavně abychom se Brďovi dovolali teda.
1: Jako. No ty Brďo, no. Tak uvidíme, jak to bude.
2: No je tady takový jako zapeklitý text, nad kterým jsme se tady hodně zamýšleli s Kačenkou, tak uvidíme, pokud nám to ty Brďo Brďa veme, tak se ho na to budeme muset trošku zeptat, jak to vlastně v tom jeho dětství bylo.
1: No já myslím, že to tady je naprosto jasně popsáno, jak to bylo v tom jeho dětství.
2: Haló?
3: Markos, prosím.
1: Dobrý den, tady je Country Radio, Katka s Vláďou, moc vás zdravíme, za volant.
2: Milý Brďo. Haló?
1: Haló, nebojte se nás.
3: No, my na vás... Slyšíme se, no, povídejte.
1: No, my povídáme, my pořád povídáme a vy jste nás asi neslyšel. Tak ještě jednou, jo. Vy se jmenujete Brďa, že jo?
3: No, mám přezdívku takovou, no.
1: No, jasně, jinak jste Laďa, to my všechno víme, jo. Dneska máte kulaté narosky, jo. A my o vás víme spoustu věcí, které možná jste ani nechtěl, aby jsme věděli, jo.
2: No, nebo možná ale... ani nebudete chtít, aby jsme je říkali, ale my je asi řekneme.
1: Ale my je určitě řekneme.
2: Můžem.
1: Takže tak takhle, neptej se, Vláďo, prostě to řekni. My to prostě řekneme, jo. Teď už se asi nevejdete do šuplíku, co? Co? Helejte, třeba takovej Vládě. Ne, takovej Vládě třeba spává do dneška v šuplíku. Vždycky žena ho zašoupne.
2: Ano, na příbory.
3: No jo, to je nejlepší.
2: Mezi vidličkama. Ano, že máte takové malé oddělení.
1: Ale proč o tom mluvíme? Protože my tady máme napsáno, že vy jste taky spával v šuplíku, ale k tomu se dostaneme.
3: Jo, jo. Z 9 dětí od mladí sirotek, spával jsem v šuplíku.
2: Ano.
1: To my právě víme.
2: No, to je, co to bylo za šuplík?
3: No klasický ten peřiňák.
2: Jasně.
1: Jo, peřiňák. Tak vidíte, Vladě na tom byl hůř, tady mezi vidličkama.
2: No já mezi vidličkama, no, tak proč jsem byl popíchaný celý
3: peřiňák. No, je to stejný.
2: No, prostě a teď se tady píše, že to na vás nezanechalo žádné následky a že jste skvělý kamarád a přítel s velkým srdcem a úsměvem, který rozdáváte na potkání. To můžeme potvrdit, Skačko.
1: No, rozhodně. Takže vidíte, na někom to následky zanechá, na někom no, ne. Viď,
3: na někom ne, to záleží, jak se s tím...
1: Přesně, jak se s tím člověk popasuje, Vláďovi to moc nejde. Tak každopádně...
2: Jsme pořezanej pořád, jako od těch příborových nůžů. Nožu s těma zoubkama tam. Tak... Zizvená tvář od malička.
1: Musíš říct ženě, aby tak nebouchala tím šuplíkem. Tak ještě tady je dovětek. Přejeme ti horu zdraví, štěstí, lásky a spoustu klidných kilometrů za volantem tahače, který mistrně ovládáš. A teď nevíme, ten podpis je takový
2: no,
1: zvláštní,
2: taky zvláštní ano.
1: Ale vy budete vědět. O plus A plus 5 z her.
3: No to je... Od Abrázdu, můj nejlepší kamarád, letitej,
2: ano.
3: Prostě...
2: Z vedlejšího šuplíku.
3: Prostě opravdu kamarád, který od srdce.
1: No tak paráda, vidíte, jak na vás usilovně myslí. Tak užijte si písničku, kterou pro vás vybral, je to Honza Vyčítal, kapela Greenhorns, Řidič ten tvrdý chleba má.
3: Je, moc krát děkuju, rád se vás slyšel, dávejte na sebe pozor.
2: Děkujeme.
1: Vy se opatrujte hlavně.
3: Hlavně zdraví a baku dobrých lidí kolem sebe.
2: To my máme. Díky vám i našim posluchačům Country Rádia. A slibuju, že dneska už šuplíku spát nebudu.
1: O tom nerozhoduješ.
2: Jo, o tom nerozhoduji. Šťastnou cestu. Mějte se hezky.
1: Zdravíme, všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší.
3: Taky moc krát děkuju a přeji hodně zdraví.
1: I vám.
2: Veselá kopa to byla, že?
1: No, tak tady Honza Vyčítal.
2: Stačí spát v šuplíku a máš dobrou náladu, jako já. Tam, kde...

staví voda, který je starší než sám čas a povídá: hochu, jak dlouho už jezdí s tou škatují, víš, hochu, já jezdil s kou se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor.

0: Díky téhle krásné pozitivní písni v podání kapely COP jsme se přiblížili k 7. hodině raní.
1: Ano, tak věříme, že i vy se budete smát, že máte dost důvodů k úsměvu. Už třeba jenom proto, že je pátek. Je pátek 7. srpna a za chvilku bude 7, to znamená, že dáme zprávy taky počasí a pak už nějakou veselou píseň.
0: Ano, to rozpilová loučka, ta je veselá. Od kapely Ponožky pana Santamťuka.
1: Dobré ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že tepla se jen tak nezbavíme. Vlna tropických veder v Česku po mírném ochlazení bude pokračovat. Tropické teploty podle prodejců mění také naše nákupní zvyklosti. Raketově v Česku stoupl třeba prodej parafému. Podle některých internetových portálů dokonce nejvíc v celé Evropské unii. Při přehřátí odborníci nedoporučují ledovou sprchu. Vhodnější je organismus ochlazovat postupně. Horší je také koncentrace za volantem a i pracovní výkonnost. Vinaři sklízejí hrozny ve vinohradech na Břeclavsku. Jde o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáku to prý ale neovlivní. Hasiči dostanou odměny. Za co, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Zlín podpoří jednotky dobrovolných hasičů, které se v červenci podílely na likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu bývalého Svitu. Rada schválila přes 2 miliony korun. Peníze využijí hasiči na odměny za mimořádné nasazení i obnovu vybavení po jednom z nejnáročnějších zásahů v historii města. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: O návštěvnosti Krkonoš teď Honza Navrátil.
3: Příznivý vývoj návštěvnosti hlásí Horské Krkonoše. Zájem o dovolenou v největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn je v polovině prázdnin meziročně srovnatelný, což je vzhledem k loňské úspěšné letní sezóně příznivý vývoj. Obsazenost hotelů byla koncem července až 80%. Podobný zájem je také do poloviny srpna. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Rozptylová loučka, takový jako trošku ponurý název, ovšem veselá píseň od ještě veselější kapely, která se jmenuje Ponožky pana sem tam ťuká.
1: A já si myslím, že to je takový zásadní kontrast, jo, že to je schválně prostě, aby si všichni řekli, jejda, to je ale teda název, to je teda smutný, vzpomínkový a tak. A bum, a najednou je prostě strašně veselo.
0: Je to
1: veselo.
0: Úplně jinak, no. Ano. Tak Luzka Vondráčková, Jedou vozy prérii, to je nejbližší hudební nabídka, Marty Stewartem, teď nás čeká další píseň. No a to nebude pro tuto hodinu zdaleka všechno.
1: Kromě muziky tady bude i hodně povídání, třeba o historických událostech, budou tu data v datech, anebo se taky mrkneme na ranní otazník, který jsme tu probírali včera a že byl zásadní stejně jako v jiné dny, budete koukat. Vezou lidi pryč, co nejdá.

0: Vládě říkal, že na Moravě jsou nějaké mráčky a ano, jsou tam ano, i dešťové kapky. Vládě, zatím nám to nikdo nepotvrdil.
1: No, tak...
0: Tak jak to teda je? Ty jsi to prostě vycucal
1: ne,
0: z prstu.
1: Ne, vůbec jsem nic necucal, ani z prstu, ani z ničeho jiného. Prostě na té mapce České republiky, když tam máme ty obrázky krásně znázorněny, tak všude sluníčko, ale ten severovýchod České republiky opravdu zataženo a ty kapky tam jsou zcela evidentní.
0: Jo, skutečně, a není to třeba, že tam je nějaké koupaliště. Vláďo, já si myslím, že jsi to trošku popletl, ty piktogramy. Dobře, podíváme se tedy na to, jak to vypadá třeba na západě Čech, protože tam je kolem 15 stupňů takhle po ránu, ale ta Morava, skutečně tam je 20 stupňů a ty kapky se mi nezdají. Musíme to ověřit u vás, milí posluchači, tak dejte nám vědět, jestli teda jako prší teda, jestli to prádlo jste dali dovnitř, nebo jak to je.
1: Tak, budeme rádi za jakoukoliv informaci. Ovšem, teď už jsme na silnicích D3 u Tábora, exit 70. Z Českých Budějovic do Prahy je po nehodě osobního vozidla uzavřen. Využít můžete exit 86, což je Planá. Tolik stručné informace o dopravě, o počasí, no a za chviličku stručné informace z oblasti historie.
0: No, něco i trošku rozvedeme, nebude malinko. To všechno jenom stručné.
2: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren, stádo koní bez odechu bádí, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hren, se svým stádem pustou zemí let.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Co vše významného se stalo napříč historií 7. srpnového dne, od toho jsme tady my, Kačka, Vláďa a pohled do minulosti. Jsou tu data v datech a začínáme rokem 1957, kdy vláda Československé republiky přijala usnesení o zásadním rozšíření automobilového závodu národního podniku Mladá Boleslav, a to výstavbě nového vysokokapacitního závodu automobilky a vývoji nového osobního automobilu. Později určitě pamětníci vzpomenou, byl to vůz Škoda 1000 MB.
2: Mrkneme se na narozeniny. Rok 1899, tehdy si toho dnešního dne narodil filmový a divadelní herec, režisér, skladatel, dramaturg a zpěvák Oldřich Nový.
1: V roce 1939, když jsme u těch herců, se narodil Bronislav Poloček, český divadelní a filmový herec polské národnosti. Působil mimo jiné i v Národním divadle.
2: V roce 1876 skočili jsme do světa. Tehdy se narodila nizozemská orientální tanečnice, která se v průběhu první světové války stala agentkou Německa a Francie, Mata Hari.
1: V roce 1942 se narodil B.J. Thomas, americký country popový zpěvák, člen Grand Ole Opry, který byl na vrcholu popularity v 70. letech.
2: Rok 1960, tehdy se narodil David Duchovny, americký herec, režisér a zpěvák, který je známý především jako postava speciálního agenta Foxe Muldra, který ho stvárňoval v seriálu Akta X.
1: No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1957 zemřel můj velký oblíbenec Oliver Hardy. Byl americký herec a komik, proslavil se spoluprací se Stanem Laurelem.
3: Laurelem.
1: To spletl už od malička vždycky.
2: Tak 7 hodin 20 minut končí data v datech.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jedna důležitá informace, která se týká Olomouce. Počítejte s tím v Olomouci, že od neděle 9. do pondělí 31. srpna včetně bude prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Z tohoto důvodu bude vyloučena tramvajová doprava, a to v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky. Samozřejmě bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou. Silnice nabízí nám nějaké problémy, nehody, ano, jedna z nich se stala v Bechyni v ulici Libušina, další dopravní nehoda se stala ve Velemíně, silnice 819, a havarovalo se také ve Stodu v ulici Plzeňské. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl už se podíváme, co se nevešlo do ranního otazníku. Šťastnou cestu.
2: Country rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. V Teplických skalách láká návštěvníky soutěska Sibir.

0: kde je i během těchto veder kolem 10 stupňů Celsia. Oproti okolí bývá v úzké soutěžce mezi skalami až o 15 stupňů chladněji. E-shopy kvůli vedrům omezují prodej a rozvoz některých potravin. Týká se to hlavně čokolády nebo oříšků při teplotách nad 30 stupňů Celsia. Meziroční inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Ceny oproti předchozímu měsíci stouply o 0,6%. Nejvíc zdražily služby, zatímco potraviny a nealko nápoje zlevnily o 3%. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včera jsme v našem ranním otazníku měli takové pracovní téma. Ano, samozřejmě každý z nás se zabývá různými pracovními činnostmi, čekají nás nejrůznější úkoly. Pakliže třeba v práci nestihneme, tak si svoji práci mnohdy nosíme domů. Ale není to jenom o tom, že bychom doplňovali takové ty statuty té nesplnitelnosti v rámci pracovních povinností, ale hlavně o to, že verbálně komunikujeme třeba s naším protějškem, co v té práci se událo či neudálo.
2: Tak já bych to zestručnila, jo? No. My jsme se vás prostě a jednoduše ptali, jestli si nosíte práci domů.
1: Ano.
2: Jo, ve smyslu jako v hlavě, jako jestli prostě zaklapnete prostě tam ta píchačka, jo, a vy to vypnete, tu práci, nebo jestli prostě nad tím přemýšlíte, co jste udělali, jestli jste tam neudělali tu chybu, nebo ten pán jak volal, jestli prostě náhodou neměl pravdu, jo. Jestli jste byli na něj hodný, a nebo jestli jste naopak měli trochu přitvrdit. Jo, jestli prostě si to tak nějak trošku přenášíte domů.
1: Ano, napsala nám třeba Jaroslava jeden z příspěvků, o kterém jsme včera nehovořili. Bohužel pracuji téměř non-stop, dnes už jsem tak totálně vyšťavená, že přemýšlím, že z práce domů dnes asi nepůjdu.
2: Jo, no tak jasně, ale víte co, tak zase ty přes časy se platí zase víc, že jo, takže to je super. Tak Renča píše, no jak kdy, někdy profesionální deformace vyplave, pracuji s hotovostí, takže u pokladny odmítám špinavé slepené bankovky a klidně se kvůli tomu s pokladní pohádám, ví co smí dát do oběhu, ty a vím taky, že ty poškozené musí odvést s tržbou, prostě já to vím a musí to dělat tak, jak já říkám, protože já to naučím.
1: Napsala nám Eva, to je moc hezký příspěvek a docela pravdivý. Ta píše, občas ano, nejhorší na tom je, že mě se o ní i zdá třeba i u moře.
2: U moře? No, proč zrovna u moře?
1: Tak je nadovolený, že šplouchání vody, to by mělo uklidnit, ale ve finále se jí o práci zdá, protože jí asi pohlcuje natolik, že prostě si neodpočne ani na dovolené.
2: Já jsem myslela, že třeba je v důchodu, už třeba 15 let a pořád se jí zdá o práci. Tak to si myslím, že je horší teda.
1: Počkej, to je taky jeden z příspěvků tady, napsal nám ho Petr. Já už jsem 8 let v důchodu a neustále musím myslet na práci. V noci se probouzím hrůzou a všechno sděluji manželce. Tu už to moc nebaví, tak se odstěhovala do vedlejšího pokoje.
2: Ježíš je ale tak třeba je to takový jako apel, který byste zatím nevyslyšel, abyste šel do práce, abyste se tam vrátil, abyste jako třeba brigádně, jo, začal něco dělat.
1: Tak se ta žena může zase díky tomu vrátit, třeba když bude mít noční doložnice.
2: Přesně, odpočine se od vás, ano. Jo, a bude jí dobře.
1: Tak, děkujeme za vaše příspěvky, které se týkaly tématu, jestli si berete z práce, třeba i práci domů.
2: Nebo jestli si něco z práce domů.
1: Sekretářku.

0: Tak to byla Japonečka v našem vysílání krátce před 7:45. Tak se mrkneme na dopravu, protože tady máme celou řadu komplikací. Tak je pátek, dá se to očekávat. D1 před Brnem, tedy Praha-Brno, 104,8 km, oba pruhy, tam je to tady zablokované, je tam velmi silný provoz a další komplikace čekejte na příjezdech do Prahy, zejména tady na D4 za Řitkou. Máme kolonu aktuálně na 10 minut.
1: No a pozitivnější informace stran počasí, pak když nemáte rádi vysoké teploty, které oponovaly Českou republiku včera a předevčírem, tak věřte, že dnes bude 24 až 28 na jihu Moravy 30 stupňů Celsia. Tak se na to připravte, když tak kulicha a čepici nějak, jo?
0: Kulicha a čepici, jo, prosím tě, měli jsme tady, znesli jsme na naše milé dotaz, posluchače, ano. Dotaz, jak to teda vypadá na té Moravě, tak máme tady celou řadu příspěvků, třeba Gabriela napsala, Opava zde neprší, je pod mrakem a jemně fouká, mají kolem 20 stupňů, 19 stupňů, zataženo, Ostrava, napsala nám i Zuzka, Vláďa má pravdu, to vůbec jsem nechtěla slyšet, Zuzko, Zuzko, to se mi nelíbí,
1: zdravím,
0: máte tady e-mail, napíšu vám, na Moravě je zataženo, i v noci pršelo. Jo, moc se mi to nelíbí teda, že by Vládě uměl číst piktogramy, se mi moc nezdá teda.
1: No, náhoda, to víš, jako účel světí prostředky. Já.
0: Dobře. Tak jo, tak každopádně moc děkujeme za tyhle ty vzkazy. Z Kopřivnice Lenka psala, že je momentálně bez deště, ale přestalo pršet asi před půl hodinou, zataženo 19 stupňů, ale nebojte, zase bude horko.
1: Zdravím Zuzku, je to sympatické jméno, konec konců 11. srpna slaví svátek, tak osobně ji popřeju.
0: Jo, Zuzko, já si to s váma vyřídím. Tak. Jdeme na další muziku, ano. Tady jsou Faith Hill, nebo tady je Faith Hill a Mississippi Girl.
1: No a za chviličku budete hádat osobnost, o které bude řeč.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No jasně, že to poznáte. I dneska tu pro vás máme jednoho člověka, který se skrývá za pěti otázkami a za pěti odpověďmi. Tentokrát budeme hádat Vláďu, ale nechceme samozřejmě slyšet jeho celé jméno. To je Vláďa Vlach, to vám řeknu na rovinu.
2: Ano, tak to už nemusíte hádat, vyhráváte dnešních. Gratulujeme.
1: Vláďa se zamaskuje teďka. Ano. Jo. A za chvilku vám prozradí pár takových jako týpků, nějaký věci o sobě, abyste měli trošku více jasno, než máte teď.
2: Tak, Kačka se ptá, já jsem zamaskovaný, jdeme na to.
1: My tě odmaskujeme. Jste známý?
2: Myslím, že díky své dlouhé hudební kariéře asi ano.
1: Takže jste muzikant.
2: Každým coulem a nejenom muzikant, jsem i zpěvák, dalo by se říct i textař.
1: No a máte nějaké úspěchy v této oblasti?
2: Tak určitě například v roce 1967 a 1968 jsem s jistou skupinou, nebudu prozrazovat, vyhrál na festivalu folkové hudby Portu.
1: No tak nechcete prozradit, ale co tak, jenom to naťukněte.
2: To už byste okamžitě odhalili, o koho se jedná. Co by vám mohl prozradit je to, že to vůbec nebylo jednoduché, ale řeknu jen, že s touto kapelou jsme se nejvíce proslavili v 70. letech 20. století, kdy jsme koncertovali nejen v Československu, ale i třeba v Buenos Aires a na Kubě.
1: Tak nám alespoň prozraďte některé z vašich nejznámějších písní. Vyberte tři.
2: Dobře, tak jo, jdeme na to, že jste to vy. Tak třeba Král silnic, zvedněte kotvy, 500 mil, pole s bavlnou.
1: Já jsem chtěla tři, tak koukám, že počítat moc neumíte.
2: Já jsem chtěl udělat.
1: Dobře.
2: Dobře, ale o to mám vyšší to, když zpívám.
1: Jo, jasně, tak vy jste muzikant, že jo, tak to nemusíte umět počítat. Dobře, ano. Tak indicie padly, tak kdo pak ví, odpoví.
2: Odpovíme nám na otázku, o koho byla řeč. Country Radio, dobrý den. Haló? Slyšíme se?
1: Někdo tam je. Někdo tam je, ale neposlouchá nás z telefonního sluchátka.
3: Dobrý den.
1: Dobré ráno. Tak povídejte, vaše jméno a jméno, koho jsme hádali.
3: Marie.
1: Maruško, povídejte. A o kom jsme si povídali?
3: Já si myslím, že to byla skupina Rangers.
1: No, my jsme se bavili o jednom člověku.
2: Ano, o jedné konkrétní osobě.
1: Ne, o skupině.
2: Jste blízko.
3: A jo.
2: No.
3: Tak tam byl Vančura Dufek.
2: No, tak kdo z nich?
1: Někoho si vyberte.
3: No, Vančuru.
2: Ano. No, co to trvalo?
1: No, ale bylo to teda s velkým otazníkem, no. Ale křestní jméno jste nám ještě neřekla.
3: Ježiši.
1: No, Vláďa už vám zatleskal, jo, ale chce to i křestní teda.
2: No, jak šel do světa v těch pohádkách?
3: Ježiši, Vančura.
2: No, a nebo byl taky jako hloupý, že jo, v pohádkách.
3: Honza.
2: No, tak. S těma buchtama.
1: Hurá, sláva, dali jsme to teda dohromady, takže Honza Vančura. No,
3: a ty jsem si s váma chtěla díl popovídat.
1: Jo, takhle. Tak to bereme. Tak máte u nás tedy deštník Country Rádia za Honzu Vančuru. Tak co bylo to, co jste si myslela, že to byla kapela Rangers? Co vás k tomu jako navedlo?
3: No, už i ta Porta, protože vím, že ta skupina tam byla. No a to už jsem zkoušela volat, takže už pak ty další otázky jsem tak neslyšela. No.
1: Jo, takhle, no jo, tak vždycky musíte až do konce, ale ve finále jsme to dali dohromady,
3: no,
1: takže
3: jenom,
1: dobrý.
3: Jenomže já už jsem to zkoušela kolikrát, nikdy jsem se nemohla dovolat.
1: Vidíte, jednou
2: teď
1: to muselo vyjít.
2: Gratulujeme vám, nepokládejte nám telefon a my si teď Honzu Vančuru pustíme společně s kapelou Rangers, když už tedy o něm byla věc. Řeč, láska je věc kouzelná. Právě teď ve vysílání Country Rádia.

0: Žalmana Spol, cestující muž. A my jsme společně docestovali až k 7. hodině, téměř 58. minutě raní.
1: Dáme si zprávy, vrhneme se taky na počasí toho dnešního dne a po 8. už z další muziky nabídneme Vabyho Rivolu nebo Karabinu s kamarády Táborových ohňů.
0: Krásné ráno vám přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: Doma je tam, kde posloucháme Country Radio. Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Léto je v plném proudu a během vlny veder se nabízí jít k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků je v Česku na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. A i když je stav hladiny jen těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky a jezy umí být zrádné. Například takový herbertovský jez si může vyžádat drobné materiální ztráty na lodích. Je tedy třeba předvídat a na vodě jako vždy s velkou opatrností. Srpen začal rekordní vlnou veder a podle dlouhodobých předpovědí počasí to vypadá, že by nadprůměrně vysoké teploty měly vydržet po většinu měsíce. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek, což může ještě více prohloubit problémy se suchem. Vody je stále málo. Problému se věnuje Luděk Savana Urbánek.
2: Řeku Dřevnici jde na některých místech ve Zlíně téměř přeskočit. Vody v ní teče málo. Je to důsledek nedostatku srážek a velmi vysokých teplot. Téměř žádná voda není v nižších partiích potoků tekoucí z Klečůvky, Jaroslavic, Malenovic či Želechovických pasek. O něco lepší stav je v Hostýnských vrších. Otázkou je, jak dlouho. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Současná vedra mají vliv i na návštěvnost památek.
3: Tropická vedra posledních dní se podepisují také na návštěvnosti některých památek. Například na zámek Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku míří v těchto dnech lidí méně, i když na zdejším okruhu v Kapli je příjemných 21 stupňů. Na všech 12 památek, které ve středních Čechách spravuje Národní památkový ústav, zavítalo v červenci 97 434 lidí. Honza Navrátil, Střední Čechy.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání konferenční ligy Rigu doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. I tady je odveta na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Osamělý město, Babi Rivola a Karabina. Tak
1: osamělý město, v ruce držím těsto.
0: No to krásnou písničku a s tímhle veršem od Kačky Čepelíkové jsme otevřeli další vysílací hodinu společně. A teď to jméno tady padlo s Kačkou a se mnou tedy s Vláďou. Čas 8 hodin a 7 minut.
1: Přejeme vám pěkný páteční den, který by neměl být tak horký jako ty předchozí dny. Z Moravy máme tedy signály o tom, že tam je zataženo, takže možná,
0: že jste si... Ostravě prší, volala nám nebo psala nám Zuzka a já mám velkou radost.
1: Jo, takže si trošku oddychneme, můžeme trošku ulevit i větrákům, že, které jeli naplno v posledních dnech, tak jim dejte odfrknout i vy si, odpočiňte spolu s námi a s Country Rádiem.
0: Marian, cestou za tebou a my přejeme krásné ráno.
1: Hezký pátek.

0: Jdeme se podívat na počasí, protože to je, myslím si, věc, která každého zajímá, tak jestli pak ty teploty budou šplhat nahoru, nebo jak to vypadá, kde je vůbec nejnižší teplota, tak Vláďo, zkusíme Kvilda.
1: Ano.
0: Kolik je na Kvildě?
1: Já si myslím, že na Kvildě je takových 8.
0: Na Kvildě, že je 8. Počkej, a tak Jezerka nebo Kvilda je na tom hůř?
1: Já si myslím, že je na tom hůř Kvilda, protože na Jezerce je zhruba takových 11.
0: Tak na Kvildě je 11,
1: ano.
0: Jo, a na Jizerce je skoro 14 stupňů Celsia.
1: No? Já jsem to cucal z prstu vyloženě, ale s tou 11 jsem se trefil. Blbý je, že na úplně jiné stanici.
0: No dobře, tak tvůj prst už je vycucaný, co tady vycucáš z jiného prstu?
1: Z druhého prstu vycucám dopravu, konkrétně se podíváme na D11, tady na 62. kilometru u sjezdu na Chlumec směrem z Prahy na Hradec, leží na silnici nějaký kovový předmět, není identifikovaný, ale v každém případě
0: jehla.
1: To musí být velmi nepříjemné, takže v tomto místě při sjezdu na Chlumec na 62. kilometru z Prahy na Hradec si dávejte dobrý pozor, zvolněte, pokud jedete rychleji.
0: Tak. To byly Vlaďovy vycucané prsty.
1: Ano. Teď si vycucáme další muziku. Pavlína Jišová, Druhá tráva a Goblém. Za chviličku tu bude pořád pod lupou.
0: Ano, koho tam tentokrát máme?
1: Bum, bum.
0: Za chvilku se dozvíte.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Albína. Jo, možná, že jste vůbec nevěděli, že tohle byl Albín. Oldřich Albín Nový, ano, to je ten Oldřich, to je ten pán, kterého známe z těch černobílých filmů.
2: Z těch krásných černobílých filmů.
1: Ano, šlo o českého herce, režiséra, scénáristu, dramaturga, zpěváka, divadelního ředitele a také pedagoga.
2: Albína ke hraní přivedl jeho otec, který jako pražský vrchní hasič zajišťoval požární hlídky ve všech tehdejších kinech. A strýc Miloš Nový jenže brával sebou do Národního divadla, kde sám hrál. Na otcovo přání se vyučil sazečem, aby měl jisté živobytí, přestože jeho zájem směřoval k divadlu. Již v této době hrál divadlo ochotnicky.
1: No, když byl sazečem, tak to nemělo nic společného se sazemi. Jenom
2: určitě
1: na upřesněno.
2: Ne. Ano, přesně. Je to záležitost, která se týká tiskařiny a je to velmi
1: náročné. Písmenek.
2: Písmeneka musíš tam skládat úplně jako obráceně. To znamená,
1: To by prostě vůbec nešlo. Neměl. Ty je neumíš skládat ani správně.
2: Přesně tak. Sazeč to byla rarita ve své době.
1: Velké umění. Od roku 1918 dostal Oldřich Nový angažmá v divadle v Ostravě. O rok později odešel do Brna, kde působil nejdříve jako herec, později jako režisér, také šéf operety a to jako tamního divadla, které bylo zemské tehdy.
2: Ovšem po 15 letech odsud pro neschody ve vedení a dramaturgování odešel do Prahy, kde se stal ředitelem Nového divadla. Zde mohl konečně vyzkoušet žánr, který v Brně neprosadil, tedy hudební komedie.
1: Za okupace se Oldřich Nový nejvíce prosadil ve filmu. Poprvé sice získal filmovou roli už v roce 1922 v němém filmu Přemysla pražského Neznámá kráska, ale od té doby se objevil jen v malých roličkách. Až roku 1939 přišel jeho Kristián. Přišla jeho chvíle. To byl Nového nejúspěšnější film. Následovalo mnoho hudebních komedií.
2: No a bohužel posledních 10 let svého života téměř nevycházel ze svého bytu, protože nechtěl být viděn starý a nemocný. Po úmrtí ženy, což bylo v roce 1967, Oldřich Nový výrazně chřadl. Ke konci života trpěl psychickými problémy.
1: Ale jeho životním krédem bylo stále: smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze.
2: Ano, to jsou velmi moudrá slova od velmi moudrého a velmi skvělého herce Oldřicha Albína Nového,
1: kterého jsme si připomněli v pořadu Pod lupou.
2: Teď už tak jsme ve vysílání Country rádia.
3: Stalo se to dávno, už je to roku pár. Chlapa zabili, prej tam, co stával bar.

svo prátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin a 29 minut máme pohled na dopravu. Nejprve tedy koleje, krátkodobější vlakové výluky jsou na trasách aktuálně nově Olomouc, Senice na Hané nebo také Ostroměř Stará Paka. Stranou není ani trasa Budišov nad Budičovkou Odry. Co nám nabízí silnice, uzavírky dopravní nehody, tak snad jenom některé z nich. My už jsme tady hovořili o problému, který je u Černé hory, je to na silnici 43 u obce Bořitov, tady můžete zvolit objížďku. V Rakovníku se havarovalo, a to v ulici v Jamce. Tolik ve stručnosti doprava, my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl už se podíváme na dnešní oslavence, potažmo oslavenkyně. Šťastnou cestu.
2: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country rádio.
3: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
3: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
3: Případně pro

takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nejvýrazněji v červenci meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,7%. Největší zlevnění Český statistický úřad zaznamenal u potravin a nealkoholických nápojů. Jejich ceny klesly o 3,1%. Praze letos výrazně přibylo žloutenky typu C. Za první pololetí lékaři zaznamenali 952 případů, nejvíc za posledních 10 let. Pozor na to, že nemoc často probíhá bez příznaků. Německá obchodní skupina Schwarz, pod kterou patří řetězce prodejen Lidl a Kaufland, působící také v Česku, vyřadila v Německu plně elektrická auta z objednávek služebních vozů. Důvodem je podle firmy nejistá situace na automobilovém trhu a změny v regulaci. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Ženské křestní jméno Lada je právě dnes u 7.8. vepsáno v kalendáři. Jde o domácí podobu jména Ladislava. Mužským protějškem by pak bylo jméno Ladislav a tohleto jméno se užívá taky jako Laděna, Laďka, Laduš, Laduška, Laděnka, ale mně se teda líbí a nikdy jsem asi neslyšela Ladula nebo Lady. Tohle jméno se vyskytuje i ve slovenštině nebo třeba i v bulharštině a řeckou podobou jména je Léda. V Česku máme těch Lad, Ladušek a Laděnek 5200.
2: Ano, je to veskrze mimo jiné i pohádkové jméno, protože známe určitě onu klasickou princeznu Ladu. No a ta pohádková jména v souvislosti s ženami, tu dnes máme, doslova se s nimi roztrh pytel, protože dalším jménem je Arabella. Jedná se o křestní jméno, pozor, nejasného původu, patrně odvozeno z latinského slova orabilis a vykládá se jako věnující se modlitbě nebo nádherný oltář.
1: Dneska slaví také Dona, Donát, Donáta a Iboja.
2: No a v kalendáři je další jméno, aby toho nebylo málo, tím jménem je Kajetán. Jedná se o křestní jméno latinského původu a pochází z italského města Geate.
1: No a dneska je pátek 7. srpna. To znamená, že máme také Mezinárodní den piva. Jde o celosvětový svátek, který připadá na první pátek v srpnu, což je tedy dnes. Vzniknul v roce 2007, to znamená, že letos se slaví po 19. Začalo to všechno v Kalifornii, ne v Česku, jak by se dalo očekávat. A jeho cílem je setkat se s přáteli u piva, poděkovat sládkům a výčepním a oslavit tento nápoj napříč všemi kulturami. Tak dneska poteče evidentně pivo proudem úplně
2: já
1: všude.
2: Od rána, od té doby, co jsem vstal, jsem si říkal, jaký budu mít důvod si dneska skočit na pivo, jako jo. No, tak skvělý, důvod se našel, takže děkuju za dnešní den, který je vepsaný v kalendáři. Díky za 7. srpna.
1: To je takzvaný dvojitý důvod, je pátek, že, takže ještě Mezinárodní den piva k tomu.
2: Uf, ještě jsi to řekla.

0: Růže z Jericha, ta byla pro všechny řidiče, protože ti musí mít na dnešek pevné nervy, ale já věřím, že si je šetříte přes celý týden právě na ten pátek, protože pátek bývá velmi náročný, a to nejenom po ránu, ale i odpoledne to bude peklo. Tak teďka aktuálně D1 před Brnem, Praha, Brno, u sjezdu na Popůvky, 183. kilometr, tam se začaly tvořit kolony, je to zhruba na 25 minut a ještě jedna informace, která je velmi důležitá z D3, České Budějovice, Praha, tak konkrétně u Tábora je uzavřen exit 79. Určitě využijte 76, kterou to objedete.
1: Tak možná vás potěší informace o počasí. Dnes nebudeme mít tak obrovské vysoké teploty, jako tomu bylo v předcházejících dnech. Měly by se ustálit v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia. Pozor, výjimku tvoří Morava, kde bychom měli mít 30. Na Moravě navíc ještě prší, nebo alespoň před hodinou pršelo, jak jsme dostali informace od našich posluchačů. Myslíme tím konkrétně severo-východní část Moravy.
0: No jinak ty nejvyšší teploty třeba za včerejšek zase Strážnice. Já teda nevím, jak to dělá, ale celý týden si jako celkem drží ten prim, tak zdravíme do Strážnice.
1: Tak zdravíme všechny a to následující muzikou. Konec konců za chviličku budete mít možnost zavolat si na telefon 210 323 333.
0: Protože tady budeme mít naši soutěž Dospíváš to, tak pokud jste s námi ještě nepěli, tak můžete za chvíli.
1: To byl zpěv, jo?
0: Jo.

0: Dospíváš to?
1: To je teda otázka. Ne, já si myslím, že i dnes to nebude pro naše posluchače vůbec žádný problém, protože každý všední den, kdy vám pouštíme některou z těch ukázek, tak najdete tu odvahu, zavoláte nám a pak máte to štěstí, že to dospíváte. Mnohdy vám trošku pomůžeme, v případě kačky vás to může odradit nebo malinko demotivovat, ale...
2: Takhle, co? Vždycky se vám to povedlo, i když jsem vám pomáhala, takže si myslím, že to zase tak špatné není, jak to tady vládě, jo? Jak to tady maluje pěkně ty čertíky.
1: Měli jsme tu několik telefonátů, bohužel v rámci přetížených linek nám ty telefonáty vypadly,
2: zmizely. A vy strašně ale chcete zpívat.
1: Přerušil a to... Jo, těch zájemců celá řada.
2: Ale to se mně líbí, jako že prostě strašně se jako chcete se ano. Jako veřejně
1: prezentovat. Country Radio, dobrý den. Haló. Tak Vida, telefon nám zvoní i u dalšího posluchače a nic se neděje.
2: Tak ještě jednou.
1: No, tak ještě jednou. No. Tak zkusíme to.
2: Country Radio, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Eda.
1: Dobré ráno, Edo.
2: Tak jdeme na to. Máme připravený úryvek písničky, jo? Nějak nám to tam trošku vrže a skřípe, tak když tak jenom to rádio určitě slumte, Edo. A jdeme na úryvek.
1: Tak, pouštíme a vyspíváte. Ze všech

0: Haló? A jak je to dál, Edo? Haló?
1: Ty jsi tak milá, že neodrazí. Ano.
0: Haló? Tak se nám to opět přerušilo, no tak teď nevím, co s tím budeme dělat.
2: Počkej, volá ještě někdo.
0: Zatím je to hluché, počkej. Country Radio, dobrý den. Tak nic, nikdo se tam neozval.
2: Tak dneska to je teda ale.
0: Dneska je to velmi zapeklité, no tak dneska, já nevím, co s tím budeme dělat.
2: Tak dneska si to asi dospíváme sami, co?
0: Co? Takže, jdeme na to?
2: Jdeme tak na jo. To.
0: Ty jsi tak jiná, pojď ruku mi dej.
2: No tak
0: Vláďo, tak dobrý. Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví, jestli má touha tě neporaní. A teď jo. Ty jsi tak jiná, pojď ruku mi dej,
2: s tebou je celý svět jak vyměněný.
0: Máš u mě deštník. Já taky, slib mi ho.
2: Dobře, tak já tě vezmu pod deštník. No tak vidíte, tak dneska jsme to museli zvládnout sami.
0: Teď už Brontosauři bez nás.

0: Alan Jackson zpíval v tom textu něco jako kdo má židli, ten bydlí. Tak to by se dalo parafrázovat tahle ta písnička, kterou jste slyšeli právě teď. Malinko jsem se snažil to přeložit do angličtiny.
1: No, jo, teď jsi takový chytrolínek.
0: Já vím.
1: Krátce před 9:00 vás musíme seznámit s tím, co nás čeká za malý okamžik.
0: No a za malý okamžik nás čekají zprávy a také počasí, nebude tu chybět ani muzika, o tu se postará kapela Kamarádi táborových ohňů se svým zrádným bandžem, no a po celé další muzika.
1: Věra Martinová, zítra další vlaky pojedou, tak hezký poslech.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ačkoliv Česko dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě, za což vděčí především pivu, trend se zrovna u něj pomalu mění. Loni Češi skonzumovali nejméně piva v historii. 121 litrů na osobu. Každý dospělý Čech tedy vypil o 8 piv méně než v roce 2024. Jen připomenu, že právě dnes je Mezinárodní den piva. Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už je plno. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací. V Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci ještě šanci kolej získat. Ve Zlíně se bude bourat budova Svitu, která vyhořela.
2: V bývalém areálu Svitu ve Zlíně brzy začne demolice budovy číslo 34, kterou zničil požár. Demoliční práce provede firma Build Synergy, která plánuje odstranit hlavní torzo objektu do 25 pracovních dnů od jeho předání. Do Zlína ale už mezi tím míří těžká technika v čele se 100-tunovým demoličním bagrem. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Honza Navrátil přináší dobrou zprávu pro cyklisty.
3: Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena. Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice dnes čeká první přípravný zápas. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
4: Mistrovským oslavám odzvonilo. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: budem.
1: Je příjemné být zasažen takovouhle příjemnou epidemií. Ano, doslova do písmena, jednalo se o název kapely, která nám odehrála jednu z těch prvních písní teď již pátečního dopoledne.
2: Přejeme vám pěkný den a pěkný start do toho posledního pracovního dne, který nám začíná a je předzvěstí. Myslím si, že je jako docela příjemnou předzvěstí hezkého víkendu, protože máme Mezinárodní den piva. Jo, v sobotu, a to se koukám do mysliveckého kalendáře, je Mezinárodní den koček. Pak máme Mezinárodní den ženského orgazmu. Pořád čtu z mysliveckého kalendáře. Ano. A v neděli je Mezinárodní den domorodců. Je pořád co slavit.
1: Je pořád co slavit, budeme si krásně užívat. Všem přejeme, abyste dostáli právě těchto dnů a aby k těm vytčeným cílům došlo.
2: No, abyste měli prostě čím slavit hlavně, a, že? Čím si připít, tak dneska můžete to zkusit i v sobotu a v neděli.
1: Krásné dopoledne přeje Kačka Vláďa.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem

0: asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil.
0: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart,

dcera zabila se, tak se radši strach. Pět měl potud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Co se vám vybaví, když se řekne
2: kočka? Tak na první dobrou kačka, že jo? Já se podívám na tebe a ty jsi prostě kočka.
3: No ale prosím tě. Prostě když se řekne kočka, tak já si vybavím nějakou jako fakt jako krásnou ženu. Jo?
2: No,
3: krásně oblečenou, prostě dokonalá pleť, krásné naličení, nic přehnaného, krásné vlasy, husté, takové prostě vidím blonďaté, pevné, silné vlasy, krásně navlněné. Jo, to je kočka pro mě.
2: No podle toho, co jsi teďka řekla, tak ze mě už nedostaneš půl slova teda.
3: Ty jsi si představil, viď, tu kočku.
2: Ano.
3: A nebo další, samozřejmě si představíte ty vaše kočičky, které vám běhají doma a vždycky po ránu se vám třou kolem té nohy a dělají.
2: No samozřejmě kočka je opravdu slovo, které si zaslouží celou řadu odpovědí a je to také pochopitelně na vás, protože každý pod tou kočkou vidíme něco nebo někoho jiného. Já jsem byl třeba včera nakupovat, že jo, tam byla pěkná kočka.
3: Tam byla pěkná kočka, jo, a co, šla na mlíčko nebo na tebe?
2: Šla na mlíčko,
3: na
2: běhla do obchodu a já jsem měl natolik dobré srdce, že jsem mi z toho obchodu zase vyvedla a mňoukala. A už jsem se
3: a šla za tebou nějaká kočka a řekla, ježiš, to je moje kočka.
2: No, mohli bychom se seznámit, že? Přes kočku jsem se seznámil s jednou skvělou kočkou.
3: Dobře, my se o tomto tématu bavíme, protože zítra je Mezinárodní den koček, tak jsme ty holky, kočky, dvounohé i čtyřnohé, chtěli trochu opěvovat spolu s vámi ve vysílání Country Rádia.
2: No a kdo nějakou kočku máte doma, pánové, anebo milovníci čtyřnohých zvířat, tak nám určitě dáte za pravdu, že to je tvor nebo potažmo slovo, kterému se rádi věnujeme.
3: No a teď se budeme věnovat dobrým lidem, protože to už je takový název písničky pro Raduzi a Roberta Křesťana.
2: Krásné dopoledne. Kolikrát

těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpovědí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: I v tuto chvíli, tedy krátce po půl desáté, tu máme dopravu, začínáme na kolejích, a to krátkodobými vlakovými výlukami, která nám aktuálně přibyla, tak je trasa Olomouc-Senice na Hané, nebo také Budišov nad Budišovkou Odry, Ostroměř-Stará Paka. Co silnice, vidím tady celou řadu dopravních nehod, tak si pojďme přiblížit alespoň některé z nich. Havarovalo se ku příkladu v Jihlavě v ulici Sokolovská. V Lounech se havarovalo na silnici 815, pak tu máme ulici Koterovskou, což je Plzeň, konkrétně Plzeň, kde je Slovany. No a ještě tu máme problém, který je na D1, 318. kilometr ve směru na Ostravu, tady je havarované nákladní vozidlo. Ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
2: Country rádio.
9: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
10: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
11: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
11: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: kočka? Tak slovo, na které odpovídáte, slovo, které může mít několik významů. Kočka může být pěkná žena, dívka, dáma, anebo to také může být čtyřnohý miláček, který mnozí z nás máme doma.
2: Tak napsal nám Tomáš, že když se řekne kočka, takže si prý vybaví majitele těch cirkusů.
1: Jo, kolotoče, ano.
2: Jo, kolotoče v Holešovicích vlastně. Jo, to je kočka s velkým K.
1: Ano. Tak to je spíš kocour. Máme tady další příspěvek od Jany. Kartářka mi předpověděla, že se mi o domu objeví kočka. Ať nevyháním. Za čas se stalo. Moje Jasmínka je u mě už 2 roky, krmí mi z divoké, je milá, mírná a milovaná kočička. Dělá mi radost. Tím pádem nejsem sama.
2: Napsal nám Josef. Potrhaná síť na okně. Myslel jsem, že mě trefí šlak?
1: To se ani nedělím, jasně.
2: Takhle, já už to chápu, to je jako vlastně se záclonama, věď, vlastně.
1: Se sedací soupravou to by mohlo vyprávět všechno rozebrané.
2: Mají to rádi kočičky, no.
1: No jo, no, pořád někam šplhají a tak dále, drápky zaseknuté v noze a podobně. Nakonec samozřejmě i pokáč, že tam zpívá, mám doma kočku, že jo,
2: no, s jasně,
1: Erorem.
2: Ano, tam vypráví o ní vyloženě příběhy.
1: Napsal nám Grizzly, ahoj dětská, kočka je vždy něco dokonalého, ať už mňouká kvůli papání, nebo potřebuje nové šaty. Krásný den z Brna, Grizzly, ano. A to jsme se dostali o tom, že ta kočka může mít mnoho významu.
2: No jasně, Miluška píše, že to je třeba volné sdružení muzikantů, a že prý tam chodí na ně pořád dost lidí, takže asi název nějaké možná kapely.
1: Ano, no? Tak příspěvku je tady mnoho, já bych dal jeden vítězný, jestli mohu. Ten nám napsal Petr a napsal, já jsem celý život v obležení koček. Jednu kočku mám doma, druhou u sousedů a třetí se pohání po našem dvorku. Tu, kterou mám doma, na tu jsem právě pyšný, protože je to opravdu kočka, jak se sluší a patří. Proto jsem si ji také vzal. A když jsme se brali, tak jedna z těch podmínek téhle kočky byla, že si až po svatbě pořídíme malé koťátko.
2: No a jak to teda dopadlo? Tady máme tady prostě nějaký rozuzlení, jak to
1: no,
2: teda
1: rozuzlení je?
2: Máme tady fotografie té kočky?
1: Ne, není tady fotografie, ale pochopil jsem to tak, že ať už se jedná v tomto případě od Petra o jakoukoliv kočku, tak je vlastně úplně šťastný. A díky své kočce, kterou si vzal za ženu, získal i malé koťátko, které s nimi žije. Alespoň si to myslím podle toho příspěvku dodnes.
2: Já teda doufám, že jde o dvounohou kočku, jako, jo?
1: No jasně.
2: A dvounohé koťátko.
1: Tak, proti gustu žádný, když putát.
2: No
1: takže
2: tak.
1: Ozvěte se nám, máte u nás nějaký pěkný kočičí dárek.
2: Nějaký, a víš, je zvláštní, ne? Že nikdo nenapsal příspěvek o černé kočce přes cestu.
1: Protože to je negativně, já si myslím, že to zkoušíme házet za hlavu, ale přece jenom ta černá kočka přes tu cestu.
2: No, jako očekávala jsem takový příspěvek, no nedošlo na něj, tak uvidíme, třeba někdy jindy.
1: Tak, my si dáme další muziku do vysílání Country Rádia a to ve 3:15.
2: Conway Titty, Loretta Lynn, dáme si písničku, která se jmenuje Release Me.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

0: No a jak to vypadá s časem? 9 hodin 56 minut za malý okamžik. Před námi je víkend, který by měl naznačovat, že bychom si ho mohli užít. Ale jsme podle všeho, o čem jsme si tady povídali, ale hlavně díky tomu, že mnozí z nás budeme mít volno.
1: Budeme mít volno a budeme se těšit na ten nadcházející víkend, který bude plný oslav vlastně narozeniny Country Rádia, protože dneska máme 7. a mezi nějakých 8 dnů už budeme v Pikovicích oslavovat se všemi, kteří vyhráli lístky. Už teď se na to moc těšíme.
0: Bude to krásné. Ale předtím si pojďme ještě udělat třeba o tomto víkendu malou generálku a možná vás k tomu bude motivovat i třeba vysílání kolegy Milana Šmita hned po 10.
1: Užijte si spolu s ním hezký den a přejeme vám krásný pátek.
0: No a ještě před celou si dáme nějakou muziku. Johnny Cash nás čeká.
2: Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: slumbering. Tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon in all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že tepla se jen tak nezbavíme. Vlna tropických veder v Česku po mírném ochlazení bude pokračovat. Tropické teploty podle prodejců mění také naše nákupní zvyklosti. Raketově v Česku stoupl třeba prodej parafému. Podle některých internetových portálů dokonce nejvíc v celé Evropské unii. Při přehřátí odborníci nedoporučují ledovou sprchu. Vhodnější je organismus ochlazovat postupně. Horší je také koncentrace za volantem a i pracovní výkonnost. Vinaři sklízejí hrozny ve vinohradech na Břeclavsku. Jde o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáku to prý ale neovlivní. Hasiči dostanou odměny. Za co, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Zlín podpoří jednotky dobrovolných hasičů, které se v červenci podílely na likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu bývalého Svitu. Rada schválila přes 2 miliony korun. Peníze využijí hasiči na odměny za mimořádné nasazení i obnovu vybavení po jednom z nejnáročnějších zásahů v historii města. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: O návštěvnosti Krkonoš teď Honza Navrátil.
3: Příznivý vývoj návštěvnosti hlásí horské Krkonoše. Zájem o dovolenou v největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn je v polovině prázdnin meziročně srovnatelný, což je vzhledem k loňské úspěšné letní sezóně příznivý vývoj. Obsazenost hotelů byla koncem července až 80%. Podobný zájem je také do poloviny srpna. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos.

Je 7. srpna, pátek, po 10. hodině. Milan Šmid vám přeje krásný den. Kateřina Marie Tichá zpívala písničku Sami. Doufám, že nikdo nejste sám. Vlastně ani nemůžete být, protože Country Rádio je s vámi. Jestli chcete, budu pro vás mít opět dnes nějaké ty pozvánky na hezká místa a hlavně na víkend, protože bude plný muziky. Budu pro vás mít soutěže a máme pro vás také Tuláckou stezku. To je takový program na nejbližší chvíle. Z muziky pak vybírám Žalmana, Home Free, Ivana Mládka a také Michala Tučného se Zdeňkem Rytířem. Hezký poslech a dobrý den.

0: vlakem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, vás to asi nepřekvapuje, protože je tady festivalová sezona a tak další tradiční místo, a to je Bystřička u Vsetína, tak tam se koná zase akce i letos a já už mám na telefonu Petru, která nám k tomu řekne více. Petro, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jak to bude letos vypadat, na co se můžeme těšit a kdy tam máme přijet?
2: Tak Starý dobrý western se koná o víkendu 7. až 9. srpna a je to 27. ročník, který, jak jsem řekla, se koná od pátku do neděle. Takže samozřejmě přijde na začátek. V pátek začínáme už ve 12 hodin na scéně Camp Ranch, ale v 16 hodin na scéně Letní kino vytahujeme festivalovou vlajku a začíná ten velký program. Hned v pátek třeba AMU Let Žamboši, Revival, John Denver Tribute, Karel Zich Revival, anebo potom závěr, Country Bal pod širým nebem ve společnosti pořádající kapely Gimpleři. No a v sobotu jedeme na dvou scénách, zase scéna Camp Ranch, scéna Letní kino, dalo by se říct od rána od 9 hodin,
1: ano.
2: A v Letním kině od 12 hodin zavzpomínáme na Vabyho Daňka písničkama s Honzou Langrem, no a potom se těšte třeba na lokálku, na Big Boy Band, na kapelu The Cold, na Gimplery, na Tomáše Linku, který u nás oslaví 80 let. Potom závěr bude patřit Jakubovi Smolíkovi s kapelou a úplný závěr zařídí kapela COP.
1: Jasně, takže hvězdná sestava. Popsala jste pátek, popsala jste sobotu, říkali jsme, že je to ovšem festival, který trvá až do neděle, znamená to, že dá se tam zůstat až do neděle, je to tak?
2: Je to tak a i v neděli pokračuje program na scéně Camp Ranch. Je to takové nedělní rozloučení, takové to hraní hned po ránu do spacáku, které končí v pravé poledne.
1: A teď nám ještě řekněte pro ty, kteří by snad nevěděli, kde přesně tenhle parádní festival najít, tak kam máme přijet, kdy, v kolik hodin?
2: Tak je to Bystřička u Vsetína, je to blízko nádrže, přehradní nádrže mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Ta hlavní scéna je v Letním kině, takže krásný areál. A druhá scéna je v Campu Ranch, kde se můžou návštěvníci i ubytovat.
1: A začátky festivalu jste říkala už, ale pro jistotu, pokud chceme vyrazit už v pátek, tak kdy to všechno vypukne?
2: Už v pátek můžete přijít klidně od rána, od 12 hodin, ale to hlavní je v 16. A v sobotu také od rána. Tím, že Letní kino začíná v pravé poledne.
1: Petro, děkujeme moc za pozvánku, ať vám vyjde počasí, ať je hojná účast, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Moc děkujeme také, naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací mezi 10. a 11. hodinou. Mám tu nějaké zprávy o porouchaném vozidle na trati 235, respektive trati 212. Tam v úseku Kutná Hora, hlavně nádraží z Ruč nad Sázavou a z Ruč nad Sázavou zastávka z Ruč nad Sázavou. Máme problém, vlak bude veden náhradní autobusovou dopravou a ta je zavedena mezi stanicemi Kutná Hora, hlavně nádraží z Ruč nad Sázavou a také v obráceném směru. Pak tu mám nějaké zprávy z dálnic, teď úplně aktuálně D40. Osmička na 41. kilometru hlásí dvě havarovaná vozidla, projíždějte opatrně. Pražský okruh 28. kilometr ve směru Gruzini, nákladě

0: s osobákem v sobě, tam dávejte také, prosím, pozor. A mám tu ještě jednu zprávu z jižní spojky, tam máme taky dvě vozidla v sobě. Je to někde na křížení před Štěrboholy na Dolním Měchulupě, tam v té průmyslové zóně, tam jak se to rozdvojuje, tak tam dávejte pozor, tam se stala havárie, vypadá to teda, že jsou to v sobě dva osobáky. Jinak pokud pojedete potom dál směrem, kde je 11 nebo kde je 10, tak se připravte na malinké zdržení, protože na Štěrboholovské spojce se pracuje. Ve směru jízdy z centra je provoz veden dvěma pomocnými jízdními pruhy podél pilíře nově vybudovaného mostu, takže počítejte s drobným zdržením. Vlastně to samé platí i v obráceném směru, takže tam prostě se pracuje na silnici, ale není to dlouhý úsek a zdržení bude minimální. Přejeme zatím všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
2: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country radio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku.

krabicích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, dnes se společně podíváme na jeden ze středů České republiky. Záměrně říkám jeden z, protože těch středů existuje několik. Vždy totiž záleží na tom, jakým způsobem je střed republiky definován. Ten dnešní se nachází stejně jako některé další v kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod. Střed České republiky, který najdeme v Golčově Jeníkově, je definovaný jako průsečík středního poledníku a střední rovnoběžky mezi krajními body republiky. Je to tedy vlastně místo, kde se teoreticky protnou spojnice mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším a pak nejsevernějším a nejjižnějším bodem Česka. Přesně toto místo označuje kámen na náměstí T.G. Masaryka v Golčově Jeníkově. Najdete ho na severním okraji náměstí vlevo. Kromě samotného středu republiky si na náměstí můžete prohlédnout také budovu radnice, památník účastníkům protikomunistického odboje nebo pamětní desku věnovanou T.G. Masarykovi a stému výročí vzniku Československa. Dobře zachovalá je i budova staré pošty, která podle některých pramenů fungovala již na počátku 18. století jako jedna z prvních pošt na Havlíčkobrodsku. Dnešní vzhled získala po rozsáhlém požáru v roce 1808. K posezení na náměstí lze využít lavičku u fontány. Občerstvit se můžete v některé z okolních kamáren. Zajímavostí je, že podobné středy nejsou jen turistickou kuriozitou, ale připomínají i to, jak různé matematické metody mohou dojít k různým výsledkům. Proto tedy další známý střed republiky se nachází nedaleko, asi 13 km jihozápadně v obci Číhošť. Ten je však určen jinou metodou, jako průmět těžiště tělesa vícebokého hranolu s podstavou ve tvaru České republiky ohraničené státní hranicí. Pro návštěvníky tak může být zajímavé, že cesta za středy republiky nabízí i příjemné výlety po méně známých místech Vysočiny. Golčův Jeníkov i nedaleká Číhošť tak spojují matematiku, historii a turistiku v jeden zajímavý zážitek. Další podrobnosti o středu republiky v Golčově Jeníkově najdete například na webu Ven každý den. Pěkný den vám přeje Vítek.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 28, na Moravě až na 30 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva.cz, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: S Bohem lásko nech mě jít.
0: Vzpomínky.
7: My partu

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show. Vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak slíbil jsem, přátelé, nějaké soutěže v téhle hodině. Já si myslím, že bychom mohli to rozštípnout s tou šuňavou. Mám tady ještě dvě permanentky 14. až 16. na Slovensko, na ten mimořádně krásně obsazený festival. Takže jestli byste chtěli být u toho, tak v téhle hodině okolo 40. minuty budete mít možnost. Už dobře víte, je to bez soutěžní otázky. V podstatě jde o to, že ten, kdo se jako první dovolá po mojí výzvě, tak získává dvě permanentky na tenhle festival. Beru v úvahu to, že většinou nás posloucháte tady v Čechách, nebo většinově, a tohle je poměrně dost daleko, ale hrají tam ty nejlepší kapely, které můžete si vybrat, ať už ze slovenské nebo z české country scény, takže určitě je festival, který stojí za to. Tak to zvažte. Jinak v kuchátku Country Rádia jedna pozvánka. Dnes večer byste mohli si poslechnout hezké Nedvědovky, řekneme si o tom více právě v kuchátku Country Rádia. No a to je asi všechno z muziky, potom bychom mohli sáhnout po Pacifiku, mám z nich velmi dobrý pocit, viděl jsem je teď na Parníku, vlastně v úterý byli a byla to jízda, musím říct, je to moc fajn, moc fajn. Poslechneme si i Lucku Vondráčkovou, no klasiku Pavla Bobka si dáme taky a i trochu Ameriky, Rodney Crowell a Johnny Cash, takže Zeťák a Tchán společně v jedné písničce. To je takový výhled na příští minuty. Pojďme, páteční dopoledne má na kahánku, ale ještě toho stihneme poměrně dost.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které bude o muzice, však jsme také v rádiu a na telefonu mám jméno, které budete dobře znát. Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
1: Tak kde jsem tě zastihnul, co zrovna děláš?
2: Teď zrovna dělám na zahradě a stavíme ploty, protože mám pocit, že ta fyzická práce je dobrý relax pro muziku, která není jenom o vzít si kytaru a hrát, jasně, ale zároveň o zatížení velký mozku. A tak odpočívám při práci.
1: Jasně, rozumím tomu, ať se ti hezky odpočívá s krompáčem a dalším náčiním.
2: Ale... Říkáš to velmi dobře, krompáčem a lopatou.
1: Ale já volám především kvůli muzice, protože jsem mluvil s lidma z tvého týmu a domluvili jsme si povídání naše setkání na 13. srpna a navíc také představení tvého zatím posledního alba s příbuznými. Jenomže to je až 13. srpna, do té doby ještě zbývá dost času, takže mě zajímá, můžeme tě někde naživo vidět?
2: Já bych velmi rád pozval posluchače na náš první koncert s Vojtou po 30 letech, že příbuzný jsme opravdu ukončili před 30 lety.
1: Aha.
2: A děláme první koncert je na jednom pódium, Nedvědi se to jmenuje na jednom pódium a je to v Týnci nad Sázavou 7.8. na zahradě. A navazujeme na stopy našich tátů, který tam hráli v podstatě každý rok do roku 2005. Tak jsme si řekli, že by to bylo takový jako z nostalgického hlediska. Navíc volně to není výročí, ale strejda nedávno bylo to 5 let, co odešel do hvězdního nebe a táta letos slaví tu 80. Má to 10 kilometrů od svého domova, stejně jako my. Takže 7.8. Týnec nad Sázavou od 19 hodin. Vojta a já.
1: To zní báječně. Řekni mi, Honzo, prosím tě, co budete hrát? Budete hrát staré písničky příbuzných, ano, anebo navážete na to, co teď je nového?
2: Já mám pocit, že by bylo dobré udělat takovou směs, aby si lidi přišli na svý, to znamená zahrát starý evergreeny, stánky, růže z papíru a tak dále, předvést i něco z našeho repertoáru, protože Vojta i já máme své kapely, takže z tohohle repertoáru určitě a pak samozřejmě příbuzní musí zaznít, že na to ty lidi čekají. A já se na to moc těším, že jsme to dlouho nehráli takhle.
1: Já ti věřím a myslím si, že to bude opravdu skvělý zážitek, takže úplně závěrem prosím ještě jednou zopakuj, kdy, kde, v kolik hodin.
2: Takže je to Týnec nad Sázavou, kousek od Benešova u Prahy, 7.8. od 19 hodin a deky sebou, sedí se na zemi jako na každý festival, jako byly třeba Svojšice nebo takhle, židličky, deky sebou.
1: Jasně, děkujeme za pozvánku, Honzo, dál tě nebudu zdržovat, ať ti netvrdne beton, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj a vše zdraví všechny posluchače.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak je čas zase na nějaké další dopravní informace. Pojďme se podívat zase, co se kde děje. Jednak tedy na kolejích a jednak také na silnicích. Začínáme tak jako vždy na kolejích. Tam jsme vám říkali, že na některých tratích se řeší porucha vozidla. Nebude to jiné pochopitelně ani v tuto chvíli. Mám tady poruchu vozidla například na trati 252 Šakvice Kuty Bratislava Neustadt v úseku Hohenou Břeclav se poruchalo vozidlo a vlaky jsou tam některé odřeknuty, takže sledujte pokyny dopravce. Ano, a pak tu mám zprávy z dálnic. D48, 41. kilometr ve směru na Olomouc, dvě auta v sobě. A to je vlastně z těch aktualit asi momentálně všechno, ale pochopitelně je pátek, doprava bude housnout na mnoha místech. Jedno z těch míst naprosto známé, jasné a klasické, to je mezi 182. a 196. kilometrem D1 na Ostravu. Velmi silný provoz a tvoří se tam kolony. Máme tam i v obráceném směru také porouchané vozidlo na 185. kilometru, takže to asi taky nepřidá úplně plynulosti dopravy. Podobná situace, to znamená tvorba kolon, nás postihuje i na dálnici D5 na příjezdu

0: do Prahy, i tam je teď velmi hustý provoz. Zatím není hlášeno nějaké nebezpečí, ani to, že by se to nějak extra hromadilo, ale vidím podle grafiky, že je tam opravdu hodně husto, takže připravte se i tam na nějaké to zdržení. Pohled na dálnici D11, tam jsem včera viděl cestou na Parník, že se tam něco chystá na dálnici, tak pravděpodobně počítejte se zdržením. I díky tomu, že na 61. kilometru ve směru na Prahu potkáte porouchané vozidlo a potom ještě jedno porouchané vozidlo je na 81. kilometru ve směru na Prahu. Také tady je to pro defekt odstavený osobní automobil. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu a dojeďte hlavně do cíle úplně v pohodě.
1: Country Radio.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
1: Country Radio.
4: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
1: Country Radio.
4: S námi nikdo nikdy není sám.
5: Každý, kdo patříš mezi nám,
6: mlčel a hrál.
4: Velký nebo malý,
6: malý přítel z města M.
5: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
4: Tak pojďme to dát dohromady. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak pan Tomáš Klus ve vysílání Country Rádia 11 hodin 45 minut. Tomáš Klus je jeden z těch mladších, řekněme, progresivních folkařů, které bych rád dostal také do pořadu Srdcem v country, už jsme o tom spolu hovořili. Je hodně vytížený a tak ten termín jako se malinko nám to hůř hledá, ale věřím tomu, že k tomu dojde a že tedy i příznivci modernějšího folku si přijdou na své. Jinak pokud byste poslouchali pořad Srdcem v country třeba už 10. myslím, že je to 10. no prostě příští pondělí, tak hostem bude Milan Krbec, ten oslavil 70. a tím se dostávám k tomu, že také Zelenáči zahrají na Country Šuňavě, což je festival na Slovensku, který probíhá od 14. do 16. srpna, festivalová louka za jezerem. Je to hudební festival, který nabízí to nejlepší z československé country, folk, bluegrass, gospel a tramské hudby, alespoň tak to mají v podtitulu. No a v obci Šuňava si můžete užít takové mistry, jako jsou právě Zelená či Žobráci, Lojzo, Palodrapák, Petr Kocman, Texmeni, Štefan Repka, Goral, Slnovrat, David Benda, Zatulaní, Ališi, Brontosauri Revival a další, Roman Vitkovský. Je tam toho mnohem, mnohem víc, navíc je tam program pro děti, budete vidět tam koně, festivalový oheň nebude chybět, bohatá tombola, hudební workshopy, country tance, diskuze, samozřejmě přátelské diskuze na téma country a množství řemeslných a občerstovacích stánků. No a já mám dvě permanentky na tyto večery, na tyto tři dny a vy můžete tím, že zavoláte na číslo 210 323 333 tuhletu permanentku získat, protože jak říkám celý týden, ten festival je tak daleko, že vás nebudu trápit nějakou otázkou ze světa country, bude mi stačit, že prostě si zavolá někdo, kdo by tam chtěl vyrazit. No a to se teď snad také děje, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den.
0: Tak dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Kelna Tomáš, Nový Jičín.
0: Z Nového Jičína nám voláte, vyrazil byste tam na Slovensku?
1: Ano, my jsme z Nového Jičína, my jsme z Moravy, my to máme všude kousek.
0: Jasně, vy to máte přesně jak k nám, tak k ním v podstatě kousíček. Takže já si myslím, že to bude pěkná cena, tak si to moc užijte. Vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu vaši adresu, abychom věděli, kam to máme poslat a to je celé, ano?
1: Ano, děkuju a pozdravuju Country Radio.
0: Děkujeme moc, my zdravíme na Moravu, vydržte, nikam jenom tečte.
1: Jo? Budem zdravit Vysoké Tatry, mám tam kamaráda v Popradě, takže to mám kousek.
0: Jo, tak určitě, je to krásný.
1: Byl jsem tam na svatbě a svatba trvala 5 dní.
0: Jo, když za to vemou, tak slavěj prostě, no tak to je, tak to je.
1: Jasně, ale tam krásně.
0: Je to tak, vydržte chviličku, zatím, naschle. Takže přátelé, já už jsem prosoutěžil všechny lístky, co mám, ale znovu připomínám, kdybyste chtěli tenhle ten mimořádně krásný festival u našich přátel na Slovensku prožít, tak od 14. do 16. srpna ta možnost je. Šuňava, festivalová Luka za jazerom tady píšou a budete vítáni. Tak a my si jdeme za další muzikou. Tomáš Linka, Fešáci, Paní má se má, no tak to je klasika, která by samozřejmě slušela každému festivalu.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Léto je v plném proudu a během vlny veder se nabízí jít k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků je v Česku na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. A i když je stav hladiny jen těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky a jezy umí být zrádné. Například takový herbertovský jez si může vyžádat drobné materiální ztráty na lodích. Je tedy třeba předvídat a na vodě jako vždy s velkou opatrností. Srpen začal rekordní vlnou veder a podle dlouhodobých předpovědí počasí to vypadá, že by nadprůměrně vysoké teploty měly vydržet po většinu měsíce. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek, což může ještě více prohloubit problémy se suchem. Vody je stále málo. Problému se věnuje Luděk Savana Urbánek.
2: Řeku Dřevnici jde na některých místech ve Zlíně téměř přeskočit. Vody v ní teče málo. Je to důsledek nedostatku srážek a velmi vysokých teplot. Téměř žádná voda není v nižších partiích potoků tekoucí z Klečůvky, Jaroslavic, Malenovic či Želechovických pasek. O něco lepší stav je v Hostýnských vrších. Otázkou je, jak dlouho. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Současná vedra mají vliv i na návštěvnost památek.
3: Tropická vedra posledních dní se podepisují také na návštěvnosti některých památek. Například na zámek Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku míří v těchto dnech lidí méně, i když na zdejším okruhu v Kapli je příjemných 21 stupňů. Na všech 12 památek, které ve středních Čechách spravuje Národní památkový ústav, zavítalo v červenci 97 434 lidí. Honza Navrátil, střední Čechy.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odvěta je na programu za týden v Istanbulu. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání konferenční ligy Rigu doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. I tady je odvěta na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Pan Jaroslav Uhlíř ve vysílání Country Rádia dospíval 7 minut po 12. hodině, přesně v čase, kdy před námi je další soutěž, taková ta klasika v polední menu, tři písně a vy budete hledat společné téma. Budou zpívat nové struny, starý, nebo teda Zlatý orel, protože ta písnička se jmenuje ta stará pacifická, tak už mi to tam skočilo. Zlatý orel, nové struny a taky text mě zvrátil vyskočilem. Zase je tam asi více možností, ale hledáme jen jednu z těch možností. Kdo ji odhadne správně, dostává dvě vstupenky do Cinestaru. Ano, to je ta cena, o kterou soutěžíme v posledních dnech a je to o tom, že vlastně ty dva lístky do sítě Cinestar jsou na film Dovolená v českém ráji, jehož jsme mediálním partnerem. Film, který je skvěle obsazený, mimochodem Saša Rašilov, nejmladší, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík, Josefína Prachařová, Matěj Kadlec, kdo tam je dál. No to je jedno, jsou tam všichni, jsou prostě skvělí, parádní a je tam i hezká muzika, protože celý tento film provází muzika, kterou znáte i tady od nás z Country Rádia, Rivolovky a no prostě klasika. Tak pokud byste chtěli na tenhle ten film vyrazit, tak můžete si samozřejmě lístky i koupit, ale můžete i získat touto formou. Navíc ten, kdo je vyhraje v Country Rádiu, tak k tomu dostává ještě takovou speciální lahev s logem toho filmu a taky karty v edici vydané pouze k tomuto filmu. Tak to je celé, nové struny Patrika Koleje, Zlatý orel, ta stará pacifická, Texmania vráť a vyskočil John Henry a vyhledejte společné téma, nové struny už začínají hrát. Neměl by to být oříšek.

víc. John Henryho nebaví dál žít. John Henryho nebaví dál žít.

0: Dovolená v Českém ráji, to je film, který můžete vidět teď úplně nově v kinech a můžete získat dvě vstupenky, láhev s logem tohoto filmu a také karty vydané v edici k tomuto filmu, pokud správně odpovíte na to, co bylo společným tématem písní, které jsme poslouchali, to znamená Patrika Koleje, Ta stará pacifická a John Henry. Telefonní číslo 210 323 333 je teď volné a někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady Miloš.
0: Dobrý den, Miloš, zdravím vás. Tak, odkud voláte, se ptám vždycky?
1: Západní Čechy.
0: Západní Čechy, dobře, takže to by určitě se tam našlo někde v Plzni nebo kdekoliv jinde, nějaké místo, kde bude Sinestar, jasně, určitě. Takže teď jenom správně odpovědět, no, schválně, co jste tam objevila jako
1: společně?
0: No, železnice je část té odpovědi správná, ale co se s ní děje s tou železnicí?
1: No. Jo, oprava železnice nebo něco takového tam bylo?
0: Oprava úplně ne, spíš bych řekl jako výstavba, tak to je lepší, protože Patrik a Koleje tam stavěli prostě tu dráhu a no, všechny tři písničky byly o tom, že se někde stavěly dráhy, výstavba železnice. Jo, to je v pořádku, helejte, já myslím, že jste šla správnou cestou, dopracovali jsme se k tomu, velká gratulace, včetně potlesku, tady to je. Takže Miluš, vydržte mi chviličku na telefonu a jinak, co vy a kino, chodíte do kina občas, nebo to bude tak jako nárazovka?
1: Občas jo.
0: Takže už to máte zmáknutý tam někde poblíž, kde to najdete. Já vám řeknu více už mimo vysílání, jo? Tak jo, jdeme na to, taky. Pokračujeme dál v polední menu, přátelé, páteční polední menu, před námi Valda Matuška, Jarda Samson Leng, Věra Martinová a nebo třeba Paběrky, tak hezký poslech a dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas, co všechno odnes čas.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

vyhrávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čas.

slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: 12 hodin 34 minuty, to je aktuální čas, dobrou chuť k obědu, příjemný poslech poledního menu přeji a také připomínám, že dnes 7. srpna oslavuje svůj svátek Lada, tak jestli nějakou znáte, nějakou princeznu Ladu, tak nezapomeňte na ní s nějakým pěkným překvapením, navíc je pátek, takže ji můžete pozvat klidně i na skleničku a kdo ví, může z toho být i hezká oslava. My posíláme pěknou písničku, všechno nejlepší.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Jo, moje oblíbená písnička. V době, kdy Marta Kubišová nemohla zpívat, tak tuhle písničku jsem slýchal v podání jeho české kapely Parkán, myslím, že se jmenovali, určitě tak to bylo. A na tancovačkách jsme jako mladí si prospěvovali tuhle tu píseň. Skvělá, musím říci. Před námi je další skvělá píseň, podstatně novější, Dám ti křídla orlů, to je Petr Kocman. Ale než začne zpívat, tak pro vás mám i pozvánku na dnešní večerní speciál. Po 19. hodině si užijí ti, kdo mají rádi humor Ivana Mládka, čekají nás hovory Zlone, takže pokud patříte k příznivcům tohoto pořadu, zapněte si dnes rádio v 19 hodin.

0: Tak Mirek Hofman na Zelenáči, mám Kovbojecejch, což je zase nahrávka pro mě, abych vám připomněl, že 10. za pár dnů už v podstatě v Srdcem v country bude Milan Krbec, kapelník Zelenáčů, a budeme si povídat o tom, jak oslavil 70. a budeme si povídat taky o tom, co Zelenáči a tak dále. Prostě takové to normální povídání s jednou z osobností, s jednou ikonou našeho žánru, která prostě ke country rádiu patří. Takže buďte u toho. Teď přeji dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, a vy ostatní, kteří třeba už máte po obědě, ale jste lační po další muzice, těšte se na opravdu pěknou nadílku i v té příští hodině. Ovšem ještě předtím další zprávy country rádia a předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
1: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách country rádia a skupiny Asonance už nyní.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
4: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků Skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vypadá to, že tepla se jen tak nezbavíme. Vlna tropických veder v Česku po mírném ochlazení bude pokračovat. Tropické teploty podle prodejců mění také naše nákupní zvyklosti. Raketově v Česku stoupl třeba prodej parafému. Podle některých internetových portálů dokonce nejvíc v celé Evropské unii. Při přehřátí odborníci nedoporučují ledovou sprchu. Vhodnější je organismus ochlazovat postupně. Horší je také koncentrace za volantem a i pracovní výkonnost. Vinaři sklízejí hrozny ve vinohradech na Břeclavsku. Jde o první letošní hrozny, které jsou určeny pouze na burčák. Kvůli tropickému počasí a suchu bude letos výnos nižší. Cenu burčáku to prý ale neovlivní. Hasiči dostanou odměny. Za co, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Zlín podpoří jednotky dobrovolných hasičů, které se v červenci podílely na likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu bývalého Svitu. Rada schválila přes 2 miliony korun. Peníze využijí hasiči na odměny za mimořádné nasazení i obnovu vybavení po jednom z nejnáročnějších zásahů v historii města. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: O návštěvnosti Krkonoš teď Honza Navrátil.
3: Příznivý vývoj návštěvnosti hlásí Horské Krkonoše. Zájem o dovolenou v největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn je v polovině prázdnin meziročně srovnatelný, což je vzhledem k loňské úspěšné letní sezóně příznivý vývoj. Obsazenost hotelů byla koncem července až 80%. Podobný zájem je také do poloviny srpna. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V Brně se od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak zase kombinace klasiky a novější věci. Pavel Bobek, Má dívka N a Kateřina Marie Tichá, Příteli, to jsou dvě písně, které nám zahájily tuhletu hodinku. Přeji vám hezké páteční odpoledne. Co nás čeká v téhleté hodince? Dáme si v kukátku Country Rádia vodácké zpravodajství, protože na vodu můžete vyrazit pochopitelně, i když nevím, jak to s vodou bude vypadat, protože venku je horko a poměrně sucho. Ale uvidíme, co na to odborník Míla Pražák. Dáme si i Nezmary, dáme si Malina Brothers, dáme si třeba Johnnyho Cashe a Henka Williams juniora, na to se těším. No a pojďme si poslechnout i Pacifik s Václavem Maršálkem a jejich Oregon. Krásné odpoledne.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

0: vlakem Country Rádia.
1: Přátelé, milí posluchači, ani dnes vás neochudím o vodácké zpravodajství, i když nejsem odborník, ale tuším, že to s vodou vypadá bídně, podle toho, co tak jako kolem sebe slyším. Uvidíme, co na to Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milá.
1: No, jak to vypadá s vodou pro vodáky?
2: No, to by si chtěl vědět.
1: To bych chtěl vědět.
2: No. Slyšel jsem teďkon takovou hlášku, že ideální příležitost na vodní turistiku a nejlepší plavidla jsou ideálně všechny SUV 4x4, že se dá teda s říčním korytu jezdit krásně terénákama.
1: No, to věřím.
2: Tak to, milí posluchači, opravdu nedělejte. Situace je vážná, nikoli však zoufalá. Vody není moc, teďkon byly nějaké přehánky, ale dal jsem se osobně podívat na Sázavu a na té Sázavě to opravdu bída teda. Byl jsem v Kácově a pod jezem a dál té vody opravdu moc není, ani ve Zruči, jak máme muzeum, taky není moc vody. Takže ta Sázava je pro znalce, kteří vědí, kudy jet a případně jim nevadí občas nějakou mělčinu přetáhnout. To samé takhle na tom Lužnice, ale pojďme si povědět tedy o řekách, které opravdu vodu mají a dá se na ně vyrazit. Berounka se blíží ke svému minimu, ale pořád je to ještě dobrý, takže z Dolanského mostu prakticky do svého středního toku můžeme říct někam k tomu Nižboru, že by to mělo být v pořádku, může potom trpět úsek z Berouna dolů, ale na Bronku se dá vyrazit. Je na tom docela zajímavé jezera, která má vody překvapivě docela dost, dokonce nad limit, ne moc nad limit, ale dá se plout z malé skály a v tom středním toku jsou jezy, takže tam je voda nadržovaná, takže tam se plout dá, ale není to žádná divočina, je to opravdu taková turistika koukat se na přírodu. Takže na jezeru se dá také vyrazit, kdo by chtěl. No a potom máme naši slavnou Ohři, tak Ohře je na svém minimu, nicméně i při minimu se plout dá určitě v horním úseku, a to znamená z Kinčperka nad Ohří, prakticky do Karlových Varů, pokud si zvolí klasickou plastou kánoj, tak to není problém, dá se plout. Občas bude nějaká mělčinka, ale to je tak třeba přetáhnout 1-2 metry. Pokud se člověk netrefí do průnice, to znamená tam, kudy ta voda teče nejvíc. No a potom tady máme Vltavu a Vltava je taková stálice, tam je zaručený průtok, že na Vltavu se dá plout, ovšem asi tam bude spousta lidí, protože řada lidí toho využije.
1: Jasně. Co se týče nějakých akcí kolem vody, tak akcí je spousta, festivalů je i něco vodáckého?
2: Tak tenhle ten víkend tam nic zásadního vodáckého není, nicméně můžu pozvat na příští týden, kdo by chtěl si udělat hezký výlet, tak právě na Ohři, protože tam se chystá noční plavba po Ohři, bude to 15. srpna a je to vlastně takové magické, pokud člověk vyráží, když svítí měsíc, když se setmí a jede se na kánojích úsek, kde teda nejsou peřeje, tak to má svoji určitou atmosféru, buď to se vozí lampiony nebo čelovky, a já sám jsem vlastně něco podobného organizoval jak na Ohři, tak i kdysi na Teplé a bylo to moc hezký. Ten start je tedy v sobotu 15.8. je z Ušabiny Černý mlýn a pluje se do loděnice Tronte do Sokolova. Není to moc dlouhé, ale je to hezké a stojí to za to.
1: No, Mílo, tak já předpokládám, že se příští pátek uslyšíme, takže případně tuhletu zprávu zaktualizujeme, ale díky i za ní. Měj se hezky a ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady zprávy z dopravy, jsou tady zprávy z kolejí, a to z těch pražských. Z důvodu údržby tramvajové trati dojde v neděli 9. srpna od 7 do 17 hodin k přerušení provozu tramvají v úseku Špejchar Hradčanská, pouze v uvedeném směru. Linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny přes Malostranskou. Zavedena bude linka 38 Bílá Labuť, Štrosmajerovo náměstí, Špejchar. Havárie je hlášena z D5 na 5. kilometru ve směru na Prahu, došlo k nehodě. Je tam ale také nepořádek v pravém jízdním pruhu po té dopravní nehodě, takže počítejte s tím, že se tam zdržíte a také, že se to bude odklízet, takže dávejte pozor. Na D1 buďte připraveni na zdržení mezi 182. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Je tam silný provoz a tvoří se kolona vozidel. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tak přátelé, já tady mám další soutěž, kterou vám mohu nabídnout a soutěžil jsem i loni o vstupenky na Friendfest a pokud byste chtěli, tak i zítra 8.8. můžete v Pardubicích na dostihovém závodišti navštívit tenhle největší rodinný festival s bohatým programem. Čeká vás tam spousta pěkných věcí, včetně muziky, je to multižánrově, takže čeká vás tam třeba Tublatanka, taková vzpomínka na mládí, ale také třeba David Koller. Já jsem ho viděl nedávno na živo a je to naprosto úžasné a skvělé vystoupení. Nejvýraznější osobnost české hudební scény posledního desetiletí. Zpěvák, bubeník, producent, autor mnoha skvělých písní. Můžete se těšit, bylo by to opravdu dobrý, tak ty písničky Chci zas v tobě spát, nic není nastálo, čas někde vzít zpátky a tak dále, to jistě znáte. Takže pokud byste tam chtěli být, nechci po vás žádné odpovědi, protože je to už zítra, tak zase poměrně narychlo. Já vám mohu poslat lístky do mailu. A pozor, pošlu rovnou 4 lístky, takže opravdu rodinná záležitost, tak jestli chcete, tak volejte teď na 210 323 333. Co je důležité, je potřeba si uvědomit tedy, že je to v Pardubicích na dostihovém závodišti a že je to už zítra, 8. srpna, takže pochopitelně by měli volat jen ti, kteří mohou vyrazit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Haló, dobrý den.
0: Tak dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Dovolala se Lada.
0: Tak Lado, zdravím. A vy máte dneska svátek. No tak to je parádička. Děkuju. Tak to máte jako dárek přímo k svátku, řekl bych. No a byla už jste tam někdy v Pardubicích na tom dostihovém závodišti na téhle akci?
1: Na závodišti ještě ne, ale kolem Pardubic jezdíme pořád na koncerty.
0: Jasně, jasně. No tohle je opravdu parádní festival, ten program je tam strašně bohatý. Koukněte schválně na stránky, než tam vyrazíte, ať máte i tak nějak jako časový přehled o tom, co kdy, kde, jak. Ale je tam toho fakt tolik, že prakticky, když tam vyrazíte na 10., tak se v podstatě až do pozdních večerních hodin nezastavíte a vydržíte třeba i až na ohňostroj na konci. Je to opravdu hodně. Zmiňovaný David Koller od 20., no, Tublatanka od 9:30, Marpo předtím a jsou tam Pohled na indiánskou vesnici Divoký západ a Dřevorubická show. Ano, je tam toho opravdu strašně, strašně moc. Na stránkách Friends Fest určitě najdete více. Tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu e-mailovou adresu, je to celý, jo?
1: Není vůbec zač.
0: Přátelé, pro vás ostatní samozřejmě můžete vyrazit, dokonce možná, že Miloš ještě bude odpoledne soutěžit o další vstupenky. My si teď dáme další muziku a tu další muziku nám zajistí Tomáš Linka. Do tmy se koukej, parádní věc, musím říct.
2: Country Radio, nejvíc country a české muziky. Country.

0: Další hodina končí před námi 14. Jestli spřádáte plány na to, že někam vyrazíte o víkendu, tak možná pro vás bude mít Tereska v kulturních pozvánkách nějaké téma, které by vás mohlo zajímat. Já pro vás budu mít pozvánku určitě v té příští hodině, takže poslechněte si. Jinak také předpověď počasí bude zajímavá. Venku je léto, počasí horké, podle toho, co říkal Tomáš Adamec v průběhu dne ve zprávách, tak by to mělo taky pokračovat, no ale počkejme si na předpověď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Na konci světa.
8: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
9: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
10: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show. Vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hoštici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Pět a třicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Babi Daněk a Nové struny nám zahájili hodinku po 14. Špatný flek, písnička Nových strun. No, když má někdo špatný flek, měl by to změnit. Zůstávat na jednom místě, kde se vám nelíbí, není zdravé a není dobré. Já třeba mám flek dobrý, a to i co se týče moderování festivalu, protože zítra jedu na skvělý flek, a sice do Slabců u Rakovníka, a tam je dobře utajená country. A tak vás moc rád pozvu v Kukátku Country Rádia na tenhle ten tradiční festival, na kterém budu zítra nejenom moderovat, ale i hrát s kapelou St. Johnny, ale konec konců to už jsme vám i říkali, ještě říkat třeba i budem a možná se tam dokonce i potkáme. Nebude chybět ani Tulácká stezka v této hodině, no a z muziky potom Vojta Kyďák Tomáško, nebo Marie Rotrová, nebo Valdemar Matuška, a teď bychom si mohli dát třeba Krise Christophersna a jeho parádní věc Sunday Morning Coming Down.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Koukátkem Country Rádia.
1: Zaznělo už mnohokrát ve vysílání Country Rádia, že právě procházíme festivalovou sezónou, to znamená moc rád vás pozvu na další parádní festival. Vlastně nás pozve Kačka Svobodová, kterou tímto zdravím. Ahoj Kačenko.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia a ráda bych vás pozvala na náš festival Dobře utajená country, který se koná tradičně ve Slapcích u Rakovníka. Je to již 29. ročník. A bude se konat v sobotu 8.8.2026 od 11 hodin.
1: Ano.
2: 11 hodin muziky nás bude čekat.
1: A taky krásné místo na louce a s patřičným zázemím. Myslím, že všechno je připraveno tak jako každý rok, čili takové ty otázky běžné. Mohou tam pejsci, dá se tam parkovat a dá se tam přespat?
2: Přesně tak. Pejsci tam mohou, parkoviště je zajištěno a jelikož teda v posledních letech se nám rozrůstá i karavanová záležitost, co se týče parkování, tak i pro karavany a obytné vozy je tam vymezená část. Občerstvení je také zajištěno a kdyby se někdo náhodou nemohl dostat autem, tak může dojet i autobusem. Vlak k nám ještě tedy nejezdí.
1: Jasně. Navíc si pamatuju, že tam je i takové stanové městečko, kde se dá opravdu ubytovat jako v klidu, jako ve stanu, že jo?
2: Tak můžou návštěvníci přijet již v pátek a do neděle si tam udělat pohodu. Stanové městečko je kousíček nad festivalovým areálem a je zdarma.
1: A teď nás zajímá samozřejmě program, takže na co se můžeme těšit?
2: Tak už jsem říkala, že se bude teda jednat o 11 hodin muziky, to znamená vystoupí nám 11 kapel. A mezi stálice určitě patří Pacifik. Petr Kocman se k nám vrátí, rakovnické kapely jako Hradní duo nebo Rakovnický potok, Jindrake, jak taky přijede, Poutníci, Náplava, Nové struny, San Johnny. Je to takový mix nováčků a stálic.
1: Možná, Kačko, úplně závěrem, protože těch festivalů je hodně a někdo si chce udělat plán, jsou nějaké stránky, kde se dovíme více?
2: Naše stránky jsou www.country-slapce.cz a tam jsou odpovědi na nejčastější otázky a jsou tam také kapely a je tam vstupné, je tam zkrátka všechno. Potřebuje návštěvník dozvědět.
1: Takže děkujeme za informace. Slapce u Rakovníka, Dobře utajená country a ještě jednou tedy kdy a v kolik?
2: 8.8.2026 od 11 hodin.
1: Moc děkuju, těším se, měj se krásně, ahoj.
2: Já taky děkuju, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také v této hodině pro vás mám krátké dopravní informace. Začneme na kolejích. Čekáte-li na vlak na trati 171 Beroun Praha hlavní nádraží, počítejte s tím, že bude mít zpoždění v úseku Řevnice Praha Smíchov. Probíhá zásah složek záchranného systému. Konkrétně policie zasahuje u jednoho z vlaků. Zpoždění bude 10 až 30 minut. Na starých známých místech na dálnicích se už začínají tvořit kolony a jsou poměrně dlouhé. Je tady páteční odpoledne, bude to houstnout. D1 182 až 190 6. kilometr ve směru na Ostravu, hlášený silný provoz a tvorba kolon vozidel. Počítejte s tím. Stejně tak na D5C a to konkrétně v tuto chvíli zhruba od 5. kilometru, tedy od Rudné do 0. ve směru na Prahu, je dlouhá kolona vozidel. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, dnes se společně podíváme na jeden ze středů České republiky. Záměrně říkám jeden z, protože těch středů existuje několik. Vždy totiž záleží na tom, jakým způsobem je střed republiky definován. Ten dnešní se nachází stejně jako některé další v kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod. Střed České republiky, který najdeme v Golčově Jeníkově, je definovaný jako průsečík středního poledníku a střední rovnoběžky mezi krajními body republiky. Je to tedy vlastně místo, kde se teoreticky protnou spojnice mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším a pak nejsevernějším a nejjižnějším bodem Česka. Přesně toto místo označuje kámen na náměstí T.G. Masaryka v Golčově Jeníkově. Najdete ho na severním okraji náměstí vlevo. Kromě samotného středu republiky si na náměstí můžete prohlédnout také budovu radnice, památník účastníkům protikomunistického odboje nebo pamětní desku věnovanou T.G. Masarykovi a stému výročí vzniku Československa. Dobře zachovalá je i budova staré pošty, která podle některých pramenů fungovala již na počátku 18. století jako jedna z prvních pošt na Havlíčkobrodsku. Dnešní vzhled získala po rozsáhlém požáru v roce 1808. K posezení na náměstí lze využít lavičku u fontány. Občerstvit se můžete v některé z okolních kamáren. Zajímavostí je, že podobné středy nejsou jen turistickou kuriozitou, ale připomínají i to, jak různé matematické metody mohou dojít k různým výsledkům. Proto tedy další známý střed republiky se nachází nedaleko, asi 13 km jihozápadně v obci Číhošť. Ten je však určen jinou metodou, jako průměr těžiště tělesa vícebokého hranolu s podstavou ve tvaru České republiky ohraničené státní hranicí. Pro návštěvníky tak může být zajímavé, že cesta za středy republiky nabízí i příjemné výlety po méně známých místech Vysočiny. Golčův Jeníkov i nedaleká Číhošť tak spojují matematiku, historii a turistiku v jeden zajímavý zážitek. Další podrobnosti o středu republiky v Golčově Jeníkově najdete například na webu Ven každý den. Pěkný den vám přeje Vítek.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: Tak je tedy 15. hodina, to znamená, já se s vámi budu loučit za chviličku Miloš Keller a odpoledne právě s Milošem. Předtím ještě předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Já se těším na slyšenou v pondělí v 10 hodin dopoledne, ale jak už jsem naznačil, zítra moderuji Dobře utajenou country ve Slabcích, můžeme se vidět tam. Případně se v neděli můžeme slyšet, protože čeká nás další album týdne a je připraveno album, které má na svědomí Radim Zenkla a Ondra Kozák, takže je jasné, že to bude o bluegrassu. Mějte se moc hezky a v pondělí na slyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ačkoliv Česko dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší konzumací alkoholu na světě, za což vděčí především pivu, trend se zrovna u něj pomalu mění. Loni Češi skonzumovali nejméně piva v historii. 121 litrů na osobu. Každý dospělý Čech tedy vypil o 8 piv méně než v roce 2024. Jen připomenu, že právě dnes je Mezinárodní den piva. Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už je plno. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací. V Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci ještě šanci kolej získat. Ve Zlíně se bude bourat budova Svitu, která vyhořela.
2: V bývalém areálu Svitu ve Zlíně brzy začne demolice budovy číslo 34, kterou zničil požár. Demoliční práce provede firma Build Synergy, která plánuje odstranit hlavní torzo objektu do 25 pracovních dnů od jeho předání. Do Zlína ale už mezi tím míří těžká technika v čele se 100-tunovým demoličním bagrem. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Honza Navrátil přináší dobrou zprávu pro cyklisty.
3: Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena. Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
0: Sport.
1: Hokejové Pardubice dnes čeká první přípravný zápas. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
4: Mistrovským oslavám odzvonilo. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Tak tohle byla Jana PS a písnička s názvem Hák, písnička, kterou Jana PS natočila v roce 2025. A teď troška klasiky, Mirek Černý, Charlie a Phantom 305, ale také Hradišťan, Modlitba za vodu, vlastně aktuální písnička, Johnny Cash, Roman Horký, Petr Kocman nebo Dax Juprno těsně před dopravními informacemi. A mezi tím ještě aktuální pozvánka na dnešek a tento víkend na hrad Landštejn a do jeho okolí na Landštejnské legendy. Odpolední vysíláním Country AD vás provází Miloš Keller, dobrou pohodu a dobrou zábavu, pokud možno osvěžující.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: they don't understand. Your man, you hear me talking, honey? Understand, your man. Remember what I told you. Understand.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Ve vysílání Country Rádia teď vítám Josefa Guschelbauera. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj Miloši a zdravím všechny posluchače.
2: A ty máš pro naše posluchače aktuální pozvánku na Landštejnské legendy. Je to tak?
3: No je to přesně tak. Vlastně Landštejnské legendy právě teď vrcholí. Máme divadelní představení, včera jsme odehráli první, takže chci všechny pozvat, případně ještě dnes, ale hlavně o víkendu, to znamená v sobotu i v neděli, vždy v 21 hodin večer v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí, přímo pod hradem Landštejn. Hrajeme Landštejnské legendy, všechny tři jsou vlastně nové, z brusu premiérové, takže se máte na co těšit, kdo má možnost, přijeďte, stojí to za to.
2: Pátek, sobota, neděle, večer tedy u hradu Landštejn, to je v blízkosti Jindřichova Hradce a Nové Bystřice. Poznamenám, že tam také už jezdí úzkorozchodná dráha, takže je to i další důvod se tam podívat. Jsou webové stránky?
3: Ano, určitě. Informace naleznete jak na webových stránkách hradu Landštejn, tak na webových stránkách našich www.josefg.cz nebo na Facebooku Landštejnské legendy, což je asi úplně nejjednodušší.
2: Na víkend pozval Josef Guschelbauer a já mu za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků.
3: Děkuji a těším se na viděnou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byl DAX Juprno a tohle jsou dopravní informace. Máme několik nehod v okolí Prahy. D8 na dojezdu do Prahy u Kralup je dopravní nehoda dvou kamionů. Počítejte s dlouhou kolonou, která se ani nerozjíždí na hranici Prahy, protože dál se tvoří v Cínovecké a Begbelské kolona. Begbelské potom kolona v obou směrech, tedy i od Hloubětína a Novopatské. Strakonická ve směru k D4 na Jíloviště se jezdí pouze jedním pruhem. Kolona je dlouhá od Lipenců a zdržíte se asi půl hodiny. Dlouhé kolony jsou také na Pražském okruhu od D7 k D1. Postojíte si už od D6 a postává se tedy i na D5 na dojezdu do Prahy zhruba od Rudné. Regulují se vjezdy do tunelu Blanka, to v obou směrech, navíc v Mrázovce je dopravní nehoda ve směru k Barandovskému mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: Já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.

každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byla Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home, nahrávka, kterou Dolly Parton natočila v roce 1973. Za chviličku Karel Kahovec a Flamengo, Svou lásku jsem rozdal z roku 1967, nebo Vaby, Rivola a Rodné údolí. Už jenom týden a den zbývá do začátku naší oslavy 35 let existence Country Rádia. Je to spojeno i třeba s jízdou vlakem. Odjíždí se v 8.57 z Bráníka, ale měli byste tam být daleko dříve. V 8.50 přijíždí vlak do Bráníka, ale půl hodiny předtím už bude šlapeto na nádraží v Bránice hrát, takže si myslím, že i tak si to můžete užít. No a jsou s tím spojeny i různé organizační záležitosti. V tom vlaku budou 4 vozy. První a druhý by měl být pro ty, kteří půjdou pochod z Kamenného přívozu. A třetí a čtvrtý pro ty, kteří vystoupí rovnou v Petrově u Prahy, tedy vlastně v Pikovicích. Pikovar se bude otevírat 10 hodin, od 11 hodin tam bude zase hrát šlapeto. No a bude k dispozici spousta jídla, grilů a podobně. No a v 15.15, to bude ta nejslavnostnější chvíle, budeme rozkrajovat dort. Poznamenávám, že musíte mít vouchery, buď vysoutěžené nebo zakoupené. Pokud nemáte vouchery, tak na místě nebude možné je zakoupit. Čili jenom ti, kteří mají vouchery, se mohou zúčastnit. Ale ostatní o to nepřijdou, protože budeme mít přímý přenos do vysílání Country Rádia po celou sobotu. Tak tedy poslouchejte a těšte se. A teď už Karel Kahovec.

0: Guy Mitchell vystřídá Tomáš Adamec, aby vám řekli, jaké bude počasí a také co se kde ve světě stalo. To bude po 16. A pak Honza Nedvěd a František Nedvěd nebo skupina Marien. O dalším programu v té další hodince vás pak opět poinformuji. Tomáši, máš slovo.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
3: Už tribúny

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zprávy začneme v přírodě. Bobří mokřady dokážou udržet vodu ve vyprahlé krajině. Přičemž jedna bobří hráz dovede státu nebo jinému subjektu uspořit až 2 miliony korun. Vyplývá to ze studie 10 českých bobřích mokřadů, který uskutečnila Česká zemědělská univerzita v Praze. Zjištění potvrzují i výzkumy z Kanady nebo Anglie. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kostku z původní dlažby náměstí. Také v našich vodách žijí medúzy. Jedno z míst nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Návštěvníci Hlučínské štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. Tento živočich pochází z Číny. Naši biologové tuto medúzku poprvé rozpoznali ve 30. letech minulého století ve Vltavě. Občas se vyskytuje v některých nádržích, řekách či jezerech na různých místech v republice. Luděk Savana Urbánek, Opava.
1: Taxíky v Praze zdražují. Tady je Honza Navrátil.
3: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou po Praze vzrostla. Jízda metropolí podražila z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost totiž vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je ale zvýšení nedostatečné. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zajímavý duel dnes nabídne fotbalová liga. Ostatní zápasy třetího kola se odehrají o víkendu a na všechny nás teď pozve náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V Brně se dnes od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně. Sobotní program začne v 17 hodin dvěma zápasy. Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Večer od 20 hodin hraje Mladá Boleslav se Spartou. Mistrovská Slávia přivítá v neděli v 15 hodin Pardubice. V 17 hodin hostí Hradec Králové Ostravský Baník a Jablonec Slovácko. Třetí kolo fotbalové šance ligy uzavře večerní souboj Artisu Brno se Sigmou Olomouc s výkopem ve 20 hodin.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tohle byla skupina Marie na nahrávka s názvem Propast. Já jsem Miloš Keller a provedu vás další hodinkou odpoledního pátečního vysílání Country Rádia. Čeká na nás Marty Stewart jako Little Heartbreaker z roku 2010, písnička, která pochází z alba Ghost Train. A potom také Věra Špinarová, Michal Tučný, Jaroslav Samson Lenk, Willie Nelson nebo Valdemar Matuška. V kukátku se ještě jednou podíváme na Landštejn, protože to je aktuální pozvánka na tento víkend. Dopravní informace v půl a dvě další pozvánky k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Tohle všechno je nachystáno, pojďme si to užívat. Dobrý poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Protože pozvánka Josefa Guschlbauera na landštejnské legendy je aktuální na dnešek, zítřek a také na neděli, tak jsem se rozhodl, že vám ji nabídnu ještě jednou, pokud jste ji v minulé hodině neslyšeli. Tady je. Ve vysílání Country Rádia teď vítám Josefa Guschlbauera. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši a zdravím i všechny posluchače.
1: A ty máš pro naše posluchače aktuální pozvánku na landštejnské legendy. Je to tak?
2: No je to přesně tak. Vlastně landštejnské legendy právě teď vrcholí. Máme divadelní představení, včera jsme odehráli první, takže chci všechny pozvat, případně ještě dnes, ale hlavně o víkendu, to znamená v sobotu i v neděli, vždy v 21 hodin večer v kostelíku svatého Jana Křtitele v Pomezí, přímo pod hradem Landštejn. Hrajeme landštejnské legendy, všechny tři jsou vlastně nové, z brusu premiérové, takže se máte na co těšit, kdo má možnost, přijeďte, stojí to za to.
1: Pátek, sobota, neděle, večer, tedy u hradu Landštejn, to je v blízkosti Jindřichova Hradce a Nové Bystřice. Poznamenám, že tam také už jezdí úzkorozchodná dráha, takže je to i další důvod se tam podívat. Jsou webové stránky?
2: Ano, určitě. Informace naleznete jak na webových stránkách hradu Landštejn, tak na webových stránkách našich www.josefg.cz nebo na Facebooku Landštejnské legendy, což je asi úplně nejjednodušší.
1: Na víkend pozval Josef Guschlbauer a já mu za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků.
2: Děkuji a těším se na viděnou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Kde máme kolony okolo Prahy? D8 na dojezdu do Prahy. Kolona je od 3. kilometru a táhne se až do Kvelské. D5 na dojezdu do Prahy. Kolona je od 3. kilometru a rozjíždí se to až na Pražském okruhu za Ořechem. Strakonická na výjezdu z Prahy ve směru k D4. Pracuje se na Jíloviště, jezdí se jedním pruhem a kolona je od Lipenců. Sedmička, respektive D7 u letiště, se tvoří kolony ve směru ven z Prahy od Evropské, ve směru do Prahy od odbočky na Tuchoměřice. D1 už od D0 až ke Šmejkalce má souvislou pomalu jedoucí kolonu. A 35 dvě zdržení. Jedno zdržení u Hodkovic a druhé potom na průtahu Liberce. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: pospíš, lásko má.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byly schovanky a Hana Lounová, Čekej na můj Jumbo Jet, za chviličku Bob Dylan nebo Pacific. Teď první ze dvou pozvánek téhleté půlhodince a to k víkendovému vysílání. Víkend Country Rádia, respektive víkendový pokec, bude tentokrát věnován vzpomínkám na letní lásky, které přežily nebo nepřežily konec prázdnin. Mezi 8 a 17 hodinou si s vámi naši víkendoví moderátoři budou povídat. Bude to Petr Bohuslav, Vítek Pěkný a také Jitka Koutná. A víkendová polední siesta mezi 12 a 13 hodinou v sobotu i v neděli bude plná písniček skupiny Rangers. Tak to je pozvánka na víkend a tohle už je Bob Dylan.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: ještě zbývá ta druhá pozvánka. V téhleté půlhodince to je pozvánka k vysílání dalšímu podvečerním a večernímu. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek a jeho pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. Tým kolem Ivana Mládka si připravuje Hovory z Loun. Vysíláme po 19. hodině jednou měsíčně, reprízujeme potom v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. No a potom už páteční večerní vysílání Petra Kocmana. Výhradně countryové, korunované po 23. hodině nočním country jamem sestaveným výhradně z klasické americké country a bez komentářů. A ve své první hodince vám Petr Kocman zahraje také Paula McCartneyho, Ivana Hlase a nebo Rosen Cash. Teď už je tady ale netrpělivě přešlapující Tomáš Adamec s informací o počasí a se zprávami o 17.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
8: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
9: Vánek zlaté klasy hladí
10: příroda.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Cena nafty v České republice dál roste. Od minulé středy se zvýšila 86 haléřů na průměrných 44,66 Kč za litr. Naopak Natural během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42 korun a 18 haléřů za litr. Nafta je nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí zhruba druhým týdnem v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovilo maximální ceny paliv. Kvůli nedostatku srážek je skoro ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například na Českobudějovicku. Pokud chcete jet na vodu, je potřeba s tím počítat. Dolů do dolů nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: V Hornickém muzeu Příbram můžete navštívit několik dolů a sfárat na vodní patro Wasserlauf, projít štolou a obdivovat obrovské podzemní vodní kolo o průměru 12,5 metru. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kluzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolu. Za Stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytly, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte podzem do repliky temného středověkého důlního díla. Ze šachet zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: České volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazili Rumunsko 3-0. Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Valková, která se do týmu vrátila po květnovém zranění kolene. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: kartičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé rádio, prosím o zahrání písničky Bůh to ví od skupiny Drc pro mého kamaráda Lukáše k jeho dnešním narozeninám. Moc děkuji, písničku posílá Honza Nor.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je u telefonu Mirka, já mám velikou prosbu, jestli byste mi nemohli zahrát písničku od Zlatého orla Javorový les.
0: No, můžeme.
1: Já se omlouvám, já volám z Německa a nevím, jestli jsem to správně chytla.
0: Chytla jste to správně, pro koho to bude?
1: Pro mě, tak já nemám, kdo by mi něco poslal.
0: Tak zahrajeme za chviličku, jo? Mějte se hezky.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Naschledanou.
2: Když se muži loučí, ruce si podají,

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši vnučku Janičku z Rapotic k 12. narozeninám. S přáním všeho nejlepšího a rádi bychom písničku od Pokáče. Krásné narozeniny, Janičko. Písničku posílají a vše nejpřejí babi a děda z Havířova. A ještě přidáme druhou. Zahrajte prosím pro moji manželku Dagmar k 73. narozeninám písničku Láska je věc kouzelná od Rangers. Tu jí hrají 50 let s kytarou. Přeji hodně zdraví i po operaci kyčle. Tvůj Jožin T.
2: Já musím holka.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písně Tennessee Waltz od Sopáků pro moji milovanou Janičku k našemu malému výročí svatby a zároveň chci poděkovat za její lásku, péči a starostlivost o mou maličkost. Doufám, že ti písnička udělá radost. Tvůj Mirďa.
2: Já

0: Smečky na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravních informací stihneme ještě jednu písničku, i když to bylo trošku pátrání. Prosím, zahrajte pro mého milého přítele Slávečka z Brna. Jedná se o píseň Vůně červencových trav, píše naše posluchačka. Tak ta písnička se jmenuje Touha po domově.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doprava jen stručně upozornění a komplikace na trase Děčín, Ústí nad Labem, obtížně průjezdná náhradní komunikace přes Mojžíř a také neprůjezdné Ústí nad Labem ve směru na Lovosice. Počítejte s tím, že budete vedeni po objížďkách na D8. Další doprava za hodinu.
2: Country rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio. Na konci světa.
6: Folk team na konci světa.
5: Spí bílý kůň.
6: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
7: Moje nový pár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků,

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Písničky na přání na Country rádio.
3: Druhou hodinku písniček na přání zahájíme dvojicí přání a dvojicí písniček pro podobné obdarované. Milé Country rádio, k včerejším narozeninám mého manžela, pana Josefa Roškoty, prosím o zahrání písničky Brlíka Sojka. S tímto přáním, milý Pepo, do dalších let přeji hodně pevné zdraví a mnoho sil, abys tady ještě dlouho byl, ať ti moje láska zpříjemňuje svět. Manželka Blanka, to je první e-mail a druhý. Dnes slavíme výročí svatby manželů Blanky a Josefa Roškotových Stachova a zároveň narozeniny ženicha. Do dalších let přejeme hodně radosti, štěstí, spokojenosti a hlavně hodně, hodně zdraví do dalších společných let. To vše přejí kamarádi Bedřiška a Miloš Eškovi z Prahy a k přání se připojuje i kamarád Ivan Iša z Brna a posílají písničku Fialka od Miroslava Palečka.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: padali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Kněžná fialinko,

hroznosti, fialinka měrná, hlibosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč

0: Hračky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Milé Country Rádio, prosím o zahrání písně od Pavla Bobka Veď mě dál, cesto má pro naši Aničku, dneska slaví 15. narozeniny. A my jí ze srdce přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí, hodně lásky a aby se jí splnila všechna přání i sny. Buď sama sebou, věř si a nikdy se nevzdávej. Jsme na tebe moc pyšní a vždy jsme tu pro tebe, ať se děje cokoliv. Máme tě moc rádi. Mamka, tačka,

Katka a Péťa, babi s dědou, teta Barča, s Vojtou a kluci Martínek s Marečkem. Tak to bude jedna písnička a druhá. Ahoj Country Radio, máme o víkendu s kamarády sraz v Brně spojený s návštěvou dnešního vystoupení naší oblíbené muzikantky Cleo. Chtěli bychom si nechat zahrát písničku pro naši kamarádku Ali, která bohužel nemůže. Byla by to píseň Cizinci od Cleo. Všichni zdravíme a doufáme, že příště už ti to vyjde. Petr a ostatní piškoti.

0: cizinci.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Prosím o zahrání písničky Kluk a strom, je to naše srdcovka. Milovaná Eliško, přeju ti všechno nejvíc nejlepší k tvým 30. narozkám, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Pusinky posílá mamík.

vyrůstali ruku v ruce v jedné zahradě. Strom a malý neposedný kluk. Strom znal všechna tajemství duše klukovské. A kluk každý lístek, každou větev, každý suk, tak šel život a oba byli šťastní. Strom měl toho

Přešlo pár let a kluk se přišel z stromu ptát. Chtěl bych si koupit nové hračky, můžeš mi na ně dát? Nemám peníze, řekl strom, jen listí, větve a ovoce. Ale jablka si můžeš natrhat a na trhu je prodat. Kluk ho poslechl,

dlouho, dlouho neviděli. Až jednou přišel kluk zpátky. Teď už jsem velký muž a potřebuji dům veliký jako hrad. Nemohu ti dát dům, řekl strom. Sám mám jenom zahradu. Ale z mých větví bys mohl postavit krásný srub. Můžeš si je vzít,

Po čase se kluk přišel znovu poradit. Uteklo mi slunce a chtěl bych je dohonit. Potřebuji loďku, ale nevím, kde ji vzít. Nemám nic než holý kmen, řekl strom, ale z něho by byl pěkný člun. Na ně bys mohl plout až tam, kde spí tvé slunce. Můžeš si ho porazit. Kluk ho poslechl,

uplynul téměř celý lidský věk. Strom i kluk zestárli. A přesto, když se kluk vrátil zpátky, bylo všechno téměř stejné jako dřív. Už ti nemohu pomoci, řekl strom, ačkoliv věř mi, byl bych strašně rád. Ale jak vidíš, zůstal ze mne jenom starý pařez. Už ti opravdu nemám co dát. Nepotřebuji mnoho, zašeptal chlapec. Jen tiché místo k odpočinku, teď, když jsem u cíle. Dobrá, pravil strom, můj pařez je stále ještě pevný. Pojď, chlapče,

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Teď opět jedna improvizace. Dnes 7. srpna by oslavili 50. výročí svatby Soňa a Karel Šplíchalovi. Karel nám odešel do nebíčka 4. července 2026. Dlouhá nemoc byla silnější a rozdělila naše cesty. Posílám ti tam nahoru vzkaz, díky za tvé krásné úsměvy, za vše, co jsme prožili spolu i s rodinou. Budu tě nosit ve svém srdci a s láskou vzpomínat, manželka Soňa. A prosím zahrát písničku, kterou od nás nemohla slyšet, tak doufám, že ta písnička od Petra Kocmana bude podobná. A ještě jedna úplně na závěr, zahrajte prosím mu manželovi Jindřichovi k 70. narozeninám. Vše nej a hlavně hodně zdraví přeje manželka Zdeňka s celou rodinou a posíláme písničku Až na vrcholky hor.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Nejvýrazněji v červenci meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,7%. Největší zlevnění Český statistický úřad zaznamenal u potravin a nealkoholických nápojů. Jejich ceny klesly o 3,1%. V Praze letos výrazně přibylo žloutenky typu C. Za první pololetí lékaři zaznamenali 952 případů, nejvíc za posledních 10 let. Pozor na to, že nemoc často probíhá bez příznaků. Německá obchodní skupina Schwarz, pod kterou patří řetězce prodejen Lidl a Kaufland, působící také v Česku, vyřadila v Německu plně elektrická auta z objednávek služebních vozů. Důvodem je podle firmy nejistá situace na automobilovém trhu a změny v regulaci. Hezké ráno. V Teplických Skalách láká návštěvníky soutěska Sibiř, kde je i během těchto veder kolem 10 stupňů Celsia. Oproti okolí bývá v úzké soutěsce mezi skalami až o 15 stupňů chladněji. E-shopy kvůli vedrům omezují prodej a rozvoz některých potravin. Týká se to hlavně čokolády nebo oříšků při teplotách nad 30 stupňů Celsia. Zpravodajský souhrn je u konce, hezký zbytek nevám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, dnes se společně podíváme na jeden ze středů České republiky. Záměrně říkám jeden z, protože těch středů existuje několik. Vždy totiž záleží na tom, jakým způsobem je střed republiky definován. Ten dnešní se nachází stejně jako některé další v kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod. Střed České republiky, který najdeme v Golčově Jeníkově, je definovaný jako průsečík středního poledníku a střední rovnoběžky mezi krajními body republiky. Je to tedy vlastně místo, kde se teoreticky protnou spojnice mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším a pak nejsevernějším a nejjižnějším bodem Česka. Přesně toto místo označuje kámen na náměstí T.G. Masaryka v Golčově Jeníkově. Najdete ho na severním okraji náměstí vlevo. Kromě samotného středu republiky si na náměstí můžete prohlédnout také budovu radnice, památník účastníkům protikomunistického odboje nebo pamětní desku věnovanou T.G. Masarykovi a stému výročí vzniku Československa. Dobře zachovalá je i budova staré pošty, která podle některých pramenů fungovala již na počátku 18. století jako jedna z prvních pošt na Havlíčkobrodsku. Dnešní vzhled získala po rozsáhlém požáru v roce 1808. K posezení na náměstí lze využít lavičku u fontány. Občerstvit se můžete v některé z okolních kamáren. Zajímavostí je, že podobné středy nejsou jen turistickou kuriozitou, ale připomínají i to, jak různé matematické metody mohou dojít k různým výsledkům. Proto tedy další známý střed republiky se nachází nedaleko, asi 13 km jihozápadně v obci Číhošť. Ten je však určen jinou metodou, jako průměr těžiště tělesa vícebokého hranolu s podstavou ve tvaru České republiky ohraničené státní hranicí. Pro návštěvníky tak může být zajímavé, že cesta za středy republiky nabízí i příjemné výlety po méně známých místech Vysočiny. Golčův Jeníkov i nedaleká Číhošť tak spojují matematiku, historii a turistiku v jeden zajímavý zážitek. Další podrobnosti o středu republiky v Golčově Jeníkově najdete například na webu Ven každý den. Pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Rádio. Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký páteční podvečer u čaje o 6. I dnes mám pro vás grilovací fígle. Zeleninová salsa. Připravíte si ze směsi drobně nakrájených paprik, cibule a okurek spojených trochu drcených rajčat. Ideální je zeleninu nejprve krátce osmahnout na troše olivového oleje a poté přidat tu tomatovou drť. Směs dochuťte jenom solí, můžete do toho dát trošku chili omáčky a směsí paprikového koření. Pak to vychlaďte. Před podáváním přidejte cibulovou nať nebo pažitku. Dipy z kysané smetany. Velmi snadná je křenová variace, oblíbená. Do smetany stačí přimíchat nakládaný křen, trochu soli a pepře a máte skvělý doplněk k rybám i k masu. Všechno můžete zjemnit nastrouhanými jablky, ale to známe z naší ovariády české, že? A nebo je dobrá francouzská hořčice. Chuťově zajímavý dip připravíte z kysané smetany s najemno nastrouhaným čerstvým zázvorem a meruňkovou zavařeninou. Slyšíte dobře? Meruňkovou zavařeninou. Kysanou smetanu nezapomeňte trochu osolit, případně přidejte posekaný čerstvý koriander. Vynikající je také dip z kysané smetany s trochu medu, citronové šťávy a pár kapkami chili omáčky. Přeju vám krásný víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde se nebude o víkendu jezdit tramvajemi v Praze a v Olomouci? Víkendové výluky budou v úseku Špejchar Hradčanská pouze v uvedeném směru v Praze. Jednička, osmička, 25, 26 pojedou přes Malostranskou. A také od soboty 8. srpna dojde k dlouhodobé výluce, k přerušení provozu tramvají v části křižovatky Ohrada. Pětka pojede přes Krejcárek a Palmovku na nádraží Vysočany, 31 je zrušena. Připomínáme, že se stále nejezdí v úseku Újezd, Národní divadlo Lazarská, tato výluka skončí v pondělí, a také po Hlávkově mostě. Tolik tramvaje v Praze a ještě tramvaje v Olomouci. Od neděle 9. začíná dlouhodobá výluka a bude prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Z tohoto důvodu bude vyloučena tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky a budou zavedeny linky X1 až X7, jezdící polookružně k hlavnímu nádraží, nejprve centrem a zpět přes Envelopu, nebo nejprve přes Envelopu a centrem zpět. To jsou tramvaje v Olomouci. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Country Radio.
4: Když spustí housle, zaskejí hrou.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškenen bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif v ušlíně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek a v bluegrassových tipech vám dnes představíme kapelu Farmáři, kterou v roce 1968 v Jablonci nad Nisou založil kontrabasista Vráťa Lelek.
2: Farmáři zpočátku hráli hlavně písničky kapely Greenhorni, ale posléze rozšiřovali repertoár o české verze amerických hitů kapel Country Gentlemen, Seldom Seen, Spectrum, Osborne Brothers a dalších, které pro ně psal Honza Zeman. K jeho 80. narozeninám vznikla nahrávka 18 dosud nevydaných písniček kapely, která od roku 1991 po mnoha změnách v sestavě vystupovala pod názvem Noví farmáři.

0: Písničku Křižovatka žití nám s kapelou Farmáři zaspíval Luboš Herman, kterého možná znáte jako kytaristu kapely Modrotis. V 80. letech ale působil jako banjista Farmářů.
1: V souvislosti s nahráváním starých hitů se kapela sešla i k několika vystoupením a vypadá to, že si je budete moci poslechnout naživo i nadále. Na vzpomínkovém albu hráli v sestavě Jarda Handlíř, Luboš Herman, Jiřina Šolcová, Honza Zeman a na živých koncertech jako host vystupuje houslista Franta Lukeš.
0: Farmáři se s námi rozloučí písničkou Ohnivý kůň a na setkání u dalších bluegrassových typů se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Cestování autem v létě sebou přináší jednu nepříjemnost, kterou zná každý řidič. Po delší cestě bývá přední část auta, čelní sklo i zrcátka doslova obalené zbytky hmyzu. Mnozí odstranění nechávají až na pozdější očistu. Tohle není nejlepší nápad. Zaschlé zbytky totiž obsahují kyselé sloučeniny. Ty pak mohou při delším působení poškodit lak nebo zanechat na skle obtížně odstranitelné skvrny. Zbytky hmyzu totiž nejsou jen estetický problém. Obsahují bílkoviny a organické kyseliny, které se vlivem slunce doslova zapékají například do lakovaných částí karoserie. Čím déle na autě zůstávají, tím hůř se odstraňují a tím spíše mohou zanechat i trvalé stopy. Nejlepší je hmyz odstranit co nejdříve po příjezdu. Není potřeba žádná hrubá síla ani drátěnka. Stačí speciální přípravek na odstraňování hmyzu nebo obyčejná voda s autošamponem a měkká houba z mikrovlákna. Pokud jsou nečistoty zaschlé, nechte čistící prostředek působit několik minut. Pak jdou dolů mnohem snáz. Velkou chybou je škrábání plastovou kartou, drsnou kuchyňskou houbičkou nebo dokonce i škrabkou. Vzniknou tak sice jen drobné, ale dobře viditelné škrábance, které už prakticky nejdou odstranit. Stejně opatrně se věnujte čelnímu sklu. Je dobré mít v ostřikovačích kvalitní letní kapalinu, která si se zbytky hmyzu poradí lépe než obyčejná voda. A nezapomeňte ani na stěrače, pokud se na gumových lištách usadí zbytky hmyzu, budou při dešti roztírat nečistoty po skle a zhorší tak výhled. Proto při mytí skla nezapomeňte očistit i stírací lišty. Preventivně se určitě vyplatí použít kvalitní vosk nebo keramickou ochranu laku karoserie. Hmyz k hladkému povrchu karoserie tolik nepřilne a příští mytí tak bude výrazně jednodušší. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem a svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, je tady další pořad o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hejhalová.
1: Ahoj Báro, dobrý den, milí posluchači. No a Bára nás dnes zve na ostrov Sardinie. Málo koho by asi napadlo, že právě tam žije jedno z nejstarších evropských plemen pony. Tak povídej, o jakého koně se jedná.
2: Dnes si představíme Giara pony, malé a mimořádně odolné plemeno, které žije na sardinské náhorní plošině Giara di Gestui. Zajímavé je, že zde tito koně po staletí žili téměř polodivokým způsobem života a dodnes si zachovali mnoho původních vlastností.
1: Jak se vlastně na Sardinii objevili a ví se, odkud pocházejí?
2: To je právě ta jedna z největších záhad tohoto plemene. Odborníci se domnívají, že jejich předci byli na Sardinii převezeni už před více než 2000 lety. Pravděpodobně Féničany nebo Římany. Jisté ale je, že díky izolaci ostrova se mohli vyvíjet poměrně samostatně a zachovali si mnoho původních znaků.
1: Jak tedy Giara pony vypadá? Předpokládám, že jde o malého koně, když je to pony.
2: Přesně tak. V kohoutku měří přibližně 115 až 125 cm. Má robustní tělo, silný krk, hustou hřívu a velmi tvrdá kopyta. Nejčastěji se setkáme s tmavými odstíny srsti, především snědáky nebo taky vraníky.
1: Je něco, čím je tohle plemeno opravdu výjimečné?
2: Především svou neuvěřitelnou odolností. Giara pony dokáže přežívat v poměrně nehostinných podmínkách s omezeným množstvím potravy i vody. Díky životu na náhorní plošině si zachoval silný instinkt, výbornou orientaci v terénu a velkou samostatnost.
1: A k čemu je tedy dnes využíván?
2: Dnes je Giara pony považován za významnou součást sardinského kulturního dědictví. Využívá se především pro rekreační ježdění, práci s dětmi a samozřejmě také důležitý pro zachování genetické rozmanitosti původních evropských plemen.
1: Tak děkujeme za představení a teď pojďme na otázky našich posluchačů. Napsala nám Martina, jak je vidět, tak velká obliba muzeí vzrůstá a ptá se, jestli v České republice existuje i muzeum koní.
2: Existuje nádherné hypologické muzeum ve Slatinách, ale to je bohužel kvůli rekonstrukci už dlouhodobě zavřeno. No ale pokud máte rádi historii koní, tak můžete vyrazit k nám do Přehvozdí. V našem vzdělávacím parku najdete expozice právě věnované tomu vývoji koní, jejich plemenům a uvidíte také prapředka koně v životní velikosti, takže neváhejte a doražte k nám do Přehvozdí.
1: Dobře, tak to je jeden dobrý tip a kam můžeme vyrazit za koňmi tento víkend?
2: Tento víkend od 7. do 9. srpna můžete vyrazit na skokové závody Memoriál inženýra Stanislava Hošáka v Olomouci nebo na mezinárodní závody ve všestrannosti do Chvalšin. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zveme vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní.
1: Tak to je další důvod k vám vyrazit. Děkujeme za pozvánku. Milí posluchači, od mikrofonu Country Rádia se loučí pro tento týden Milan Schmidt
2: a Bára Hihlová.

0: Je 19 hodin. Hovory z Loun na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u 123. pokračování našeho pozadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna.
2: A Lenka Plačková. To je neuvěřitelný, co my jsme už natočili dílů. 122, hele. Tolik nebylo ani olympiád.
1: Jo, a ty víš, kolik jich bylo, jo?
2: No tak jako nevím úplně přesně, ale hrozně moc. Ty víš, kolik?
1: Jasně, že vím. Letních bylo 33 a zimních 22.
2: No jo, ale to se počítají jenom ty novodobí, od konce 19. století, ale kolik jich bylo už ve starověku v Řecku, to neví nikdo.
1: No to máš pravdu. A víš, co muselo být všelijakých olympiád už v pravěku? Akorát se tomu neříkalo olympiáda, že jo?
2: No jo, třeba se tomu říkalo třeba hu hu hu hop hop. Nebo hu hu hu šuk šuk.
1: Ježiš. To určitě. Podle jaký disciplíny by se ty hry asi jmenovaly.
2: No to nevím.
1: Ačkoliv v takový době kamenný, určitě ještě neměli žádný sportovní náčiní, že jo? Kdo ví, v čem se tenkrát soutěžilo?
2: No hele, byli ještě všichni hrozně chlupatý. Takže se třeba soutěžilo v tom, kdo koho dřív voškube.
1: Jako spoluhráče, no fuj. Takový surovci pro lidi určitě nebyli. Vždyť by to tu spoluhráčku hrozně bolelo.
2: No tak určitě už i pro lidi měli nějaký anestetikum, že jo?
1: Jo, měli kej například, to bylo anestetikum.
2: No tak to bych možná radši vydržela bolest před nějakou tou operací bez anestetika, tyjo. Ale praště, kdyby mě neradi trochu víc a bylo by po mně.
1: Něco o tom vím, něco jsem o tom četla. Měli to umetvování před operací kyjem vymakaný. Přesně ty pravěký doktoři věděli, do jakého přesně místa a jakou přesně sílou tě mají praštit, aby tě nezabili.
2: No, tak tomu věřím, ale určitě jim občas někdo zblbnul.
1: A lepší zblbnout, než aby tě až do smrti bol třeba zub, že jo?
2: Ale to já rozhodně nevěřím, že takhle doktoři v pravěku uspávali. To je fakt nějaká kachna.
1: Je na to důkaz. Asi před 5 lety na Moravě při nějaký vykopávce objevili pravěkou zubní ordinaci.
2: Prosím tě, a jak poznali, že to byla zubní ordinace?
1: Podle spousty vytržených zubů.
2: Ježišmarja.
1: A pak podle toho, že ve vedlejší místnosti byla spousta koster, který měli jen trochu nakřáplou lebku.
2: Prosím tě, a co to bylo za místnost?
1: No prej blázinec, kde končili ty pacienti, kterým při té pravěký anestezii ráblo.
2: Tych bláho. Hele, to je vlastně stejný jako dneska. Hele, udělá se před operací při uspávání nějaká chyba a šup a už seš taky ve cvokhausu.
1: Hele, tak už dost. Nepomlouvej tady naše skvělý zdravotnictví a pust radši písničku.

0: Milí posluchači, naším dnešním hostem je možná asi nejvýznamnější host, jakého jsme tady kdy měli, aspoň z hlediska toho, kolik lidí ho zná a kde všude na světě, když je to Čech.
1: Kdo na něj pokřikuje všechno.
0: Protože já jsem teprve, je to pan Antonín Panenka, dobrý den.
1: Dobrý
0: vás
1: den.
0: Vítáme.
2: Já vás zdravím všechny, děkuji za uvítání, pěkně.
0: Já to ještě vokořením, nebo ještě jako připepřím, protože my jsme teďka byli s Ivanem a s panem Panenkou v hospodě, respektive v hospodě, ve vietnamské restauraci. A tam prostě nikdo nechtěl podpis od Ivana, ale od pana Panenky. Prostě Vietnamec přišel a řekl, jste to vy, může se s váma vyfotit? No, já jsem si uvědomila, jak vy jste slavný, vás znají i Vietnamci. Jako.
1: 20-letý kluci.
0: Já právě, mladý ještě.
2: Tak Vietnamci vím, že milují sport a fotbal zvlášť. Mám spoustu kamarádů, kteří hrají tady v našich klubech, takže asi vědí od celé, tak jsem rád, že mám takové fanoušky.
0: No, Vietnamky by byly lepší, ne?
2: No, to už jsem za vodou.
1: A pane Panenko, řekněte, když takhle jedete tramvají přes Prahu, dá se to, nebo se provoz zastaví a všichni vyskakujou z aut a z MHD?
2: V tomhle případě problém nemám, protože tramvají nejezdím.
1: To je bezpečnější.
2: I když jako důchodce to mám zadarmo, to je nádhera, jo, když nemusíte schánit lístky. Ne, tak jako samozřejmě, tak...
0: Že to je autogramiána v každém čísle.
2: Vás lidi poznávají, ale v tom případě, když je potřeba, aby člověk věděl, že ho poznají, tak se to kolikrát zvrtne a je to ještě horší, než kdybych byl nějaký neznámý člověk. To se mi několikrát už stalo.
0: A co vám jako provádějí ty lidi?
2: No provádějí třeba taky pro lidi ani ne, lidi jsou dobrý, to si nemůžu říct, ale chytli mi třeba v jednu hodinu v noci a...
1: Policajti,
2: no a když viděli, že najednou si jim zajistil v oči a říkali, ani nechtěli řidičák, nechtěli nic a pane Panenka, jste ochotný fouknout jako prostě nějaký alkohol? A já jsem zrovna v ten den výjimečně, mi nebylo šofr, tak jsem byl nějaký heřmánkový čaj. Tak jsem říkal, a myslíte si, že to je jako, že musím, že to je vážný, že musím jako foukat a oni se na sebe podívali zajistřením v oči a ten tomu říká, ty vole, to by bylo sousto pro bulvár. No tak jsem nafouknul a neměl jsem vůbec nic, no tak koukali na mě jak Putin.
1: No to jste měl
2: dobře
1: štěstí,
2: to dopadlo.
1: Taky vás mohli rovnou zbalet a víc do nějaký nemocnice. A tam
0: měl jste říct, že odmítáte foukat, oni by přijeli na krev a tam by byl heřmánek.
2: No ne, to myslím, že by bylo pro ně ještě horší.
1: To je škoda, oni mohli mít takovou radost, byste jim udělal životní zážitek, takhle no, nemají nic. No.
0: Ale řekněte, to je zajímavý, že člověk se jako jednou čutne a zná ho celý svět. Kolik to bylo teď? 50 let?
2: Já vám to řeknu, jak to je. Lidi si ze mě dělají legraci, nebo mi spíš jako štengrujou. Říkají, to není možný, tak ty kopneš jednu penaltu a jsi slavný. A já jim na to odpovím, no hele, Tomáš Alva Edison, taky by nalesl jenom jednu
1: žádavku.
2: No, a jsou sticha všichni.
0: Máte pravdu a řekněte mi, já teda se tady musím veřejně přiznat, že nemám ráda fotbal, dokonce mě obtěžuje, jak si mě neustále otravujou ve zprávách, ale vás mám ráda, vy jste sympatický, a takže kdybyste mě mohl vysvětlit, to fakt před váma nikoho nenapadlo, jako udělat tady tuhle tu fintu?
2: No tak já musím říct jednu trošku obšírnějc. Já si myslím, že od pána Boha jsem dostal nějaký talent, nějakou fotbalovou inteligenci a myslím si, že moje poslání bylo bavit lidi. A já když jsem byl na hřiště, tak vlastně de facto jsem to se snažil vždycky naplnit, pobavit sám sebe, pobavit lidi, aby ti lidi z toho měli nějaký hezký zážitek.
0: Jakože jste zakopával, nebo jak jste jako bavil?
2: Bavil udělat něco, co vlastně nikdo nečeká. Hmm. Přihrávky, to dneska se je takový na to hezký slovo, utajený přihrávky, to asi nevíte, co to je, že ne?
1: Ne, já vím, blí.
2: No, to je utajená přihrávka, že se dívám doprava a přihraju doleva třeba například.
0: Jo, takhle. Jo. Že prostě udělám, jste fikanej prostě.
2: Udělám něco, co v podstatě ty lidi překvapí, že nečekali, že se to takhle třeba dá vyřešit. No a samozřejmě ta penalta je asi to nejvyšší, co jsem v tomto případě vymyslel.
0: A to byla dost jako asi odvaha, ne? Vůbec jít do takovýhle jako parádičky. No,
2: ono to možná vypadá, že se budu vytahovat, ale není to pravda. Prostě já jsem tu penaltu vlastně, víceméně jsem otec té myšlenky nebo toho provedení, ale já jsem tuhle penaltu zvolil v tom případě proto, protože pro mě to byla nejjednodušší cesta k tomu, abych dosáhl gólu. To je jednoduchý, jednoduchý recept.
0: No jo, ale prosím vás, vy jste se prostě rozeběh hodně. Vypadalo to, že budete dávat strašnou prdu. Ten blbec skočil na jednu stranu, kam to vypadalo, že vy jdete. A vy jste se těsně před tím míčem jako
2: přibrzdil
0: a dal jste takovej ten oblouček.
1: Ne, on se zastavil, dal si pivo. Jo. A pak si říkal... Kupnu to na druhou stranu. A kupnu to na druhou
2: stranu. Než přinesou párek, tak to kupnu na druhou stranu. Tak, ne, to je tak, že vlastně tenkrát bylo takové pravidlo, že brankář se směl pohnout až v moment, když já jsem kol do míče. A proto, když to mám k tyči tu střelu,
0: to nemůže nikdy stihnout.
2: Ano, on to nemůže stihnout. Proto ty brankáři skákali dřív.
0: Jo,
2: ještě než jsem kopnul, tak už se
0: snažili
2: vystihnout, jestli kopnu doprava, tak někam skočili. No a na tom já jsem založil tu filozofii, že prostě, když to dám lehce do prostředka, tak ten brankář, když skočí ve vzduchu, tak už se nevrátí, nikdo to nemůže chytit. No.
1: A nebylo vám toho brankáře líto?
2: Nebylo mi ho líto, ale je pravda to, že...
0: To byl Němec, ne?
2: No, on to nes hrozně těžce.
0: Tak co by ti mělo být?
2: Protože oni ty novináři napsali, že jsem ho zesměšnil a že jsem z něj udělal klauna, a to není pravda, říkám.
1: A on to za sebou
0: já bych tím, tak se na ten fotbal vykašlu.
2: On se mnou 35 let nemluvil, 35 let. A to ještě nemluvím o tom, že mám kamaráda, který mi škádlil tím, že říkal, on se jmenoval Majer, ten brankář. On mi říkal, hele, on z Mnichova. Hele, já jsem byl teď nedávno, to 14 dní jsem byl v Mnichově u toho Majera, představ si, u mě na baráku, představ si, on tě má v garáži tvůj plakát a háže na tebe šípky.
1: Já jsem slyšela, že spáchal sebevraždu.
0: A já jsem zase slyšela, že vy jste se dopracoval tady to k tomuhle tomu gólu, protože jste si trénoval po tréninku s nějakým kamarádem a furt jste se o něco vsázel, vy jste furt vyhrával a...
2: Ne, já jsem prohrával právě.
0: Teda prohrával a abyste vyhrál, tak jste na něj vymyslel tohle.
2: Ano.
0: A nikdy jste říkal, že jste jako hráli o čokolády, to samozřejmě není pravda, bylo to o piva určitě.
2: Ne, tam tři věci. Čokoláda, peníze, pivo.
0: Jo.
2: A protože on byl dobrý, tak já jsem furt prohrával a furt jsem platil. Jo. A to se mi nelíbilo, no, tak jsem proto přemýšlel, jak jsem vymyslel tuto věc, no a se to otočilo, já jsem to začal vyhrávat, což bylo dobrý, ale blbý bylo to, že jsem začal tloustnout, protože ty piva a čokolády musely být někde vidět.
1: No, proto já nejsem tak dobrá, aby mi nikdy někdo kupoval pivo a čokoládu.
0: Ježiš, no tak to byla hluboká myšlenka,
1: Lenko. To byl oslý mustek.
0: Bez nás podle vás se jmenuje i časopis Prej.
2: No já musím říct, že toho mám, nebo nemám, ale
0: je víc, na hrbu hodně.
2: Je víc věcí, které jako nesou jméno Panenka. Já si myslím, že musím říct jednu věc, že zaplať pánbůh, že se jmenuji Panenka. Já jako dítě jsem se trošku styděl. Když jsme byli třeba u doktora a zahlásili Panenka, jsem se strašně styděl před těma lidma, že mám takový jako jméno, ale musím říct, že zaplať pánbůh za to, protože díky tomu jménu vlastně mě znají na celém světě, už jenom proto, že jméno Panenka se ve všech řečích a všech jazycích říká
1: stejně.
2: Naprosto stejně.
1: Kdybyste se měl třeba Mažňák?
2: Nebo... Já říkám opršálek, tak Angličani by si zlomili jazyk, že?
1: No.
2: Takže to mě hodně pomáhají k tomu, že to jméno
0: jako
2: se
0: prostě Panenka, jako pamatuje. Maradona třeba, tak Panenka, no. To se furt někde stejně, no.
1: No a co si myslíte o dnešním fotbalu? Třeba já znám teda jenom Messiho a Pelého, doufám, že to jsou fotbalisti.
0: ty jsou jako, od sebe hodně daleko. To vím i já, Pelé, tomu je asi 200 a Messi mu je asi 30.
1: To je jedno, hlavně jsou fotbalisti. No. Jako měl jste někdy takovýhleho jako fotbalistu, ke kterým byste vzhlížel, že byste se říkal, takhle bych chtěl
2: hrát? No, tak
1: hrát.
2: Já jsem původně, jako samozřejmě, když jsem začínal, tak se hrál všude na ulicích, v různých plácích, v Nitroblocích, takže všude se čutal fotbal. No a samozřejmě vždycky všude se to rozdělalo na Sparta Slávie. No a já jsem taky nechtěl být ani Sparta, ani Slávie. Jednou jsem v novinách jsem si přečetl, byla taková malinká fotička, tam byl jeden černý fotbalista a pod tím byla taková malá notička, bylo napsáno, tenhle hráč se jmenuje Didi, a je to středopolař nebo režisér hry brazilského národního mužstva. A já jsem ho v životě neviděl, já jsem prostě, to bylo jediné, co jsem o něm viděl. A mně se tak strašně líbilo to jméno Didi, jo. Že prostě já jsem si potom, když se někdo ptal, kdo hraje, za koho budeš se jmenovat, tak jsem říkal, já se budu jmenovat Didi. Všichni na mě koukali, protože nikdo nevěděl, o co jde. Že? Ale byl to takový první moment. Samozřejmě pak se mi líbili, nebo jsem obdivoval hráči, kteří byli toho ražení jako já, kteří hráli podobně, jako třeba pan Maslopust a další hráči.
1: No ale jako neměl jste styl, který byste si říkal to, takhle to nějak třeba nechci říct napodobě, já nevím, jestli fotbal, jestli můžu napodobě, takhle se to naučím.
2: No, tak jako neměl jsem žádný kliše, nebo někoho, jak bych měl nějak někoho napodovat, prostě to vyjde.
0: To jde ze srdce, ale jo.
2: To jde vyjde z té kreativity, kterou já jsem teda od pána Boha dostal.
1: No ale vás přece napodobujou, že jo? Teď prej se to dokonce no, jmenuje tak, ten, že kopni jmenuje, panenku, že se no, takhle říká v Argentině.
2: Panenka kick se to jmenuje, se to takhle jako říká, no. U nás, nebo se říká panenku v dloubák, takže když se někdo dloube v nose, tak to dělá taky podobně. No tak jako já jsem rád, že
1: jste vlastně, vzorem.
2: No, spíš jako, že jsem rád, že jsem, ono svým způsobem musím říct, že ta penalta vstoupila jak do historie fotbalu. Jo, a to jsem nikdy nepředpokládal, nebo mi to nenapadlo, že by to mělo mít takovouhle odezvu obrovskou velikánskou. Ale je to i tím, že vlastně mě napodobují i ty nejlepší hráči světa. Se vzpomínala Messi, Ronaldo, Ibrahimovič, Zidane, všichni to proměli taky, no. Takže tyhle ty nejlepší hráči vlastně to připomněli tu moji myšlenku a proto to takhle jako žije. A tak jsem rád, že ta myšlenka neumřela a že ty nejlepší hráči to po mně opakují. Akorát si musím postesknout, že přesto, že teda berou neskuteční peníze, tak neposílají žádný tantiem.
0: To je pravda, měl byste mít nějakou fotbalovou osu.
2: To je samozřejmě legrace. Já jsem, lidi se mě hodně ptají, a proč jsi to nenechal patentovat, jo?
0: To jde?
2: No, já k tomu dojdu.
1: To
2: moje žena v té době, když se to stalo, tak pracovala v patentovém úřadu.
0: Tak
2: jsem tam za ní občas chodil. No a jednou na chodbě se potkal nějakého toho vedoucího tam z toho a tak jako spíš z legrace, spíš jako z takového heftu, jsem mu říkal, hejte se, já bych, nejde to patentovat ta penalta. A on se chytil za hlavu a říkal, vy jste se zbláznil, co pak jde patentovat nějaká nehmotná věc. No a uběhlo pár desítek let a...
1: Já bych ho teď žalovala za únik 200 milionů. Tak.
2: No to by bylo víc ještě.
0: Tak to by bylo miliardy.
2: Takže dneska by to šlo, ale já myslím, že už tak později, že už to dělat nebudu.
1: Pane Panenko, znáte písničku Ivana Mládka, píseň fotbalového soudce?
2: Ano, mám na to hezkou vzpomínku, protože jsem byl účastník toho klipu, když se to natáčelo u nás na Bohemce.
1: Je to možné, že jste i herec?
0: A to si byl, Lenka nepamatuje, protože tam nebyla
2: já
0: ještě.
2: Já jsem tam byl součástí, protože jsme tam byli naše mužstvo jako trénink, takže vlastně pak přišel Ivan Mládek s tím štábem a prosili, jestli můžou teda to natočit, tak jsme jako to mužstvo prostě měli. Já to mám jednu krásnou vzpomínku, to jsem hned pochopil, že Ivan Mládek a fotbal, to je jako španělská vesnice. Ale a jenom proto, že vlastně my jsme tam měli jsme hráli, on tam zpíval malý vápno, velký vápno, já se vlítám, nebo jak to je. A tak ten režisér mu říká, hele, teď tam jeden hráč udělá nějaký faul, dej mu žlutou kartu.
1: Jo.
2: Jo, a on říká, jo, dobrý. Tak se akce, kamera, jedem, hráli jsme, týhle faul. Ivan zapískal, přišel k němu, takhle vytáhl z té kapsičky tu kartu a dal mu ji do ruky. Takže z toho jsem pochopil, že o fotbale to moc neví.
1: No dobře, ale kdyby byste měl vyjmenovat struny na banjo, tak byste taky třeba nevěděl.
2: Ne, samozřejmě.
0: Tak si pustíme tu písničku.

0: Léto s Country rádiem.
1: Milí posluchači, dneska máme opravdu neobvyklého hosta, je to totiž fotbalista, je to pan Antonín Panenka a my jsme pana Panenku přemluvili, aby přišel jako host k nám do rádia. Teď nedávno jsme se potkali na akci v Dobříni a byl to ten den, jak padl globální světový rekord v České republice ve výši teploty v létě 44 stupňů, nebo kolik to bylo.
2: A vy se tam lítal po hřišti.
1: A pan Panenka tam hrál fotbal a když jsem říkal mojí mámě, doktorce, že budeme dělat rozhovor s panem Panenkou, který hrál fotbal, tak říkala, jestli vám to doktor dovolil. Co na to říká lékař, že vy ve 42 stupních, kdy mají důchodci, a to vy teda s proměnutím jste zákaz vycházení, tak vy hrajete fotbal.
3: Já jsem, musím přiznat, že sice jakoby u vozovkách hraju fotbal, ale já už tam moc neběhám, u mě to spíš taková jako polorychlejší chůze. No. Jinak dobře hážu auty, protože už ten fotbal trošku bolí, protože hlava by chtěla hrát, ale nohy říkají ne, takže víceméně se snažím hrát tak, jako jsem hrál za mlada. Stoupnu si do středového okruhu a nevylezu ven.
1: No já teda musím říct, že jste tam běhal docela dobře a pak byla autogramiáda, kde vy jste byl ani neopocenej. Tak to bylo docela neuvěřitelné.
3: No, tak...
1: Zatímco my jsme se tam plazili po čtyřech,
2: no. Tak jsme generace, Ivan taky se tam vůbec nespotil. Já jsem si říkal, jestli nemáte nějaký jako pozůstatky toho komunismu nějak po té válce, že co vám dávali.
3: Ne, je potřeba dodržovat pitný režim, to je jasný.
2: Jo, to určitě.
1: No naopak, abyste se nepotil, tak nesmíte pít.
3: Ale, gin tonic a tak to vás to všechno přebije.
1: To vás nakopne. To
2: Ivan ten kolikrát se ho ptáme na kšeftě, Ivane, pil si dneska něco, on ne ani včera.
1: Jako no, ale vodu, to bylo opravdu nějaký zvláštní místo, protože když vy jste dohráli, tak ty místní děti se sebrali a v těch 44 stupních šli skákat na nafouknutý hrady. Tak to jsem myslela, že mě raní mrtvice tam je vidět, jak tam skáčou. To byly vaši vnuci, předpokládám.
3: Všichni ne.
1: A vy vlastně máte děti nebo vnoučata, který pokračují ve vaší...
3: No, bohužel nemám. Žena říká, že to je dobře, že dneska nemáme žádný vnoučata, že je taková blbá doba. No. No, měl jsem teda dceru, ta bohužel skončila ne dobře a ještě mám syna, ale to už moje, tomu je 48 let, tak zatím žádný vnoučata se nechystají, protože on by potřeba nějakou holku ženskou, která má svatozář a dneska takový nejsou.
1: Ale jsou třeba my dvě.
2: Tak vyzýváme ženu ze svatozáří, ať k vám zavítá, až vás uvidí někde. Já, no. Abyste se nedivil, to přijde do pisu. No.
1: Tak ono jste asi dětma docela obklopený. Vy ještě učíte,
3: ne, já jsem
1: trénujete?
3: Já jsem nikdy nechtěl dělat trenéra, já jsem se vždycky cítil hráč, i v tomhletom věku. I když jsem trošku jakoby koketoval s tím trénováním, ale vždycky jsem jako rád jsem se prezentoval sám sebe.
1: A když hrajete fotbal v takovémhle vedru, neříkáte si třeba, že já jsem se nedal na hokej?
3: A tak já si myslím, že se to dá zvládnout. Takhle, pokud to člověk hraje 90 minut, jako opravdu nějaký fest, těžký zápas, tak tam to je trošku těžký. Jo. Tam vlastně člověk za těch 90 minut je schopný vypotit 5-6 kilo. To jako pak to musí nějak dohánět.
1: Ježiš, to bych chtěla aspoň jednou si zahrát.
2: Já si taky přemýšlím, že teda začnu hrát fotbal.
3: No a já vám říkám hezký příklad takový. Měli jsme kamaráda, který trošku měl problém s alkoholem.
2: To mám taky,
3: A teď jsme byli na mistrovství světa a on byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. A ta dopingová kontrola se berou ze hřiště rovno v drézu, nesmíte nic prostě. A právě to bylo ve Španělsku hrozný horko, takže on vypadil 4-5 kilo. A teď vlastně musíte mít hodně tekutiny, abyste byli schopni se vůbec vyčůrat. A protože je povolený pivo, protože pivo je močopůrný, jako že se vyčuráte dřív, tak on šel do té dopingové místnosti, my jsme se zatím vykoupali všichni, oblíkli jsme se, šli jsme do autobusu, byla hodina, on nikde. Říkám, zdůraznuju to, že měl problémy s alkoholem předtím. Hodina, on nikde. Sedíme, čekáme, druhá hodina, on nikde. Za 2,5 hodiny se od tam tady vypotácel z té místnosti dopingový, rozevlátej, nalítej jako prase. A říká, kluci, 18 piv jsem udělal. ale už se mi chtělo čurat při druhým.
1: Já myslela, že mu v rámci dopingu vyždímali to trička.
2: Oni ho nechali jako vypít 18 piv.
3: No, nenechali, on to vypil prostě. No.
1: Už jsi měl příležitost, tak se to chopil.
3: Využil to, měl to zadarmo, což je taky dobrý. No.
1: A to dneska už není, ne? Že byste směli, jako, abyste se vyčural si rychle dát pivo.
3: Ne, to není možné. Existuje pořád. I ve všech sportech to existuje, že se dávají ty, i když dneska jsou možná nějaké jiné přípravky, jiné pitivo, které vás podporují víc, ale na nás bylo pivo a myslím si, že to funguje pořád.
1: A nekoketoval jste teda s jiným sportem nikdy? Vždyť prostě jenom ten fotbal maličko.
3: Tak já musím říct, jako když jsem byl kluk, tak samozřejmě jsme měli to nastavení všichni stejně. V létě se hrál fotbal, nebo přes ty letní měsíce fotbal, v zimě se hrál všichni hokej. Takže my jsme všichni byli takový obojživelníci, že jsme uměli hrát jak hokej, tak i fotbal. No a já jsem měl jednu takovou ještě výhodu, že jsem měl ten, jak jsem říkal, ten talent od pana Boha na míčový hry, takže jsem se uměl postavit ke všem míčovým sportům, jakýmkoliv prostě, volejbal, basketbal, golf, stolní tenis, tak jako jsem si vždycky s ním dobře rozuměl, tak jsem měl výhodu, takže...
1: To třeba koňský polo.
3: Co?
1: Koňský polo.
3: Koňský polo.
1: Na koni.
3: Já vím, a tak, možná ještě, kdybych měl dřevinýho koně a abych měl nespat. To mi nic neříká.
2: Vy jste, pane Panenku, vyrost na Vinohradech, jo?
3: Ano.
2: A jak to, že a pak jste hrál za Bohemku? Zase se musel přestěhovat do Vršťavec?
3: Tak já jsem bydlel v Moravské ulici na Vinohradech, což je takový rozhraní
2: to
3: mezi...
2: To je vlastně, to jsou
3: to
2: Vršovice.
3: Rozhraní mezi Vršovicema a Vinohradama. Ale já jsem měl jinak takhle, já jsem začal Bohemce proto, protože táta, když viděl, že jsem šikovnější než ty ostatní kluci na té ulici, že hraju, tak říkal, hele, už je ti 9, už by si měl hrát někde organizovaně za klub, tak pojedeme, já tě někdy přihlásím. Tak mě vzal, jeli jsme na Slávii. Na Slávii, tam ten trenér, já jsem byl, musím podotknout, že jsem byl takový nedyžovej, tělesně slabý, menší kluk, takže jsem nevypadal na těch 9, ale vypadal jsem třeba na 7. No a tak ten trenér mi tam hodil balon, říká, kopněte tady, nebo kopni levou, pravou, udělej klíčku, jsem to udělal, říkal, kluk je šikovný, to jako, jo, dobrý, ale přijďte za rok, až trošku jakoby zesílí, až trošku bude vyroste. Tak já byl rád a to říkal, ne, a jeli jsme na Duklu. Tam v podstatě nám dali úplně stejnou odpověď, no a tak já jsem zase byl rád a táta říkal, jedeme na Bohemku, kterou jsme měli v podstatě nejblíž z toho bydlení na Vinohradech. No tam přijel trenér, taky jsem dvakrát do míče, on říkal, kluk je šikovný, výborně, zítra přineste vysvědčení, přineste fotografii a my ho zaregistrujeme. To bylo, myslím, tuším v úterý, ve středu jsem přinesl tu fotku s vysvědčením, no a ve středu jsem hrál svůj první zápas za Bohemku.
1: Hezky.
3: A nikomu nevadilo, že jsem malej, nedoživej,
1: no
3: slabý.
1: No a to si potom ty ostatní kluby museli rvát vlasy,
3: no, tak možná, no já
2: nevím. Mělo by se zveřejnit ty jména těch blbců, co vás nevzali. Tak si pustíme další píseň, Zelená je tráva, nebo jak se to jmenuje tady to?
3: Zelená je tráva, ano.
2: A to jste zpíval, ne?
3: No, tak zpíval, já jsem jako otvíral pusu, ale...
1: Zpíval už, to Gotě.
2: A zpíval to Got.
3: Už tenkrát, ale pozor, už tenkrát to bylo jako klip.
2: Jo.
3: Už se trošku předběhla doba, takže jsem nespíval jenom a sám. Samozřejmě bylo tam dalších, tuším, bylo nás 8 fotbalistů, vždycky 2 z každého klubu. Tři, 2 Spartani, 2 Slávisti, myslím, že 2 z Dukly a 2 z Bohemky.
2: Ale nevybíralo se podle toho, jak umíte zpívat.
3: Ne, to jsme, já musím říct, že já bych si to ani netrouf, protože i ve škole jsem měl povolení hmkání jenom, místo zpívání.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Hovory z Loun, Country Radio.
1: Naším dnešním hostem je nejslavnější český fotbalista Antonín Panenka. Myslím, že vás už nikdy asi nikdo nepředčí. Co si myslíte o dnešní hře? Já teda to nesleduju, ale můj syn teďka sledoval to mistrovství a mně přijde, že to jsou takový nějaký s kabelkou tam běhají, furt předstírají nějaký, jakože je někdo nakop. Nevím, jak mě to úplně teda nepřijde, že by to byl jako sport jako za vás. Nebo když si pamatuju, teda když se díval táta na fotbal.
2: Tak samozřejmě se to změnilo. Ten fotbal je dneska mnohem rychlejší, agresivnější. Hodně se zuniverzálnil. Já se přiznám, že takový ty hráči, jako jsem byl já, který vynikali v tou kreativitou a těma věcí, ty dneska nejsou. Jo. Takže já kdybych si nepřečet na zádech, jak se kdo jmenuje, tak ani nevím, kdo to je. Všichni hrajou stejně úplně.
1: No a nepřijde vám, že jako je to takový nespravedlivý, že za třeba Francii tam není jediný Francouz, že za...
3: Ale tvojí to jsou Francouze, no.
1: No ale prostě jako, je jasně vidět, že když utíkal před tygrem, tak asi bude nejrychlejší.
2: Tak je tak, že v těch národních mužstvech to jsou ty hráči z té země. Ale je pravda, že třeba i u nás už se to hodně preferuje.
3: No prostě bílá rasa už není vůbec zastoupená, no, jako my jsme upozorněni.
2: Já nechci moc mluvit, ale na můj vkus je
1: tady nejde o rasu, tady jde o jasnou národnost.
2: No,
1: jako.
2: Je tady strašně moc cizinců. Jako,
1: že právě, že hrajou cizinci za ty státy, tak kde je potom nějaký mistrovství světa, to může hrát jenom Afrika, to je jasný, že vyhrajou, když celý život utíkáte před lvem nebo tygrem, tak prostě musíte být nejrychlejší.
2: Je pravda, že mají lepší proporce.
3: Musíš se dívat na jiný sporty, třeba na šachy.
1: No. To jsou se samý Rusové, ale
2: jsou,
1: to mě
2: jsou zase jiný sporty, kde tyhle ty lidi prostě nemají šanci se prosadit zatím.
1: Nemají, no, nemají. Jsou... A jako, myslím si, že i v mnoha sportech to tak je, ale je pravda, že jako jsme, stěhujeme se všichni všude, tak jako je to výsledek toho stěhování prostě. Takový a Babylon,
3: co,
1: jako.
3: A co si myslíte o tom, jak jsem viděla chviličku vždycky jenom a vždycky jako někoho se jako dotkne, jako když já třeba škrábnu, když mi škrábne kočka a ten druhej už leží na zemi a hrozně naříká.
2: No tak já si myslím, že pro mě to nebo pro všechny fanoušky obrovský nešvar, že prostě ty hráči filmujou, padaj.
1: A tím to nemůžou žrát ty rozhodčí, oni stejně to pískají.
2: No, tak je vidět, že v tom třeba ještě něco jiného, ale...
1: Třeba prachy.
2: Ale no, třeba, ale já se pamatuju jednu věc, že dneska, když se třeba kope roh, nebo nějaký trestňák ze strany, tak když tam dají takový ten záběr při tu branku, jak ty hráči se po sobě lezou, jak se prostě objímají, jak se strkají, jak prostě, no, neskutečný to, já když to vidím, tak to vystávají prostě hrůzou, takže to nikdo prostě nějakým způsobem nezamezí a je to jenom tím, kdyby ten rozhodčí to jednou zapískal, tak už to dělat nebudou. Hmm. A jedno je pravda, že v naší době, když někdo, někdy, někoho, jaký obránce třeba, chytil rukama toho útočníka, tak vlastně to bylo takový degradování jeho výkonu, protože řekli, ty ani fotbal nehraj, ty když nemůžeš ho chytit normálně nebo odzbrojit normálním způsobem, když používáš ruce, tak to seš na tom špatně.
3: A to dneska dělají.
2: A to dneska dělají všichni a nikomu to nevadí, no, bohužel.
3: A tak protože asi se snaží hrát celým tělem, nejenom nohama, že ty ruce jaké jsou, začíná být důležitý.
2: No, tak já to koukám jinak trošku, ne?
1: Ve fotbale určitě.
3: Tak mění se to všechno.
1: Nejvíc bodů je, když dáš ruku.
3: A na druhou stranu mám pocit, že teda těch mrtvejch, co je ve fotbale, co umřou třeba, že okamžitě se jim zastaví srdce, to je teda jako spousta kluků. A jsou to mladí kluci a najednou leží na trávníku.
2: Bohužel, takový případy jsou. Je pravda to, že v té naší době, vlastně, když člověk chtěl dát fotbal, musel mít každých půl roku musel mít zdravotní prohlídku. Hmm. Což se, myslím, hlavně u mládeže. To bylo jako mládežáci a dorostenci. Bez té prohlídky byla jako agitace a bez té prohlídky prostě nemohl nastoupit k zápasu. Já si myslím, dneska to vůbec neexistuje. Dneska
1: ale jo,
2: to...
1: mají prohlídky.
2: Já o tom nevím, nebo myslím si, že nemají, že,
3: nebo si je vyhejbat.
2: Že prostě, no, že prostě...
3: A nemyslíte si, že by...
2: Tam se dá objevit spousta věcí, když někdo má nějaký problém, příklad srdce nebo já nevím co, tak se to dá na těch prohlídkách třeba objevit.
3: Oni je to zatloukají.

0: Já znám takovýhleho tak pilota, který nebo zatlouká jednu zdravotní prohlídku za druhou.
1: Dávno. Jsi jako společností lítá.
0: To ti neřeknu, ale je mu už 52 a už nebyl 20 let u doktora.
2: To je nějaká mongolská společnost.
0: Ne.
1: Doufám, že to je nějaký Dubai Airlines, protože tam nelítám aspoň.
0: Ne, ale co byste si myslel, nemyslíte, že by bylo jako hezčí pro nás diváky, kdyby to hřiště bylo třeba jenom poloviční, to je tak strašně
1: velký. Přesně, to je doba, než tam doběhnou. Teď to kopne zase zpátek, zase běží na druhou stranu.
2: To já bych mám to rád, to mám rád ty inovace.
0: Takže nebyste nebyl rád?
2: Ne, určitě ne. Takhle, já musím to trošku víc. Já musím říct, že ty pravidla fotbalu vlastně už fungují víc jak 100 let. Možná daleko ještě víc. A vlastně fungovaly až do těch třeba 80. 90. let prostě bez nějakého jakoby zásahu jiného. A od té doby se pak roztrpitel s tím, že najednou si ty pravidla začaly měnit, co se týká offsideu a ruky, hraní rukou a já nevím co všechno a že by se mělo hrát takhle makově, prostě začnou do toho zasahovat takové věbly, co si myslím, že není vůbec dobrý a vůbec to tomu neprospěje. Naopak, v té jednoduchosti je krásné, když je ruka, tak je ruka. A jestli je taková maková u těla, nebo když je dlouho, to je úplně jedno prostě. A teď dneska, když bohužel vememe k tomu ještě ten rozhodnutí VARu, kdy vlastně posuzujou, jak to vlastně tu situaci vyhodnotit, tak je to prostě pro šílený, že řeknou, že si ji nakop sám, že je nešikovnej, takže to nemůže být ruka.
0: Takže vy byste nebyl pro to, aby se to pustilo na videu a zpětně přehodnotilo.
2: Ale tak jako já si myslím, že myšlenka třeba toho VARu byla dobrá, ale praxe ukázala, že se to prostě dá zneužít. No.
0: Hele, a díváte se třeba na ženský fotbal, baví vás to?
2: Na ženský fotbal se moc nedívám, přiznám se, i když jsem viděl mistrovství světa nějaký pár let zpátky, tak musím říct, že ty špičkový mužstva už teda tam...
0: Ženstva.
2: No, tam skoro není vidět skoro rozdíl mezi teda pohybem fotbalem jako chlapa.
1: Ani nebo v těle.
2: A oni vlastně i dovedou ten míčka už nakopnout třeba na 50 metrů ty holky, jo. Prostě to je neskutečně, jako to dneska nedokážu ani některý fotbalisti.
0: No a 50 metrů, jak velký je to hřiště? To je 50?
2: Hřiště má 100? kolem 105 až 125 už.
0: No to je pro naše posluchače, ty třeba to neorientují.
1: Já myslím, že někdo neví nic o fotbale, jsme my dvě.
0: Ne, ale když teda se díváte na ten ženský fotbal, říkáte si jako, to jsou kosti.
1: On se
0: kosti?
1: Na něj nedívá.
2: Já se na něj moc nedívám.
0: Nebo si říkáte, ježiš, co to je za mužatky?
2: Já se na to moc nedívám, no. Mě to prostě, já si myslím takhle, od přírody, že krása ženského pohybu a těla se dá využít při úplně jiných sportech.
1: Třeba při gymnastice. Po tomhle dílu nás někdo buď to zavře.
0: Takže
2: to je můj názor, každá to má svůj.
0: Neříkejte, že se díváte na gymnastiku.
2: Nedívám se, oni ani nikdy nedávají navíc ještě.
0: Tak na jaký sport vy se tak díváte, ženské?
2: Ale jsou krásný volejbal, třeba například plážový volejbal,
1: atletika,
2: spousta kvělých krásných.
0: Na to se nedívám, to mám deprese.
1: Pane Panenko, vy jste vyhlášený tím, že máte neuvěřitelně vtipný historky, totiž vždycky, když s váma někde byl náš kolega Pitkin, tak vždycky přines něco, že jste něco vyprávil.
2: No.
1: Jenže já nevím, jak se mám, já se bojím na to zeptat, tak jaká je nejvtipnější historka, kterou nejradši vyprávím?
2: Teď jste mi dostali teda.
0: Kterou jste říkal Pitkinovi. To bylo tutově o ženských, jak znám Pitkina.
2: No tak já bych použil jinou věc, není to historka, já to teďko vyprávím, když někde takhle jsme a je tam hodně lidí, tak se ptám těch lidí, a skutečně je to pravda, já se jich ptám, jestli někdy slyšeli vtip o fotbale. Já jsem nikdy za svých 60 let jsem nikdy neslyšel vtip o fotbale.
1: A to je svátost,
0: protože to je vážná věc.
2: A teď už jeden znám, jeden vím. Takže já když teďko se těch lidí zeptám, samozřejmě všichni řeknou, že nevědí, že neslyšeli, tak já jim jeden řeknu, tak to je taky takový možná veselý. Bylo domluvené fotbalové utkání mezi peklem a nebem. Svatý Petr říká, to přece nemůžeme nikdy prohrát, máme tady Maradonu, Peleho, Messiho, tak sami nejlepší hráče, to nemůžeme prohrát. A ten člověk se jako usmíje, říká, ale my zase máme dole všechny rozhodčí.
0: Tak to je hodně dobrý.
1: Tak tímto se rozloučíme, to byla krásná historka. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Doufáme, že se dostanete odsud v pořádku, protože už na chodbě se tady srodilo několik kolegů z různých jiných redakcí, kteří se chtějí vyfotit s váma, takže asi bude to tak do půlnoci.
0: Pane Panenko, děkujeme a ještě mnoho úspěšných turnajů ve 42 stupních.
1: Oslav 50. výročí vašeho kolu.
2: No, musím říct, že ten program je docela festový, protože za 3 měsíce absolvujeme kolem 40 zápasů, což je skoro.
1: Ježiš, tak moc neběhejte.
2: No, já neběhám.
1: Dejte si ten džin radši.
2: Já sedím u lavičky, jenom když je penalta výkopnu a zase si jdu sednout.
0: Tak děkujem, že jste zaskočil až k nám.
1: Mějte se krásně.
2: Já děkuji za pozvání a přeju vám taky to
1: samé. Hlavně pevné zdraví.
2: Ano.

0: to víš.
1: Monolog.
2: Ivan Mládek a jeho zlatá
3: rybka. Se to sem hodí, protože tady s náma tu scénku hraje Ivo Pešák a on se tam asi 12 let nehrál a od té doby, jak vidíte, sama dlouho nehrál a od té doby dost pustnul a mluví dost vulgárně, tak je mimo jiný. Já nevím, kde se pohyboval, celou tu dobu asi chodil někam do práce. A mu říkáme, aby vulgárně nemluvil aspoň na pódiu, ale on chudák snad už ani jinak mluvit neumí. On snad ani jiná slova než vulgární chudák nezná. V jeho řeči jsou slušný jenom předložka a spojky, že? A sás, nezobte se, my za něj nezodpovídáme, my jsme si ho do kapely sami zpátky nebrali, nám ho přidělil úřad práce. A my chceme ale dát... My chceme dát ale šanci těm, kteří nemají rádi vulgární slova, aby měli čas si včas zacpat uši, tak vždycky, když se bude nějaký to vulgární slovo blížit, tak tady Jan Mrázek zvedne tohle návěstí. Jo? Tak jo, prosím vás, ještě my opravdu potřebujeme tu zlatou rybku, tak já nevím, kdo by si chtěl zahrát tady z přední řady nějaký zlatou rybku, třeba tady mladá paní, jste mladá paní nebo starší slečna? Zlatou rybkou, nebojte se, vás chytím, akorát si vyberete, jestli vás mám chytit na pavouka nebo na žíželu, podle toho, co máte radši. Tak už jsme tady jako rybáři, chytáme ryby. Pane doktore, prosím vás, proč chodíme chytat ryby sem k té fabrice, tady do toho smradu, tady jste nic nechytíme, tady v té chemii a je to tady hrozný a notabene dobrýmu ovzduší moc nepřispívá, tak i ten dědek, co jsem pořád za náma leze, se snad v životě nemil, to je hrozný, když jde vítr od něj, to se nedá vydržet vůbec. Ne? Víte, co mi sám řekl, pane doktore, že ty boty, co má na nohu, si tak dlouho nezul, až mu přirostly k noze a... Víte, jak to prej poznal, že jsem mu jednou na jedné botě udělala vyrážka? Helejte! Já tady nebudu zase, vítr od něj ten píše dneska. Pojďte někam pryč, pojďte někam jinam chytat.
4: Nejdu nikam, já tady zůstanu, já mám pocit, že tady někde krouží sumec, kam bych chodil.
3: Já mám spíš pocit, že tady někde krouží tchoř, prosím vás. Kdyby se tady vzal sumec, prosím vás. V té chemii. Tady jsou ryby, ale maximálně tak nějakých cíplí. Tamhle zrovna jedna chcíplá ryba plave břichem vzhůru. Tamhle plave druhá chcíplá ryba. Tamhle plave chcíplá kachna. Že. To je smutné, tamhle dokonce plave chcíplý vodník. Že. Tamhle plave druhý chcíplý vodník. Že.
4: Tamhle plave chcíplý hovno.
3: Neříkej to! Pozdě to zvedáte, pane doktore. Pane doktore, já tady nebudu, stejně tady nic nechytíme, chodíme sem zbytečně, ještě ten dědek, já nevím, proč sem chodím. Pojďte někam jinam, chodíme sem
4: zbytečně. Nejdu nikam. To lepší, než být doma ze starou. No.
3: Koukám, že taky asi doma nemáte zrovna krasavici, co?
4: Nemám. Mám doma hroznou obludu. Jak jste na tom vy?
3: Já? Kam se na mě hrabete ještě? Tohle je to Lolo Brigida proti ní, hej? Kam se hrabete? Nemáte šanci vůbec.
4: Kdybyste viděl moji, ten ksi.
3: Nemáte šanci. Kouka. Škoda, že nemám její fotku, aby vám ji ukázal, to byste mi dal za pravdu. Kam se hrabete? No?
4: Já se s váma nebudu hádat, dělejte se. Děláme to takhle. Já tady mám papír, tušku. Jeden vám dám, jeden si nechám. Vy mi nakreslíte svoji manželku, já svoji, pak si to porovnáme, je jasno.
3: Já neumím kreslit, jste se zbláznil.
4: Prosím vás, teď je to pár čárek.
3: No tak jo, no, já jsem opravdu špatný kreslíc. Já mám strach, že ji nevystihnu a že na té kresbě bude daleko hezčí než ve skutečnosti. Vy chcete nakreslit realisticky nebo umělecky, jak to máte na mysli?
4: Normálně nakreslete mi plánek vaší ženy.
3: Chcete půdorys nebo bokorys?
4: To je jedno, třeba z ptačí perspektivy, ale ať je to zblízka, ať to můžu posoudit. Otázky.
3: No první čára, už jsem to Pane doktore, nemáte gumu náhodou taky nějakou?
0: Tamhle plave jedna polička.
3: Nechto, dětko. Nechuťáku, stavte mi. Společnost tady, to je. High society teda tady.
4: Co dělá? Co dělá?
3: No uhry dělám, co dělá? No už tady nemáte kružítko náhodou.
4: Co chcete dělat kružítkem? Zadeček nebo co?
3: Ne, hrb dělám, to je.
4: Pane inženýre, to má ta vaše žena tak velká prsa?
3: To jsou uši, já se vám říkal, že...
1: Bere, jo, bere.
4: Bere vám, helejte.

0: Milí posluchači, srpen za kamna vlezem.
1: Tak po dnešním dílu já už znám dva fotbalisty. Adamka Radu a Antonína Panenku. Takže milí posluchači, jděte na ten trávník, dokud je zelenej.
0: Ten už je dávno hnědej.
1: Ne, tak trošku zalejte, trošku nastříkejte a běžte si zahrát, ať je jakýkoliv počasí. Já na to vlítnu dneska taky.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Stodola se otevírá v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Radkovicích u Budče. Zahrají tady Duha, Šero, Květinka a Paroháči a začátek je vždy v 19 hodin. 43. ročník Kutnohorské kocápky v Kutné Hoře se koná v sobotu 15. srpna. Sejdeme se v parku pod Vlašským dvorem. Vystoupí tady Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trapeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gladly SV a Niagara. Zveme vás na Country Šuňavu 2026, kterou můžete navštívit od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a také festivalový oheň. A ještě poslední kovboj, který se koná v Hostici u Miluny v Hostici u Volině 14. a 15. srpna a zahrají tam Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Rekonvalescence, Šárka Resková, Tomáš Linka a spousta dalších. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer vám všem, milí posluchači, přeje ze studia Country Rádia Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí, kdy pro vás otvírám své hudební archivy a snažím se vybrat písně, které třeba mnohdy neznáte, nebo neznáte jejich verze, nebo neznáte různá spojení zpěváků z různých žánrů. Tak doufám, že i dneska vás něčím potěším. Jako první to bude písnička, která mě provází už velmi dlouho. Nahráli kdysi na jedno ze svých skvělých alb Paul McCartney. A nebyl by to Paul, aby nepřekvapil. Vzpomínám si, že tehdy, když ta deska vyšla, jmenuje se Memory Almost Full, tedy paměť téměř plná, abych to přeložil, tak tohle byl titulní song celého toho alba. Vlastně první single, který byl vyslán do světa, a Paul přišel zase s něčím úplně jiným, co do té doby nikdo neudělal. Hraje tam na mandolínu, taky používá ukulele různě na koncertech, ale tohle bylo něco převratného a myslím si, že na základě téhleté písně třeba slovenský zpěvák Adam Ďurica složil svoji píseň Mandolína a přidali se i mnozí další zpěváci, protože Paul je naprosto musel ovlivnit tím, co udělal. Přitom to bylo tak prosté vzít mandolínu jenom a zahrát. No, je to jednoduchý napsat písničku. Ta skladba se jmenuje Dance Tonight a myslím si, že to bude takový hezký začátek toho dnešního večera. Přeji vám tedy krásný večer a hezký poslech.

To byl skvělý Ivan Hlas a písnička Nezbyde nic. Mám pro vás teď absolutní nejžhavější novinku. Píseň, která vyšla právě dnes. Řekl jsem si, že vám ji rozhodně musím pustit, když mi dorazila. Je to písnička, kterou velmi dobře znáte. Jmenuje se Always on my mind. První verzi téhleté krásné skladby natočila někdy v 70. letech, myslím si, že to byl rok 72, Brenda Lee, potom jistý zpěvák Gwen McCrae, ten ji nahrál ještě pod názvem You Were Always on My Mind. No a samozřejmě znáte také verzi od Elvise Presleyho, který proslavil naprosto celosvětově. No, ale další obrovský úspěch z tohleto písní slavil Willie Nelson, ten za ní dostal dokonce cenu Grammy. Bylo to v roce 1982, no a později v roce 87 ji dokonce nahrála v úplně jiné takové tehdy taneční úpravě kapela Pet Shop Boys, což bylo samozřejmě popové nebo poprokové duo. Dneska mám pro vás další verzi, pouštěl jsem vám ji teďka, si vzpomínám nedávno také v provedení Erica Claptona, ale teď mám pro vás novou verzi, o kterou se postaral Paul Carrack. Vynikající zpěvák, kterého bychom spíš mohli považovat za soulového nebo poprokového zpěváka, ale vždycky miloval country, dokonce se také podílel na jednom velkém hitu kapely Eagles, písničce, které byl spoluautorem ještě s jedním svým kolegou. Je to píseň Love Will Keep Us Alive. No a Paul Carrack natočil dvě velmi zvláštní alba, která se vymykají jeho běžné tvorbě, protože hraje své vlastní písně, které komponuje, a ty jsou v duchu, jak jsem říkal, toho soulu, popu, roku. No a on natočil dvě skvělá alba, která pojmenoval jednoduše The Countryside of Paul Carrack. To bylo v roce 2025. No a letos natočil číslo dvě, pokračování, no a celá ta deska vyšla právě dnes. Já už jsem vám pouštěl předtím některé singly, které se mi dostaly do rukou. No a dneska je tedy oficiálně den, kdy vychází celé album, takže doporučuji, no a najdete tam právě i tuhletu velikou klasiku. Tak pojďme si zaspomínat s Paulem Carrackem na skladbu Always on my mind.

Teď mám pro vás jednu písničku, kterou samozřejmě velmi dobře znáte, protože ji u nás s českým textem Dušana Vančury udělal František Nedvěd a ta skladba se jmenuje Kočovní herci. V originále pochází od Gordona Lightfoota, z jehož repertoáru Fanda Nedvěd těžil vlastně na všech svých deskách, dá se říct téměř výhradně. A všechny ty písně dělal z texty Dušana Vančury, který je dělal opravdu skvěle. No a písnička se v originále jmenuje A Rainy Day People. Tuhletu skladbu Gordon Lightfoot nahrál v roce 75 a vydal na skvělém albu, které nazval Cold on the Shoulder. A mimochodem v té písni mu hraje skvěle na pedal steel kytaru P.V. Charles, což byl opravdu vyhledávaný hudebník i v Nashvilleu. Zvláštní je a je na téhle skladbě vidět, jak tehdy ta doba byla plodná na silné písně, protože tenhle ten nespochybnitelný hit tehdy v tom roce 75 samozřejmě vyšplhal v hitparádě na vyšší místa, ale třeba na hitparádě Billboard Hot 100 se zastavil na 26. místě. V takové té hitparádě Billboardu nazvané Easy Listening byl na prvním místě, tedy nutno podotknout, ale mezi Hot Country Singles byl na 47. místě, což je s podivem. V Kanadě se dostal na první místo, no bodej by ne, protože Gordon Lightfoot byl z Kanady, takže samozřejmě tam ten úspěch musel být. No, ale já vám teď pustím úplně jinou verzi. Ani od Lightfoota, ani od Fandy Nedvěda, dokonce i u nás kdysi jako první nahrál s fešáky Michal Tučný pod názvem Víš, co ti sluší, ale teď mám pro vás skvělou verzi od muzikanta, zpěváka a kytaristy, který se jmenuje Ronnie Barrett. Vzpomínka na Gordona Lightfoota, Rainy Day People.

To byl Jiří Korn a jeho krásná česká verze velikého hitu Lionela Richieho Stuck on You, píseň, kterou složil na své úplně první album v době, kdy odešel od Commodores, a bylo to country album mimochodem. Je na něm vyfocen ve Stetsonu v takové přesce rodeové, no, moc mu to sluší, a hlavně vždycky říkal, že tohle je ta nejcountryovější píseň, kterou napsal, ale nikdo mu to nechtěl nikdy moc věřit, teda u nás. Ve světě je to normální, že ta country hudba se prolíná různě těmi žánry, ale v Čechách, když se řekne Lionel Richie, tak samozřejmě je to logické, si každý představí zejména tedy popového nebo soulového R&B zpěváka, ale jak říkal, country hudba mě provází celý můj život. Proto natočil vlastně i celou country desku. No, vlastně i tou další písní zůstaneme u takové té černošské muziky, u soulu, u R&B, v tomto případě konkrétně u funku, protože zazní píseň, kterou v roce 75 vydala skvělá kapela Temptations, což byla jedna z čelních kapel toho motownského vydavatelství, motownského zvuku. A tu písničku složili pánové Jeffrey Bone a Eddie Hazel. Eddie Hazel byl výborný kytarista, který v podstatě jako první hrál na kytaru ve funky písni, dá se říct, jeden z těch průkopníků. No a Jeffrey Bowen, to byl zase hudební producent, který pracoval pro Motown a složil spoustu hitů, takže když to dali dohromady, tak nemohlo vzniknout nic špatného. Ale abychom zůstali tedy i nadále v country kabátku, tak tuhle tu funky píseň od Temptations si teď poslechneme v country úpravě. A po těch dvou baladách pomalých si myslím, že to bude takové hezké rozptýlení, protože tuhle tu písničku, která se jmenuje Shaky Ground, kdysi, tuším, že je to takových, má nevím, 6 let, zařadil na své album Ronnie Millsap, což je vynikající country zpěvák, který vždycky malinko tíhnul právě i k soulu. No a spolu s ním se ve studiu objevili pánové Montgomery Gentry, což bylo skvělé country duo. No a takhle nádherně rozhýbali tuhletu starou Motownovku. Shaky Ground.

Tuším, že to bylo minulý týden, kdy jsem vám pouštěl písničku se skvělého alba Sheryl Crow z roku 1994. To album se jmenuje Tuesday Night Music Club a je na něm spousta písní z dnešního pohledu velmi, velmi slavných, které dodnes zní v rádiích po celém světě a Sheryl Crow je musí hrát samozřejmě fanouškům na svých koncertech dodnes. A pouště se vám písničku All I Wanna Do, kde zazněl i nejtypičtější country nástroj pedal steel kytara. Takže opět průnik country hudby do pop rocku nebo do rocku. A říkal jsem, že na té desce je jedna také stěžejní skladba, která se jmenuje Strong Enough, což byl jeden ze singlů z té desky vypuštěn. No a vy jste si to mnozí zapamatovali, protože jsem dostal mail dneska, když jsem přišel před vysíláním do studia, tak jste se ptali, jestli bych tuhle tu skladbu mohl pustit. Sice ten název jste si nezapamatovali, ale zapamatovali jste si správně, že se jednalo pro změnu od té rychle o pomalejší skladbu. Takže ano, byla to skladba Strong Enough a já vám ji samozřejmě moc rád teďka od Sheryl Crow pustím. Je opravdu skvělá.

Country zpěvák Tim McGraw měl vždycky veliké štěstí na skvělé spolupracovníky, ať už to byli producenti nebo muzikanti v jeho doprovodné kapele, která ho doprovází na koncertech nebo i ve studiu. A také měl vždycky štěstí na autory, na textaře, na autory hudby. A povedlo se to i na desce, kterou natočil v roce 2012, respektive vydala v roce 2012. To album se jmenovalo Emotional Traffic, patří shodou okolností k mým patrně nejoblíbenějším od něj. A tu desku natáčel v několika studiích, jednak ve slavném nashvillském Ocean Way studiu, pak také v Blackbird studiu, to jsou taková vyhlášená pracoviště countrymenů a nejen těch tedy, ale pak taky natáčel v městě Franklin, což je v Tennessee, a to studio má krásný název, jmenuje se Dark Horse Recording. No a teď vám pustím písničku z toho alba, která se jmenuje Right Back at You Babe, a když jsem mluvil o těch šikovných autorech, tak v tomto případě to rozhodně platí, protože tu píseň pro ní napsali pánové Dave Panish a Joe West. A ten prvně zmiňovaný, tak to je jednak sám zpěvák, ale především tedy skladatel, a napsal několik number one hitů, protože třeba jeho písničku American Ride zpíval Toby Keith, nebo píseň Without You Keith Urban, a mnozí další spolupracoval také s Colinem Rayem, ale s Timem McGraw dokonce několikrát. Takže pojďme se na chvíli vrátit do roku 2012 a poslechneme si tuhletu skvělou píseň. Right Back at You Babe zpívá Tim McGraw.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Je pár minut po půl desáté a Bechstein zas vycenil hrub svoje zažloutlé vlhké klávesy, však jsme v knajpě hned v hotelu Pub. A ty šéfe, mě kup jednu zelenou a ani neříkej, co ti mám hrát. Já tvé svízele znám možná líp než ty sám, o všech slyšel jsem milionkrát.

ti hrát, dokud vydržíš pořádně pít a snít o všech láskách.

se ti, jak těživ nestanou. Jsi chlápek, co nevrhá stín. Proto nech to dnes na mě, jen klid si tu spravdu.

čistej kapesník. Cože? Ne, já nebrečím, mám to tu rád. Svět se pootočil, no a já jsem tu zbyl. Kam jdeš? Tak jdej.

No a před námi poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. Tak jelikož mám takovou náladu přesně nějakou ještě další baladu, tak jsem si usmyslel, že teď pustím jednu z mých nejoblíbenějších balad vůbec, písničku I Can Tell You Why, kterou v roce 1980 vydala na svém albu The Long Run kapela Eagles. A tu písničku zpívá jejich tehdy nový basista Timothy B. Schmidt. A pro něj to znamenalo nejenom první deska z Eagles, ale také první píseň, kterou zpíval u Eagles solově. A hned to byla trefa do černého, protože ta píseň, kterou samozřejmě složili sami pánové od Eagles, tedy Don Henley, Glenn Frey a také Timothy B. Schmidt, tak ta píseň se vydala rychle do světa a měla velký úspěch a dokonce se samozřejmě dobře umístila na hitparádě Billboard, a to na různých jejich odvětvích, jednak na té country hitparádě, i na rockové, i na popové. Takže skutečně zásah do černého. Tuhle tu písničku také v polovině 90. let udělal Vince Gill jako poctu kapele Eagles, tehdy na album, které vznikalo ku cti Eagles v Nashvilleu, kde se countrymeni domluvili, že téhle té kapele, kterou milují, vzají hold. A to tehdy v té době ještě Vince Gill netušil, že za několik let bude jedním ze speciálních členů kapely Eagles za Glenna Freya, který v roce 2018 bohužel zemřel. A je zvláštní, že dneska, když Eagles hrají, tak tuhle tu písničku tam samozřejmě teda nespívá. Nabízelo by se to, ale jelikož je to majstrštyk Timothy B. Schmidta, tak mu to nemohl vzít, ale zpívá tam Vince Gill další krásné písně jako New Kid in Town, Peaceful His Feeling a další. Tuhle tu skladbu I Can Tell You Why mám v několika verzích a pustím vám ji teď od skvělé jazzové pianistky a zpěvačky Diane Krall, která kdysi vydala nádherné album Sunflower. A tam zařadila své milované písně, které jí provází celý život, ale nepochází z její autorské dílny, ale od různých zpěváků napříč všemi žánry, od popu přes rock, swing až po country, a tak sáhla i k téhleté skladbě od Eagles. Tak to bude poslední píseň dnešního pořadu, ale já se na vás samozřejmě budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný páteční večer.

Ano, ano, tak to byla vítězná píseň Bonanzy, Gentlemani a písnička Margaret. Je 21 hodin, k tomu 9 minut, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Přátelé, dočkali jsme se, pátek je tady, celý víkend před námi, tak doufám, že už máte plány vymyšleny, kam vyrazíte, jestli pojedete někam na výlet, nebo se bude jenom tak válet třeba na chatě nebo doma, vše povoleno. Uvidíme, jaké bude počasí, ale dle všeho by mělo být krásně. A dokonce jsem teďka četl nějakou dlouhodobější předpověď a velká tepla by měla být až někdy do září, takže uvidíme, jak to bude i s deštěm. Dneska to třeba u nás naznačovalo déšť, ale nakonec toho nic nebylo, tak se nechme překvapit. Hlavně, ať tedy neprší aspoň o víkendu, a to zejména, protože po Čechách je spousta festivalů, koncertů. A propos, na jeden vás zvu do Slabců zítra u Rakovníka. Je to festival Dobře utajená country, je to na nádherné louce u zámku ve Slabcích. Je to takový, řekl bych, jeden z nejtradičnějších festivalů, kam já osobně se rád vracím. Hrál jsem tam už před těmi dlouhými lety, když to všechno začínalo. No a zítra tam mám svůj koncert se svojí doprovodnou kapelou od 17 hodin, tak kdybyste chtěli přijít, tuším, že přede mnou tam bude hrát Pacific a budou tam taky Malina Brothers a mám pocit, že Jindra Kejak a spousta dalších, takže bude to krásné odpoledne i večer. V 17 hodin se tam na vás budu těšit. No a z muziky, kterou vám mohu nabídnout z této hodině, tak to se zase vy můžete těšit, třeba na Pavla Bobka.

BMG. Tak, to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven František Nedvěd a jeho písnička z roku 2006. Ještě nevstávej. Petr Kocmar vám přeje klidný páteční večer.

odpoledne skončila bitva, přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Dnes by slavil narozeniny jeden velký herec, pan Oldřich Nový, který se celým jménem jmenoval Oldřich Albín Nový. Narodil se na pražském předměstí Žižkov jako syn cvičitele hasičského sboru Antonína Nového a Cecílie Rozené Valentové. Ke hraní jej přivedl otec, který jako pražský vrchní hasič zajišťoval požární hlídku ve všech tehdejších kinech, no ale také strýc Miloš Nový, jenž jej brával sebou do Národního divadla, kde hrál. No a na otcovo přání se ale vyučil sazečem, aby měli jisté živobytí, přestože jeho zájem směřoval k divadlu, no a již v té době hrál Ochotnické divadlo. Od roku 1918 dostal Oldřich Nový angažmá v divadle v Ostravě, o rok později odešel ale do Brna, kde působil nejdříve jako herec, později i režisér a také šéf operety tamního zemského divadla. Jeho přínosem tomuto žánru bylo hlavně jakési zinteligentnění děje, odstranění pozlátka a přiblížení divákovi, ale zároveň zvýšení jeho umělecké hodnoty. Po 15 letech odsud ale pro neschody ve vedení a dramaturgování odešel do Prahy, kde se stal ředitelem Nového divadla. Zde mohl konečně vyzkoušet žánr, který v Brně bohužel neprosadil, a sice hudební komedii. Na rozdíl od operety, kde jsou nejdůležitější písně a jednotlivé komické výstupy působí spíš jako předehra k árii na aplaus, v hudební komedii, tedy tak, jak ji Oldřich Nový pojímal, byla píseň spíše pokračováním mluveného dialogu, kde přejde do zpěvu jen proto, že slovo nespívané již k vyjádření citů nestačí. Zahájil v roce 1934 komedii Štěstí do domu, která dosáhla 55 repríz na místo plánovaných 10. No a pokračoval řadou dalších titulů dosahujících okolo 100 repríz a kritikou mimochodem kladně hodnocených. Po filmových úspěších se Novému podařilo naplnit divadlo tak, že s jedním titulem vydržel celou sezónu, což není obvykle. Eduard Bass nazval v roce 1936 představení další, prosím, opereta pro kulturní lid, což bylo velmi trefné. Za okupace se Oldřich Nový nejvíc prosadil ve filmu. Poprvé sice získal filmovou roli již v roce 1922 a to v němém filmu Přemysla Pražského Neznámá kráska, ale od té doby se objevil jen v malých roličkách. Až roku 1939 přišel McFridge a jeho Kristián, o tom jsme se bavili, tuším, že předevčírem. To bylo Nového nejúspěšnější setkání s filmovým plátnem. No a následovalo mnoho hudebních komedií. 11. června roku 1936 se oženil s uměleckou fotografkou Alicí Weinerovou, dcerou zámožného ředitele Pražské banky, no a společně vychovali adoptivní dceru Janu, později provdanou Včelákovou. Po nástupu nacismu hrozila Alici deportace do koncentračního tábora kvůli jejímu židovskému původu, no a Nový bránil tím, že se s manželkou odmítla rozvést. Oba manželé i divadlo trpěli antisemitskými útoky a v tisku i na veřejnosti samozřejmě. No, následně byl Oldřich Nový deportován přes Hagibor do Osterode v Sasku a jeho manželka měla jít do Terezína. O dceru Janu se v té době starali manželé Lelkovi, majitelé továrny na skelný papír v Lázní Bělohrad, no a na konci války se o ní starala dokonce i herečka Hana Vítová. Žena Alice vězení přežila, takové štěstí ale neměla bohužel polovina její rodiny, včetně tatínka. No a s tou ztrátou bližních se nikdy nevyrovnala a vypukla u ní bohužel schizofrenie. Po osvobození se Nový znovu vrátil do svého divadla, jež prosperovala až do února 1948, no a po zániku úspěšného souboru až do poloviny 70. let spolupracoval s hudebním divadlem v Karlíně. Největší poválečný filmový úspěch přišel s rolí René Skalského v parodii na romantický žánr, film, který dodnes rozesmívá generace diváků, ano, Pytlákova schovanka. Úspěch se však dostavil až později, dobové publikum parodii z části nepochopilo a ta tehdejší komunistická kritika film odvrhla s tím, že bylo škoda filmovacího materiálu, takhle doslova to tehdy řekli. No, režisér Hynek Bočan v roce 67 popsal pochopení a nepochopení filmu jako rozdíl v chápání mladé a staré generace. Ten film je senzační, viděl jsem ho nedávno a pořád mě baví. Zajímavé také, že Pytlákovu schovanku shlédlo do roku 1988 více než 4 miliony diváků.
a v 21 tisících představeních. Do kin, i když okrajově byla Pytlákova Schovanka nasazována ještě v roce 54 a v televizi se objevila v roce 1964. Po předválečný herecký typ Oldřicha Nového se po válce hledalo bohužel obtížné uplatnění, i když se pro něj vyvinula situace lépe než pro řadu hereckých kolegů. Po roce 48 se přizpůsobil požadavkům socialistického realismu, hrál sice i nadále hlavní role, ale nejedná se bohužel o žádná významná díla v jeho filmografii. Později z toho stereotypu vypočil například filmem Phantom Morrisville, skvělý film s Valdou Matuškou a dalšími, a také komedii Zdeňka Podskalského Světáci. To byla role přímo pro Oldřicha Nového. Krásně to také Zdeněk Podskalský popisoval, že si tu roli přímo napsal pro Oldřicha Nového. No, Oldřich Nový samozřejmě hrál i později, několik příležitostí mu přinesla i televize, zahrál si v Bakalářské povíce a především v osmidílném seriálu Fan Vavřincové a Jaroslava Dudka, Taková normální rodinka, kde stvárnil neodolatelně komisního, ale lidsky půvabného účetního Jana Koníčka. Posledních 10 let života téměř nevycházel ze svého bytu, protože nechtěl být viděn starý a nemocný, a po úmrtí ženy v roce 67 výrazně chřadl a ke konci života trpěl bohužel psychickými problémy. Jeho životním krédem bylo: smích je koření života a dokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze. Tak takhle krásně to řekl Oldřich Nový. Pojďme si na Oldřicha Nového zaspomínat jednou nádhernou písní, kterou znáte z těch starých filmů, a je to píseň, která snad nezestárla. Je to Slunečnice, ale mám pro vás speciální verzi v podání Evy Pilarové. Vzpomínka na Oldřicha Nového.

tady vzal a co tu vlastně hledám, kdo do vlaku mě dal a kdo do tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

Dneska vyslavil narozeniny jeden slavný country hudebník Raul Malo, který se narodil jako Raul Francisco Martinez Malo Junior. Narodil se v Miami na Floridě. A Raul Malo byl vlastně členem jedné z nejznámějších country kapel 90. let, která tedy dodnes funguje, byť bez něj, a sice kapely Mavericks. No, Raul Malo, říkal jsem, že by slavil narozeniny, on nás bohužel opustil loni v prosinci. V pouhých 60 letech díky jedné nepřemožitelné nemoci, se kterou dlouho a statečně bojoval, a i když mu nebylo hej, tak koncertoval s Mavericks, jezdili veliké turné, kde měli i velkou dechovou sekci. No a kapela Mavericks vlastně hrála takovou speciální odrůdu country, která byla hodně kubánská, abych tak řekl, měla tyhle ty rytmy. A to bylo díky tomu, že Raul Malo se narodil tedy v Miami na Floridě, ale narodil se kubánským migrantům Raulu Martinezovi a Normě Martinezové. A když byl mlád, bylo mu nějakých 18 let, tak se přestěhoval do Nashvillu, kde chtěl zkusit štěstí. A mimochodem také tam vedl kurzy tanců španělských, to je zvláštní. A když se ho ptali na vlivy hudby, na které vyrůstal, tak vždycky jmenoval Elvise Presleyho a Henka Williamse. Takže už jenom to zaručuje jakýsi hudební vkus. No a on pak záhy založil právě The Mavericks a to byla naprostá senzace v country hudbě. Měli obrovské hity. Ty dva největší asi budete znát i z vysílání country rády. Je to skladba All You Ever Do Is Bring Me Down z roku 96 a o dva roky později Peace and Dance The Night Away. Opravdu veliké, veliké hity. A on psal většinu těch písní a dokonce napsal třeba písničku i pro svého slavného kolegu, country zpěváka Ricka Trevina. To bylo v roce 2003 píseň In My Dreams. No a Raul Malo, krom toho, že vystupoval samozřejmě hlavně z The Mavericks, tak také točil svá sólová alba. No a já bych teď na něj rád zaspomínal písničkou, kterou zařadil na jedno z nich, které bylo zvláštní, protože neobsahovalo jeho autorské písně, ale jak to tak zpěváci dělají, tak si natočil album pro radost, ale současně pro radost nás posluchačů a fanoušků, protože tam zařadil své oblíbené písně, které měl vždy rád, které ho formovali. A já jsem z toho alba vybral skladbu Husbands and Wives. Tu jsem vám dokonce ve svých pořadech pouštěl už několikrát, protože tuhle tu písničku natočil Roger Miller. Krásná skladba, byť tedy velmi smutná, která pojednává o rozchodu manželů, proto se to jmenuje Manželé a manželky. Tuhle tu písničku taky udělal krásně u nás Pavel Bobek s českým textem Zdeňka Rytíře. No a teď si tedy pojďme poslechnout takové zvláštní, řekl bych pro Raul Mala, typické úpravy. Husband and Wives, vzpomínka na Raul Mala.

byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

0: přišel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar, a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomaličku jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Teď před pár dny doma na mě vypadla fotografie ze základní školy, když jsem hledal, znáte to, něco hledáte, tu věc, kterou nalézt chcete, nenaleznete, ale naleznete jinou, a vypadla mě fotografie ze základní školy. Určitě si pamatujete, jak jsme vždycky stáli všichni pohromadě, fotili se, tak jsem si vzpomněl na mnoho kamarádů a také na spolužáka Kvapila, který, no, on byl takový, jak bych to řekl, no, byl to sígr prostě. Byl to sígr, pořád zlobil, on třeba ve vyučování prostě si lehnul na lavici, spál, nebo si vzal svačinu a jedl tajně pod lavicí. No a paní učitelka z něj byla vždycky nešťastná a přišla za ním při výkladu vodně, říká: Kvapile, Kvapile, vyrostete pro kriminál. Vzpomeňte si vždycky na to, co říkal anglický romantický básník William Blake. Ráno přemýšlejte, v poledne jednejte, večer jeste, v noci spěte. Takže teď tady nespěte ani nejeste. A bylo. Tak, vzpomněl jsem si na školu, vidíte, i hezké vzpomínky, vtipné jsou na školu, léta obrousí hrany, samozřejmě je to tak. Teď mám pro vás už Gretchen Wilson, písničku Don't Come Home Drinking, kterou naspívala jako poctu Loretta Lynn. No a budu se na vás těšit po 22. hodině ve večerní vysílání Country Radia. Přeji vám krásný páteční večer.

22 hodin 9 minut posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já bych hnedka v úvodu rád poblahopřál k dnešním narozeninám jedné dámě. Měl by z toho určitě radost Marko Čermák, který před chvíli dohrál s Greenhorny s Michalem Tučným drnovou chajdu, protože je to dáma, která nejenom, že je v současné době už mnoho let patrně tou nejlepší benžistkou na světě, ale obstojí také v konkurenci benžistů, takže patří skutečně mezi nejlepší benžisty na planetě. Je to dáma, která se jmenuje Alison Brown, narodila se právě dnes v Connecticutu v Hartfordu a dneska slaví, nebudu to tedy říkat u dámy, ale je to muzikantka, která hraje už od malinka. Ona v 8 letech začala hrát na kytaru, v 10 letech si vzala poprvé banjo do ruky a od té doby už ho nepustila. A měla taky štěstí, protože ve svých 12 letech potkala houslistu Stuarta Duncana, což je tedy jedno z největších S světových, co se týká hraní. Je to muzikant, který hraje na stovkách, možná tisíce nahrávkách těch nejslavnějších country muzikantů a vlastně pravidelně je vyhodnocován jako jeden z nejlepších hudebníků i asociací country třeba. Tak spolu v létě roku 78 to dali dohromady a objeli přes celé státy všechny různé festivaly. Doprovázel je tatínek Alison Brown, no a došlo to tak daleko, že dokonce měli to štěstí a dostali nabídku, aby vystoupili ve slavné Grand Ole Opry. Samozřejmě Alison Brown je členkou Grand Ole Opry a má na svém kontě mnoho ocenění. Mezi její hudební přátelé patří samozřejmě Bela Fleck, protože ona stejně jako Bela Fleck do své muziky dává různé influence z dalších žánrů, takže často v jejím pojetí slýcháte bluegrass, který je lehce říznutý tu jazzem, tu latinou, tu keltskou muzikou a je to krása. Takže téhleté dámě já přeji k dnešním narozeninám. Důležitá věc teda taky, představte si, že tahleta nejlepší benžiska na světě hraje na benjo našeho výrobce těchto nástrojů Jardy Průchy, takže to už o něčem svědčí. Máme zde šikovné nejenom hudebníky, ale i výrobce nástrojů. Takže já bych u příležitosti těch jejich dnešních narozenin rád zahrál jednu píseň od ní, bude to instrumentálka a je to písnička, kterou dobře znáte, protože je to jeden z velkých poprokových hitů. Skladba Time After Time. Její tvůrci by asi koukali, jak zní s benžem. Hraje dnešní oslavenkyně Alison Brown.

To byl Michal Tučný a Tomáš Linka. Poslední song, písnička, která se v originále jmenuje This is the last cowboy song, tedy poslední cowboyová píseň. Tahle ta skladba v Michalově podání vyšla na jeho albu Medicine Man v roce 1990 a ten český text Michalovi napsal jeho letitý kamarád Honza Vyčítal. Tak a já mám pro vás pozvánku na krásnou akci, o které už jste z vysílání Country Rádia určitě slyšeli. Naposledy, apropo včera ode mě, mám pro vás totiž také dvě vstupenky na tuto akci, takže můžete soutěžit. Pomalu si připravte telefony, číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. No a mám pro vás dvě vstupenky na krásnou akci, která se jmenuje Americana Country. Je to mezinárodní přehlídka moderní americké country pod Lokeckým hradem. Jak už ten název nebo podtitul napovídá, tak celá tahle ta veliká akce se bude odehrávat v tom krásném amfiteátru pod hradem Loket, což je neskutečná scenérie. Když tam budete jako diváci sedět a obzvláště večer, tak budete koukat na velikánské pódium osvětlené a vzadu bude osvětlený hrad. Je to opravdu něco mimořádného. Pokaždé, když jsem tam měl koncert, tak jsem si to nesmírně užíval, měl jsem štěstí i na krásné počasí, což bude i 22. srpna v sobotu, kdy tam Americana Country koncert probíhá. Celá akce začíná ve 13 hodin a bude trvat až do 23. hodiny, možná i o něco déle. No a během dne, respektive program tam začíná ve 2 hodiny a bude probíhat do těch 23 a během toho odpoledne a večera se tam představí několik skupin i ze světa, tak třeba Dobrowman nebo Peter Ariston, Steve Morgan, Fuckerberry. No a za Českou republiku jsem tam rád přijal pozvání já, samozřejmě se svojí doprovodnou kapelou, ale bude tam také skvělý Marpo se svým programem. Ta akce samozřejmě platí pro všechny věkové kategorie. Mimochodem děti, které nedosáhly věku 6 let, mají vstup zdarma, no a pak pro děti od 6 do 12 je připravena sleva. A také je v prodeji, pouze tedy online, speciální vstupenka pro 4 osoby za zvýhodněné vstupné. Takže můžete nakupovat na Ticket portálu a budu se tam na vás těšit. Já tam mám své vystoupení konkrétně v 17.30, takže doufám, že se tam všichni uvidíme, uděláme si hezký country odpoledne a večer. No a pokud byste chtěli vyhrát ty dvě vstupenky volné, tak musíte znát odpověď na otázku, kterou jsem si pro vás teď připravil. Jako i včera, tak i dnes to bude taková hudební samozřejmě soutěž. A vy mě zavoláte v momentě, kdy rozkódujete tu píseň a řeknete mi, kdo píseň, kterou za malý moment zahraje, tak kdo ji zpívá u nás v češtině. Tak mám pro vás tyto možnosti. Tak buď to může být František Nedvěd, nebo Tomáš Linka, anebo Valdemar Matuška. Takže ještě jednou, kdo u nás v češtině zpívá píseň, kterou za malý moment uslyšíte? Za A František Nedvěd, za B Tomáš Linka, za C Valdemar Matuška. A můžete volat.

0: naprosto nekompromisně znalecky odpověděl, že to je?
1: Valdemar Matuška Cečko.
0: Ano, jasně. Potlesk letí za vámi. Musím teda říct, že ti, co se dovolali před vámi, tak všichni typovali Františka Nedvěda. Mě to teda překvapilo, protože jsem si myslel, že to je docela lehká otázka a jsem rád, že jste se projevili jako naprostý znalec. Mimochodem, máte rád country hudbu moderní, americkou?
1: No, spíš preferuju českou teda.
0: Českou, no tak ta tam bude taky, jak už jsem říkal na tom lokti, tak doufám, že se vám tam bude líbit, protože to prostředí je krásný, už jenom proto tam stojí za to přijet. Tak ať si to tam užijete, mějte se moc hezky a budu se těšit třeba někdy naslyšenou ve vysílání tak. Country Radia. Dobrou
1: Děkuju,
0: noc.
1: Mějte se, dobrou noc.
0: Tak přátelé, a tohle je ten originál, jsme slyšeli, a tohle je ta česká verze, abyste mi věřili, že skutečně zpíval Valda Matuška společně s KTO Dej si říct.

Ano, tuhle písničku mám taky moc rád už od dětství, kdy jsem ji poprvé slyšel na LPčku Fešáci Pošta 1. Tak než se s vámi rozloučím pro dnešní večer i po zbytek týdne, protože je pátek, tak jistě dobře víte, že od 23 hodin běží pravidelné pořady. No, budu se na vás těšit v pondělí od 20 hodin. Už teď vám mohu slíbit, že mám připraveny do úvodní hodinky country všechno, co se mi líbí, krásné písně, kterými vás doufám potěším. Ale ještě než se uberu ku domovu, tak bych rád takhle na dálku popřál vše dobré k dnešním 77. narozeninám jednomu velkému countrymanovi, a sice Rodney Crowlovi. Je to nejenom skvělý zpěvák, ale velmi pilný autor. Složil za svůj dosavadní umělecký život stovky písní, a to nejenom pro sebe. Jeho písničky zpívá v té country branži takzvaně kdekdo. A on se narodil v Texasu, v Houstonu, a mezi své vzory uvádí vlastně takovou tu starou gardu těch country písničkářů, jako byl Guy Clark nebo Townes Van Zandt. No a taky ho znáte samozřejmě hodně ze společného zpívání s Emmylou Harris. A také byl několik let v rodině Cashů, protože od roku 79 do roku 92 měl za manželku Rosen Cash, tedy dceru Johnnyho Cashe. No a já od něj pustím píseň, ne žádnou z těch, které znáte běžně z vysílání country rádia, ale vybral jsem krásnou skladbu, kterou kdysi napsal, tuším, že to byl rok 2011, pro Tima McGraw, který zařadil na své album v krásné aranži. No a po dlouhých letech ji Rodney Crowell zařadil na společné album s Emmylou Harris. Ta píseň se jmenuje Open Season on My Heart. Tak to je tedy píseň, se kterou se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se moc hezky, přeji vám hezký víkend. Neusmažte se na sluníčku, nezapomeňte se natírat krémy. Přežijte to a v pondělí naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

50, pak bude svět zas jenom náš. Vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: 23 hodin. Country Rádio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, i uprostřed prázdnin jsme pro vás připravili vaši přímou linku z Nashvillu, Čapek Show, a v ní nejen nové zprávy ze světa amerického bluegrassu a country, ale také velmi aktuální rozhovor s Doyle Lawsonem, který se rozhodl, že několika koncerty přeruší svůj hudební důchod, což je samozřejmě pro všechny jeho fanoušky velká událost.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson. And right now you are listening to the Chapek Show. Stay tuned.
1: Než se ale dostaneme k rozhovoru, máme pro vás několik nových písniček.
3: Kapela Larry Stephenson Band právě vydala nový single a tentokrát si vybrala skladbu Lizzie Lou, bluegrassovou klasiku od manželů Bryantových, slavné autorské dvojice známé hitem Rocky Top, kterou nahráli Osborne Brothers v roce 1973.
1: Sonny Osborne před mnoha lety navrhl Larrymu, aby písničku nahrál, a on ho konečně poslechl. Možná i proto, že stále více lidí tvrdí, že jeho zpěv se podobá hlasu Bobbyho Osborna. No posuďte sami.

0: Bronwyn, uznávaná houslistka, zpěvačka a skladatelka, přináší novou originální skladbu s názvem Johnny Ray. Na nahrávce se kromě Bronwyn, která hraje na housle a zpívá hlavní vokál, podíleli Jerry Douglas na dobro, Brian Sutton na kytaru, Wes Corbett na banjo, Dominic Leslie na mandolínu, Jeff Picker na basu a Miles Miller na bicí. Daryl Scott přispěl doprovodnými vokály.
1: Bronwyn nemá typický bluegrassový hlas a ani tato píseň není tradiční bluegrassovou skladbou. Má však v sobě naléhavost, která je jedním z důvodů, proč se z ní stává přední osobnost na nezávislé scéně moderního bluegrassu, a proto vám ji představíme i v Chapek Show.
2: Hi there, this is Bronwyn Keith Hines. Thank you so much for listening to Chapek Show on Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Loňský vítěz ceny IBMA v kategorii zpěvák roku Greg Blake vydává další sólový single nazvaný Victim of the Game, který popisuje, jak náročný je život na turné jak pro muzikanty, tak pro jejich vztahy.
2: A Greg o tom něco ví. Kromě svého solového projektu vystupuje s několika kapelami a od roku 2021 je navíc členem jedné z předních bluegrassových skupin v oboru The Special Consensus, kde působí jako hlavní zpěvák a kytarista.

0: Tři výborní mandolinisté se sešli, aby uctili památku legendy tohoto nástroje, Herschela Sizemora, který zemřel v září 2022. Během své více než 50-leté hudební kariéry se Sizemore zapsal do historie jako člen kapel Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys, Del McCurry and the Dixie Poles, The Shenandoah Cut-Ups, Bluegrass Cardinals a mnoha dalších.
1: Sizemore byl známý svým inovativním stylem hry na mandolínu, který ovlivnil i dnešní slavné hráče, mezi nimi Elena Bybeeho, který se rozhodl uctít Sizemorovo dědictví veselou instrumentální skladbou nazvanou Uncle Herschel.
0: Její bohatý plný zvuk s vynikající trojitou mandolínovou harmonií připomíná něco, co by Sizemore mohl hrát nebo dokonce sám složit. Ačkoliv jsou hudební styly Ronnieho McCurryho, Sierry Hall a Alana Bybeeho zcela odlišné, každý z nich skvěle vzdává hold jednomu z největších mandolinistů v historii.
2: Hi everybody, Alan Bybee here and you're listening to my friends at the Chop It Show and Country Radio.

0: Léto s Country rádiem.
1: Tim Stafford je velmi zaneprázdněný člověk. Působí nejen jako kytarista a zpěvák skupiny Blue Highway. Je jedním z nejplodnějších a nejvíce oceňovaných skladatelů bluegrassové hudby. Ale navíc ještě působí jako externí lektor bluegrassového programu University ETSU. Proto novou hudbu vydává pod svým jménem opravdu jen výjimečně. Máme tedy štěstí, že vám dnes v Čapek Show můžeme představit novinku Right Amount of Wrong, která si jako každá Timova skladba zaručeně zaslouží vaši pozornost.
2: Hi, this is Tim Stafford from Blue Highway for the listeners of Chopek Show at Country Radio.

0: Nedávno jsme se v Bristolu, v malém městě, kterým prochází hranice mezi státy Tennessee a Virginia, setkali s naším přítelem Doyle Loznem. Pozval nás na oběd, předvedl nám nový přírůstek do své sbírky historických aut a našel si čas i na krátký rozhovor o svých současných hudebních aktivitách.
1: Je to k nevíře, ale Doyle se ve svých 82 letech rozhodl nejen pro dočasný návrat na pódium se svou kapelou Quicksilver, ale dokonce začal i novou kariéru v hudebním vydavatelství. Naše povídání s ním uvedeme písničkou I'll Take the Lonesome Every Time, jednou z posledních, kterou ve své dlouhé kariéře vydal.

0: Praha Nashville.
1: Doyle, moc ti děkujeme, že jsi na nás udělal čas a že jsi nám ochotně poskytl rozhovor do Čapek Show. Velmi si toho vážíme.
2: Je vždycky radost se s tebou a Rosťou setkat. Já děkuji.
1: Jsme ve tvém městě, v Bristolu, v kolébce country hudby. Ale není to, pokud vím, tvé rodiště, nebo snad ano?
2: Ne, narodil jsem se v Kingsportu.
1: To je kousek odtud, takže bydlíš celý život v téhle oblasti?
2: Ne, bydlel jsem všude možně. V 18 letech jsem odjel do Nashvillu. Odtamtud jsem se nejprve přestěhoval do Louisville v Kentucky a poté do Lexingtonu, kde jsem pracoval s J.D. Crowem. V roce 1971 jsem začal hrát s kapelou Country Gentleman a přesídlil do Washingtonu D.C. Ve Virginii jsem zůstal až do září 1984, kdy jsme se s mou manželkou Susan přestěhovali zpět do východního Tennessee, kde žil její otec. Jezdil jsem často do Nashville a lidé mi říkali, proč se prostě nepřestěhuješ rovnou sem, ale já jsem odpovídal, jsem tak blízko, jak potřebuju. Jsem rád, že jsem se tu před 42 lety usadil.
1: S J.D. Crowem a jeho Kentucky Mountain Boys hrál Doyle do roku 1971 a z té doby pochází písnička You Go to the Church. Country Radio.

0: Doyle Lawson celý život hodně koncertoval, proto jsem se ho zeptala, jestli někdy spočítal, kolik dní v roce kvůli hudbě strávil mimo domov.
1: Bylo období, kdy jsem v průměru vystupoval 250 až 260 dní v roce, ale pak jsem to začal omezovat a koncertů jsem odehrál asi 100 ročně. Cestováním se ale doba téměř zdvojnásobí. Stále jsem tedy byl pryč téměř 200 dní v roce, ale jak jsem stárnul, snažil jsem se trochu zpomalit. Omezil jsem koncertování a pak jsem se rozhodl, že je čas s tím skončit. Jen to nevyšlo tak, jak jsem si to představoval.
2: Doyle Lawson and Quicksilver!

0: Právě dohrála písnička Driving It Home z alba Doyle Lawson and Quicksilver Live in Prague. Z jediného živého CDčka tvé kapely za více než 40 let její existence, natočené během koncertu, který jsme vám v Praze uspořádali. Za toto album jsme byli společně nominováni na cenu Grammy, což stále považujeme za neuvěřitelnou věc. Před 4 lety jsi skončil s hraním s kapelou, ale pokud vím, pořád se v oboru pohybuješ.
1: Well, Když
2: jsem přestal koncertovat, měl jsem v úmyslu věnovat se produkci a hlavně užít si čas s mou ženou. Bohužel Susan není zdravotně v pořádku. Dlouho jsem se o ní staral doma a v poslední době žije v domově s pečovatelskou službou. Najednou jsem měl plno času a moje dvě dcery, které žijí tady ve městě, mě pozbuzovaly, abych si našel nějakou činnost. Místo, abych jen seděl doma. A náhodou právě v tu dobu zavolala Donna Julise s nabídkou, že Keith Barnacastle chce založit hudební vydavatelství. Skončilo to tak, že jsem přijal nabídku, abych nové vydavatelství spolu s nimi vedl. Je to sice o něco náročnější, než jsem čekal, ale nevadí. Letos jsem se dokonce zavázal, že odehraju 7 koncertů s kapelou.
3: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
4: Country Radio.

0: Fanoušci The Lost jsou nadšeni z příležitosti, na kterou tak dlouho čekali, že ho s kapelou Quicksilver znovu uvidí na pódiu.
1: Ano, mám letos v plánu 7 koncertů, dost nabídek jsem už odmítl. Nechci mít tolik práce.
0: To zní skvěle. My bychom vás opět chtěli vidět v Praze, to už jsem ti říkala.
1: Popřemýšlím o tom.
0: To by bylo úžasné. Přejeme hodně štěstí a ještě jednou děkujeme.
1: Já děkuji, vždycky si setkání s vámi užívám.
2: Thank you. My pleasure.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show. A po rozhovoru s Doyle Loznem, který jsme zakončili jeho písničkou I See a Heartbreak Coming, nás v Čapek Show čekají ještě výročí tohoto měsíce.
2: 6. srpna 1935 se narodil Herschel Sizemore, mandolinista, o kterém jsme dnes už mluvili. Jeho kariéra byla obdivuhodná a zahrnuje působení v kapelách Dixie Gentlemen, Shenandoah Cut-Ups, Country Grass a Bluegrass Cardinals. A natočil i několik výborných sólových desek. Jedna z nich, vydaná v roce 1993, se jmenuje Back in Business a my si z ní pustíme písničku I've Lost You. Na housle tam hrál skvělý Bobby Hicks a na kytaru David Parmley.

0: Nedožité 99. narozeniny Jimmyho Martina si připomeneme 10. srpna. Kapelou krále bluegrassu prošlo mnoho slavných muzikantů. Jen z dnešního dílu Doyle Lawson, J.D. Crow nebo Herschel Sizemore Jimmy Martin ale začínal v Nashvilleu po boku toho nejpovolanějšího v bluegrass boys Billa Monroea.
1: Od roku 1949 byl Martin jejich hlavním zpěvákem a pod jeho vlivem se Monroeova hudba radikálně změnila a dosáhla jednoho ze svých mnoha vrcholů. Jejich osobnosti na sebe ale narážely tak, že po několika letech Jimmy Martin od Billa Monroea odešel. Nejdříve k Osborne Brothers a potom už si založil vlastní kapelu Sunny Mountain Boys a s tou nám zaspívá svou klasickou písničku You Don't Know My Mind.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: 14. srpna 2001, tedy před čtvrtstoletím, vyšlo čtvrté album Alison Krauss a Union Station, nazvané New Favorite. Album se umístilo na předních příčkách nejen bluegrassových a country hit parád a získalo zlatou desku. Vyšlo ve stejném roce jako soundtrack k filmu Bratříčku Gracie, na kterém se Alison Krauss také podílela a který měl velký vliv na bluegrass ve Spojených státech.
2: Album New Favorite získalo cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album a single The Lucky One zároveň získal cenu za nejlepší country píseň a vystoupení.

0: 19. srpna oslaví 75. narozeniny banjista a zakladatel kapely Balsam Ranch Mark Pruett, který svou profesionální kariéru zahájil v 15 letech, kdy začal hrát na banjo a basu v zábavním parku Ghost Town v Severní Karolíně. Vystupoval například s The Whites nebo Ricky Skeksem, ale zásadní pro jeho kariéru je kapela Balsam Ranch, která vznikla v roce 2007 a ve které tedy hraje již 19 let.
1: Mark Pruett i jeho kapela Balsam Ranch jsou držiteli několika cen IBMA. Například následující písnička nazvaná Moon Over Memphis získala v roce 2015 cenu Píseň roku.
2: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Poslední písnička dnešní Čapek show se jmenuje Down Where the River Ends a zaspívá nám ji John Cowan, kterému bude 24. srpna 73 let. Je z jeho posledního alba Fiction, které vydal před 2 lety.
1: Pro většinu z nás je John stále spojen s kultovní kapelou Newgrass Revival, ale dnes se věnuje hlavně své solové kariéře, je také členem kapely Doobie Brothers a často se věnuje studiové práci nebo vystupuje s jinými kapelami jako host.
2: Hello everybody, this is John Cowan, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.
1: Zase za měsíc se s vámi budou těšit na setkání u Čapek Show, vaší přímé linky z Nashvillu. Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu suvaroval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

0: tady privátko?
1: To můžete na zem, to je komunál.
2: Já myslím privátko pro neplavce bazéneček, který...
1: Já se nebudu koupat, slíkneme se jenom na hotel straně, je třídní rozdíly a nikdo nás tu nepozná.
2: No jenže bude-li tady každý v plavkách, nepoznáme tajného.
1: Tajný se pozná vždycky, nenápadný a jsou dva. To by mi nedělalo vůbec žádnou starost.
3: A Felzi!
1: Pozor.
3: A Felzi!
1: Asi vyvolává, něco prodávám.
3: A Felzi!
1: Já nebudu nic koupat, pojďte
3: odsud. Tak co je?
1: Jakoby nic. Jakoby nic.
3: Tak co, neslyšíte mne?
1: A sakra, my jsme na dámský plovárně, to já nevím.
3: Neslyšíte, nebo co?
2: Ne, neslyšeli jsme,
3: rozpadně, my
2: jsme...
3: No volal jsem přece maséry, ne?
1: Volala, ne?
3: Volala, volal!
2: Volal maséry?
1: Volalo maséry.
2: A vy ty maséry potřebujete na co? K čemu?
3: No, k čemu, no, masáž figury, pravda.
1: Oni vám ji přinesou, nebo?
3: No tohle to, jak to tady je, ne?
1: Tak. Jo, on se dá ten zbytek do pořádku. A vy umíte masírovat?
2: Já ne, vy jo.
1: Já vůbec ne.
2: Tak to můžem
1: tam
2: dělat.
1: To můžeme dělat. Dejte tam tu lavičku a já... Já naberu vodu tadyhle podle Stanislavského a chrst! Ajajajaj, aby jsme nezmokli. Tak vašnosti, já začnu od nožiček, jo? Tak. Já jenom si páne má pirkra. Vašnosti, není něco libo pro ukrácení dlouhé chvíle, nebo... humory, nebo něco?
2: A pan má pravdu, že nečte humory. Ono tam není nic k smíchu.
3: No, co by tam mělo být k smíchu?
2: No, to přece každej ví.
3: Jenom Cezar to neví.
1: To ne, Cezar, ne. Cezar je trouba.
3: Cože?
2: Trouba.
1: To je jako blbec, rozumíte? To neví nic.
2: Poslyšte.
1: No.
2: Že bysme dali pánovi tu novou řeckou masáž?
1: Tu termopilku.
2: Termopilku, novinka.
1: Novinka, výborná věc. To vám dáme.
3: A co mě bude jako činit?
2: Vám nic.
1: Vám nebude činit, než ležetí, jak zákony kázali vám.
2: Jo.
1: A my dva půjdeme kolem a zvěstujeme to Lucky Diamonds. Ej, já... A růžový, a modrý, a bíj, a pitho, a... A budli.
3: Ještě.
1: Samobudl, ne, nefunguje.
3: To jsme se.
2: A o čem jsme to? My jsme předtím něco říkali tady.
1: O Cezarovi.
2: Jo, o Cezarovi.
1: Jsme mluvili.
2: Pánové, poslyšte, ten prej tak zadlužené.
1: Kdo?
2: Cezar.
1: Ale prosím vás.
2: Samej dluh. A ženu prej má.
1: Ale nepovědě. A čí ženu?
2: No svou.
1: On je ženatý?
2: No všem z Kalpurní.
1: A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no. Taková egyptská štětka to je. Kleopatra.
2: Jo, Kleopatra.
1: Vašnosti tamu ale zahejba. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Kde věřil, co je na světě filologů, že ano? Vašnosti, ty kvůňu troubou, ten je kořen. Ten je kořen.
2: A prý to být, jak si tak říká, velikej bůh.
1: Velikej.
2: Velikej, to tedy jako...
3: Vašnostiš, ničemové, ničemové, ničemové.
2: Klid, my vám je seženo.
1: No kolik jich má být, já jich...
3: Ničemové. To si odpíkáte.
1: Ničemové.
3: Na kolena.
1: Na kolena masírovat.
3: Na kolena.
1: Děti mu zdrhli a on se ožral. Já přeci mám příroční lístek honební, tak vím, jak nazvěst. Musíme dát pozor, teďka jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidíte.
2: To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák.
1: No jo. Šelma je ohromnej sedlák.
0: Jo.
2: Zamýšlím si tedy nad zlobou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové? Nic. Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem?
1: Ano, řekli jste, aby se nechal, jste se začívat elegrace a bylo.
2: Jo.
1: Požádejte nějakého bližního svého.
2: Nevyhoví.
1: Nebo manželky bližního svého.
2: Nevyhoví, lidi jsou zvěř.
1: Ano.
2: A přitom si ještě jmény zvířat nadávají.
1: Ano, a tím zvířatům křiví.
2: No jak? No vemte třeba. Jenom takovýhleho lva.
1: Jo.
2: Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti. Ale viděl jste někdy lva skutečnýho, čtyřnohýho, že by si balil do kufru smoking, že byl do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru?
1: Smoking? Do našich světových lázní? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách.
2: Ovšem, já mluvím o lvu společnosti Bivši.
1: Já bych se nestaral o společnost Bivši, abych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě.
2: A kterým zvířatům nejvíce křivdí.
1: A to je prase.
2: Jo. Na každém kroku slyšíte špinavé jako
1: ano.
2: Prase, nepořádné
1: ano.
2: Prase, tluste jako
1: a
2: prase.
1: A to se říká, tohle se říká. A to jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano? A nemám rád takovou desatiru, která by mohla být taky na mě, to ne.
2: Prosím, tak jiný příklad, říká se taky nevychovaný jako prase. Ale viděl jste někdy prase, že by jedlo nožem?
1: No, jak chcete jíst špenát? No co je na špenátu to nejkrásnější, ta kletá nejistota, jestli se říznu, nebo jestli mi to kecne na kravat.
2: Prosím, tak jiný příklad. Viděl jste někdy prase, že by se šťouralo v zubech vidličkou svého souseda?
1: Ne, to jsem u prasete neviděl. U šroubka jsem to viděl. Ale máte pravdu, tak lidi prasetí křivděj. Po prasetí si nadávají, pak lidi to prase zabijou.
2: Ano.
1: Lidi to prase snědí. Se štětím dělají štětce, štětcema namalují obraz. Pak jdou lidi na výstavu a říkají, který prase to maloval.
2: Ovšem, já myslím, že daleko nejhůř vůbec ze všech zvířat je na tom, no, to zvíře z bajek.
1: Tam je hodně.
2: Ale tohle je takové nejznámější zvíře vůbec všech bajek. No, znáte bajky?
1: No, tak, co?
2: Znáte bajky?
1: No, teď je denně čtu.
2: Nejznámější zvíře vůbec, no.
1: No já mám rád Ezopovy bajky, tak si jeden jen čtu.
2: No a teď jste řekl to zvíře.
1: Jak jsem řekl to já?
2: Jste řekl to Ezop.
1: Ale Ezop není zvíře, dovolte. Ne? Ezop je spisovatel. Takhle nemůžete generalizovat. Já sám jsem jako malý chlapec přispěl a nechtě samo sebou odhalení mnohem o mnohého o jeho historie umění, když ještě za to bylo za rakouskou herského útlaku, když jsem studoval tlačený. Celý utlačený jsem studoval v CK Reálném gymnáziu v Křemencově ulici. Tak jsem byl za své nadání žalobnické odměněn tím, že jsem mohl jít na české feriální osady, nedaleko Matice školské, jaksi pod protektorátem Českého srdce. A paní baronky Kůnové, tedy místodržitelky, která už nebyla dávno místodržitelka, protože to byla Kůdn. Jak se to už, když člověk stárne, tak

Jsem starej Tom Shur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starý red,

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Jednou si takhle dámy sdělovali svá léta. Paní Hrbtychová pravila: Baba, utíká to utíká. Dlouho li a bude mi rovnejch 35. Ale pámu nikdy nic nenechá bez trestu. Paní si vstávala pro klobouček, že se jako bude poroučet, uklouzla a zlámala si ruku. Odvezli ji do nemocnice a na černou tabulku nad jejím ložem napsali: Adéla Hrbtychová, 49 r. Paní Ajdrtová ji tam přišla navštívit a první, co je, že kouká po tabulce.
1: Ježiši, drahoušku, snad vám není 49, co vám to tam napsali?
2: Tohle se vám, drahá přítelko, ale opravdu povedlo. To jste mě opravdu rozesmála. Vy hlupačko, to přece nejsou léta, to je teplota.
0: No a paní Hrbtychová vysvětlila paní Ajdrtové, že to R znamená reomíra.
2: Jo, paní, tady měří na reomíra. No to víte, je to na nemocenskou pokladnu.
0: Ale co vám říkám, pámbu nikdy nic nenechá bez trestu. Tam vedle ležela babička, dostala prst do mandlu a teď se z toho zotavovala. Bylo jí 63 let a na tabulce měla napsáno vedle jména 63 R. Ta Ajdrtová neříkala nic, jen se tak na tu tabulku nad tou babičkou tak dlouze zadívala. Ale paní Hrbtychová hned věděla, kolik uhodilo. Babička byla obklopena příbuzenstvem a vesele baštila, co jí kdo přinesl, neboť byla dobré mysli a potřebovala co žene na krev. Měla muže Vincence a občas mezi jídlem prohodila:
3: Proč pak nepřišel taky Vincenc? Taky měl přijít, když tam přišli všichni.
0: Paní Hrbtychová rozhodnuta, že před paní Ajdrtovou zachrání situaci, děj se co děj, zakývala soustrastně hlavou směrem k babičce. Chudáku, ty už se toho svýho Vincence nedočkáš. A šeptem se obrátila k paní Ajdrtové. 63 reomíra. To je co? Tady počítají, že chudinka nevydrží, že dnes v noci zhasne. Babička zabrána do pekáče by neslyšela nic. Ale příbuzní nějak špicovali uši a hned se všichni dali do křiku.
4: A co je to za pořádky, že ta paní vedle jim straší babičku, že jí říká, že nevydrží a že dneska v noci zhasne.
0: Tak paní Hrbtychová rozlícena, že to s těmi léty prasklo, prohlásila, že jí mohou všichni s babičkou políbit šos. Babička nezhasla, podala žalobu pro urážku na cti a paní Hrbtychová byla odsouzena k pokutě, ale podmíněně.
4: No to víte, řekla to v horečce, 49 reomíra!

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia a probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.